0: Známou znělkou se přihlásil pořad Uši k duši, který vás i dnes zve k přemýšlení o emocích. Moderátorkou vaší průvodkyní je Lucie Endlicherová a mým hostem jako pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme minule končili naše povídání o emocích u toho, že je dobré učit se na ně nahlížet a že je rozdíl je analyzovat a je rozdíl je jakoby pozorovat, nahlížet. Můžeme to ještě jednou připomenout ve zkratce, abychom se vrátili k tomu tématu?
1: Já jsem mluvil o rozdílu mezi tím, když děláme takové příliš abstraktní teorie o tom, jak asi fungujeme, anebo když se člověk tak jako hrabe v sobě a ptá se, proč se mi děje tohle, proč se mi stalo tamhle to a podobně. A dívá se vlastně spíš do událostí svého života, než do svého fungování jako takového. Myslím, že takové jako sebepoznání konstruktivní, tak je o tom, že se tážu sebe sama, jak přemýšlím, nebo jak se cítím u různých témat, situací a podobně. A pak se dívám, co se mi ukáže. Jo, dívám se, co ve mně vyvstává, s jakým pocitem jdu do školy, s jakým pocitem mluvím s druhým člověkem. Třeba pokud jsem konfliktní člověk, tak když na někoho vyjedu, jak se u toho cítím. A pak se podívat, jak to je, místo toho, abych se hned hájil před sebou anebo hned vysvětloval, proč to dělám, tak se podívat, co tam prostě je. To je takový pozorovatelský postoj sám k sobě a bývá překvapivý, protože my často si domyslíme tyhle věci na základě nějakých klišé. Křičím, když jsem naštvaný a například, ale to tak vůbec nemusí být. Spousta lidí křičí, když se bojí. Někdo křičí, když je sám. Někdo se přibližuje druhým lidem, když se bojí. Někdo se přiblíží druhému člověku tehdy, když chce ovládnout a chce se cítit bezpečně. Někdo přiblíží se druhému člověku, když se chce cítit blízko. To jsou přesně takové věci, které jdou trošku mimo běžně vnímané klišé, které se nám ukážou často i v nás samotných, ale i v druhých lidech, když se začneme ptát a dívat. Nakonec je to jedna z hlavních dovedností v terapii a v pastoraci, umět se dobře ptát těch lidí a taky sebe sama a obejít nebo podívat se pod povrch takovýchhle věcí. Proto se vás třeba psycholog bude ptát na věci, na které se vás nikdo nezeptá, protože nebude brát za samozřejmé, že něco nějak máte jenom proto, že se třeba nějak projevujete. A je dobré se naučit k sobě takhle trošku přistoupit. Myslím, že David ve Starém smlouvě v Žalmech tak občas oslovuje svoji duši. Říká, proč se tak hmotíš dušema. A my se potřebujeme naučit trošku se v té svojí duši podívat s takovou tázací perspektivou, co se to v tobě děje, kdy se to v tobě děje. A pak se dívat, nemluvit na duši v tomhle smyslu, ne, nevysvětlovat, jak to je, ale zeptat se jí, jak to je.
0: Nedostaneme se pak příliš do vlaků emocí, když se budeme takhle tázat, když se budeme tímhletím způsobem zkoumat?
1: Pokud je budeme brát příliš vážně, tak ano. Další věc, která k tomuhle totiž patří, a o tom jsme ještě nemluvili, je, že emoce, oni jsou hodně tím, jak mají sílu nějakou a zbarvujou věci, tak se vůči nim cítíme trošku jako bezmocní. Jsou to odzbrojující věci, které se nám dějí. Myšlenky většinou děláme, emoce většinou se nám dějí. I když to bývá v obou případech někdy i jinak. Proto se spíš bojíme toho, že nás ty emoce polknou nebo pohltí a potom je buď jako zavrhujeme anebo zbošťujeme. Jo. Ale pokud chápeme, že emoce jsou jenom zpráva o něčem, zpráva buď o tom, co se děje, tak to bereme většinou. Jsem naštvaný, protože mě někdo naštval, protože někdo je zlý. Ale já můžu být taky naštvaný, protože já si o něm něco myslím. Jo. Takže emoce je zpráva taky o tom, co já mám v mysli, nebo biblicky řečeno v srdci. Na hlubší rovině, že jo, v sobě, taky může být zpráva o tom, jak vnímám nějaký vztah. Což zase není nutně objektivní realita. To je zpráva o mém vnímání. A tak. Takže když zkoumám potom emoce takhle, nebo se zabývám tím, jaký jsou, kdy se vyskytnou a co za nima může být zamyšlení, tak samozřejmě někdo šťourá se v sobě až příliš, ale u takovéhle konstruktivnějšího sebepoznávání a sebepozorování myslím, že jde o to, že si vytvoříme takový jako prostor duševní, ve kterém podržíme to prožívání, podíváme se, co tam je, ale nemáme potřebu z toho hned dělat závěry nebo hned to vysvětlovat nebo nebereme to jako realitu nutně hned, co jsme objevili. Je to prostě učení se o sobě, abych mohl za sebou lépe zacházet, taky to nikoho nevytrhne, jo, a nezachrání ze života, ale je to jenom doplnění něčeho, co tak běžně většině lidí spíš chybí. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří by mohli přestat se zabývat tím, co v nich je, i když ten způsob, kterým to dělají, tak většinou není tenhle, který popisuju, ten konstruktivní, a kterým by pomohlo, kdyby šli něco dělat.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, jde o jakési sestavení katalogu emocí, které se ve mně dějí a který potom uchopím, který mi pomáhá pochopit sebe sama.
1: O porozumění tomu, jak emočně funguji. Protože my většinou čekáme, že každý funguje tak jako víceméně stejně a potom vykládáme ostatní podle toho, co bychom my asi dělali. Což většinou ani neodpovídá tomu, co bychom my doopravdy dělali, natož proč to ten druhý dělá, co zrovna dělá. Jo? Ale vlastně jde o to, trošku se vyznat, to souvisí s emoční inteligencí v tom, kdy mi které pocity naskakují, které jsou pro mě typické, v jakých situacích, abych si mohl potom v různých situacích odečíst. Já třeba jsem takovej častokrát docela morozní a já jsem melancholický introvert, jo, takže já v řadě situací neprožívám nějaké jako intenzivně radostné emoce a když jsem šťastný, tak lidi mají dojem, že jsem zamyšlený. To prostě ke mně patří, jo, a musel jsem zjistit, že lidi na mě budou reagovat jako na smutného ve chvíli, kdy nejsem, například. A nebo že to, že nejsem tak nadšený a radostný jako někteří moji extravertní kamarádi za běžných okolností, nebo spíš bez ohledu na běžné okolnosti, takže neznamená, že jsem rozbitej, že to je prostě o nějakým mým emočním nastavení, ve kterém nakonec je mi docela dobře, ale zase taky si to odlišit od nějaké třeba sebelítosti nebo depresivnosti nebo něčeho. Takže takové rozstřídění, co jsem já za normálních okolností, co už u mě není třeba normálně, je to zpráva o tom, že se děje něco atypického, ale taky v čem se liším od ostatních. A potom konkrétní zvláštnosti, které každý máme, že některé třeba konkrétní situace nebo konkrétní typy lidí v nás vyvolávají emoce, které nám snadno zamlží tu mysl, kde ta emocionalita opravdu převládne nad racionalitou takovým nemoc konstruktivním způsobem. Každý máme takovéhle oblasti. To taky souvisí s emoční inteligencí vědět, kde se mi to má tendenci stát, abych si to mohl odečíst. Jsou prostě typy lidí, u kterých vím, že se budu cítit ohrožený, když s nima budu mluvit. A dneska už vím, že u některých konkrétních typů lidí to nijak nesouvisí s realitou toho, co se reálně v danou chvíli děje. Protože mi třeba příliš někoho připomínají. Něco na nich je mi příliš nepříjemný z nějakého důvodu, ale není to jima. Není to tím, že by se reálně něco dělo, ale prožívám to tak. Takže si to musím odečíst. A nebo naopak, někdy můžeme takhle bez kontextu prožívat pozitivní emoce a naběhnout si do velkých problémů, jak to bývá častokrát, vidím v poradně lidi, třeba ženy, které prožije pozitivní emoce v situacích s muži, ve kterých jsou objektivně ohroženi. Takže ona se cítí, že velmi přitahuje ten člověk, přijde, že je velmi zajímavý, je to celý vzrušující a podobně. A přitom jako okem objektivního pozorovatele i okem té ženy, o pár let později zpátky, tak to byla vysloveně nebezpečná situace, kde ona neměla dostatečný odstup. Takže tak, jak jsi to řekla, nějaká mapa toho, jak vypadá to moje emoční teritorium. Co je taková ta běžná krajina emoční pro mě, kde jsou ty zákoutí a kde jsou ty stezky, které jsou nějakým způsobem nebezpečné a jak vypadají ty hory, na které ten, který člověk emočně umí vylézt a v čem svědčí. Toto je něco, co hodně pomůže a co je důležité potom znát i navzájem, třeba v partnerském vztahu nebo tak. Nenutně takhle teoreticky, ale rozumět si v tom navzájem. Abych věděl, že třeba já teda nemám manželku, ale kdyby manželka prostě v nějaký situaci najednou vylítla nebo nějakým způsobem reagovala tak, že mě to rozhodí, tak ten chlap potřebuje vědět, že třeba zrovna o nic nejde. A nebo i v přátelském vztahu. Mám jednoho kamaráda, který zpravidla, když je obrovský drama a já kdybych udělal takovou scénu, jak on třeba někdy udělá, tak by se opravdu dělo něco velmi závažného a hrozilo by něco velmi podstatného, že by to prostě se fakt muselo něco dít, co ovlivní život do hloubky. Tak u toho třeba mýho kamaráda, o kterém teď mluvím, tak to nic neznamená. To znamená, že když počkáme hodinu, tak si nebude pamatovat, že se něco dělo hodinu předtím velkého. A nemůžu měřit sebou, protože já kdybych se takhle projevil, tak je to prostě něco velkého. Jo, takže v tomhle to vzájemné sebepoznání i v přátelských vztazích, kdekoliv se bavíme s druhým, nakonec i v práci, tak vědět, kdy mám brát vážně, když někdo něco prožívá a jak na to reagovat a kdy ne, tak je docela podstatné.
0: Ty jsi několikrát použil označení emoční inteligence. Vyplývají mi z toho dvě otázky. Znamená to, že i nad emocemi přece jenom je potřeba ten nadhled rozumu? To je ta první. A ta druhá je, jak vypadá člověk, který emoční inteligenci má a ten, který ji nemá?
1: Emoční inteligence je takový soubor vlastností, které máme, které slouží k tomu, abychom právě ty emoce jednak mohli poznat, jednak jim nějak rozuměli, ale také, abychom je uměli využít, proto abychom se orientovali v různých situacích. Ono to trošku zavádí, když se řekne inteligence, že to je o rozumu zase, nebo že je to zase o logice. Ono tohle je o takové psychologice, o porozumění psychologickým souvislostem, ne těm abstraktním. A je to o tom, že jednak vnímám a umím je teda hodnotit a nějak porozumět a nějak cíleně s nima zacházet. Takže třeba můžu vědět, že zrovna když se takhle cítím, tak je třeba čas, já nevím, udělat si volno. Například workoholici. Někdy najednou jim naběhou emoce, které jsou nepříjemné, negativní a oni reagují, pokud nejsou emočně inteligentní v téhle oblasti, tak reagují tím, že jdou pracovat ještě víc nebo jdou něco dělat, aby se dostali od těch negativních pocitů a možná si nevšimnou, že už půl roku mají depresi. Stejně jak si třeba nevšimnou, že jejich tělo se necítí v pořádku a pak je to někde dožené a zlomí se. To by bylo o kontaktu se svýma vlastníma emocema a porozumění a jejich využití. Například v tom, že když najednou je mi blbě, špatně, třeba nějak depresivně, takže to může znamenat, když se tak jako rozhlednu v tom svém světě a v té situaci, že to může znamenat, že potřebuju pauzu. A nebo že to může znamenat, že si potřebuji promluvit s někým. A nebo že je to docela dobrá situace na to, abych napsal, já nevím, pokud jsem umělec, nějaký text smutný, který bude komunikovat něco. A nebo že se můžu v téhle emoci přiblížit někomu, kdo to prožívá podobně a někak si to zaznamenat, abych takovému člověku pak lépe rozuměl. To je to využití emocí například. Takže u sebe nebo u druhých lidí a s tím celým pak souvisí kontrola a regulace emocí, takže poznání, porozumění, využití a ovládání emocí, protože když rozumím, co se děje, nebo když se nebojím toho, co se děje, umím vytvořit prostor pro tu emoci v sobě, tak ji vlastně líp zvládám. Tak jako skrotím, ochočím. A nebo ji nechám vedle sebe tak jako běžet a pozoruju ji, ale nemusím si ji nechat ani převálcovat, ani s ní ztrácet kontakt. Takže to je ta regulace, seberegulace, nebo i pomoc někomu druhému regulovat jeho emoce, zvládat jeho emoce, tak pomůže. To je potom i o tom, že třeba vím, že když někdo je, já nevím, nějak rozhozený, takže někdo, kdo není emočně inteligentní, tak mu řekne, hele, měl bys být spokojený, protože svítí slunce, jo? Nebo se začne hádat o to, zda má právo být nespokojený nebo nemá a podobně. Emočně inteligentní člověk třeba ví, že je třeba vytvořit situaci, kde se o tom namluvit a pak se začne ptát třeba, co se děje, anebo vycítí, kdy je vhodný už se na něco zeptat. Protože si to umí představit, protože tomu nějak rozumí, protože má s tím nějakou zkušenost, kterou zreflektoval, není to terén, jemu neznámý.
0: Dobrý námět k přemýšlení, pro nás prostor uzavřít dnešní rozhovor o emocích a pozvat k poslechu zase za týden. Končí pořad Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Začíná týdeník Slyšte lidé dnes s písněmi Boba Dylana, nejslavnějšího světového písničkáře, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Vítá vás Milan Tesař. A proč Dylan? Pořad jsem připravil u příležitosti jeho 80. narozenin, které připadají na 24. května 2021. Hned vás upozorním také na kulturní magazín Uni, jehož celé květnové číslo patří právě Bobu Dylanovi. Dozvíte se tam o něm spoustu věcí, včetně názorů českých hudebníků a spisovatelů na jeho tvorbu. Sám jsem se na tomto čísle podílel právě anketou mezi muzikanty. A kromě toho jsem napsal osobně laděný článek o Bobu Dylanovi do letošního Cyrilo-metodějského kalendáře. A právě jedním úryvkem o své cestě k Dylanovi začnu. Na začátku této mé cesty k tvorbě nejslavnějšího písničkáře byla jedna kniha z doby normalizace. Šlo o publikaci Jiřího Vejvody a Františka Novotného Víc než jen hlas z roku 1980, kterou jsem si někdy na přelomu 80. a 90. let koupil v antikvariátu. Přinášela stručné životopisy světových písničkářů a jejich vybrané do češtiny přebásněné texty. Jako gymnazista snažící se psát poezii jsem si do knihy dělal poznámky, proto i dnes vím, které Dylanovy texty mě před těmi zhruba 30 lety zaujaly. A vím, že se mi tehdy velmi líbila například píseň Only a Pawn in Their Game, neboli Jsem jenom pěšák v jejich hře, z Dylanova třetího alba The Times They Are Changing, vydaného v lednu 1964.

Jižanský politik káže chudému Bělochovi, máš víc než černoši, tak si nestěžuj. Jsi lepší než oni, narodil se s bílou kůží, vysvětlujou, a zmínka o černoších slouží, jak prosté, k tomu, aby politik získal body a jeho sláva roste. A chudý Běloch zůstává v posledním vagónu, ale on za to nemůže. Je to jen pěšák v jejich hře. To zpíval Bob Dylan ve své písni z první poloviny 60. let. Autorkou překladu je Gita Zbavitelová, která stojí za třemi objemnými svazky Dylanových veršů s názvem Texty Lyrics 1961 až 2012. Zatímco v začátcích své dráhy se Dylan profiloval jako autor protest songů a politických témat, později se v jeho tvorbě velmi často objevují i duchovní motivy. V eschatologické písni When He Returns například zpívá: ani jediný pozemský plán, jenž je člověku znám, ho nezajímá. On má své vlastní plány, jak vztyčit svůj trůn, až se vrátí. A ve vyznání I believe in you se přímo modlí: nedopusť, abych změnil názor, drž mě stranou všech těch plánů, které uskutečňují oni. Mně nevadí bolest, nevadí mi nedobytný déšť, vím, že vytrvám, protože věřím v tebe. Biblické narážky však neobsahují pouze slavná alba z doby po Dylanově konverzi ke křesťanství na konci 70. let Slow Train Coming a Saved. Najdeme je již v tvorbě z 60. let, včetně jedné z nejslavnějších písní Blowin' in the Wind nebo dalšího velkého hitu All Along the Watchtower. Jako dialog s Ježíšem, tedy pánem, lze vnímat víceznačnou píseň Senior z roku 1978 a jedním z vrcholů Dylanova osobního hledání víry je 9minutová skladba Ain't Talking z alba Modern Times, v níž se zpívá: modlitba má prý moc pomoci, tak se za mě, matko, pomodli. V lidském srdci může sídlit zlý duch. Snažím se milovat blížního svého a činit dobře druhým, avšak běda, matko, nedaří se to. My si pustíme zmíněnou skladbu Senior z alba Street Legal z roku 1978.

Jak už jsem říkal, celé květnové číslo kulturního magazínu Uni je věnováno Bobu Dylanovi. Co tedy na 70 stranách časopisu najdete? Třeba vás inspiruje pár titulků, článků. Kavry, kosti, kůže, co proti nim chudák Dylan zmůže, ptá se na straně 16 Ondřej Konrád. Sloužit s kytarou Dylanovým písním. To je název článku Tomáše Polívky na straně 24. Hned o 4 stránky dál se Michal Bystrov věnuje albu Time Out of Mind. Článek má název Hledání splašeného času. Tentýž publicista napsal i materiál s názvem Bob Dylan 1970 Čekání na nové ráno. Jan Sobotka přispěl článkem Von to hraje v kódu GAC Dylan a blues Králové, královny a esa. Autorem článku Přijmout mytologii Bob Dylan a film je Petr Procházka. Nadtexty z Dylanova nejnovějšího alba Rough and Rowdy Ways se zamýšlí Zdeněk Pecka, který je také autorem článku 600 prodaných songů a mohli bychom pokračovat. A když už padla zmínka o albu Time Out of Mind, které vyšlo v roce 1997, pustíme si z něj píseň Cold Irons Bound. Opět přečtu část textu v překladu Gity Zbavitelové. Našel jsem svůj svět, našel jsem ho v tobě, ale tvoje láska neobstála. Jsem 20 mil za městem, spoutaný v chladných železech. 20 mil za městem, spoutaný v chladných železech.

pořadu Slyšte lidé na Proglasu se dnes věnujeme písním Boba Dylana, který v době, kdy se tento pořad v premiéře vysílá, slaví 80. narozeniny. Tvorba Boba Dylana měla několik vrcholů. Z 60. let se mezi ně řadí album Blonde on Blonde, z let 70. například deska Blood on the Tracks a podle některých kritiků Dylan překonal mnohá svá díla také nahrávkou z roku 1997 Time Out of Mind, z které jsme si právě teď hráli. V poslední době Dylan vydával především alba cover verzí, písní z takzvaného velkého amerického zpěvníku, které proslavil Frank Sinatra a mnoho dalších zpěváků středního proudu ještě před Dylanem. Dlouhé mlčení, pokud jde o vlastní tvorbu, pak prolomil až v červnu 2020 album Rough and Rowdy Ways. V anketě našeho rádia o album roku 2020 tato nová Dylanova deska zvítězila v kategorii zahraničních nahrávek. Hlasovali pro ní například dramaturg brněnského klubu Stará pekárna Tomáš Kytnár, písničkář Jakub Čermák nebo Slávek Klecandr ze skupiny Oboroch. Já jsem z tohoto nového alba do tohoto pořadu vybral hned dvě písně. První se jmenuje Mother of Muses.

Wake me, shake me, free me from sin. Make me invisible.

0: Beverly light, and I'm a slow coming home.
1: Po písni z nejnovějšího alba Boba Dylana se vrátíme do 60. let. Jak už jsme si řekli, zpěvákem a autorem protest songů byl Dylan jen na počátku své dráhy a vlastně relativně krátce. Velmi brzy začal zpívat písně se složitými básnickými texty.

Tenhle chlap má černé brýle, kostkovanou košili, háro a elektrickou kytaru. Tak to přece musí být pop. Večer, kdy na něj zástupy čekají jako na zlatý hřeb, to rozbalí s elektrifikovanou bluesovou kapelou, s níž předtím tajně naskoušel pár uši rvoucích vypalovaček. A přitom písně z této doby stále a opakovaně inspirují. Slovenský kytarista Daniel Salontaj říká: poprvé Bob Dylan vstoupil do mého života na základce, kdy mi moje bohémská teta půjčila vzácné trojalbum Concert for Bangladesh s tehdy hvězdným obsazením George Harrison a přátelé, s tím, že je to čapkací koncert, na kterém se polovinu času tleská. Dylan tam měl jednu celou stranu pro sebe a byl to ten raný Dylan se španělkou a foukačkou zavěšenou na krku a s jemným doprovodem Harrisona a festivalové kapely. Měl jsem tu jeho angažovanou hudbu rád a k čerstvě koupené španělce jsem si z drátu vyrobil stojan na foukačku. Moc mi to s harmonikou nešlo, ale za to jsem si oblíbil všech 5 písní na albu A Hard Rain's Gonna Fall, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man a Just Like a Woman. Brnkal jsem si s nimi a nasával atmosféru svobody, kterou dýchala celá nahrávka z Madison Square Garden. My se vrátíme ještě do vzdálenější minulosti. Druhé Dylanovo album The Freewheelin' Bob Dylan z roku 1963 a píseň Girl from the North Country.

Toto byl tedy Bob Dylan v době, kdy mu bylo 22, nyní je mu 80 a my si pouštíme jeho staré i novější písně. V případě té, která dozněla, vám přečtu dva české překlady prvních dvou slok. Gita Zbavitelová v knižní verzi Dylanových textů překládá takto. Jestli budeš projíždět krásným severem, kde vichr bičuje pomezí, pozdravuj ode mě někoho, kdo tam žije. Kdysi jsem jí měl moc rád. Jestli pojedeš, až budou zuřit sněhové vánice, až zmrznou řeky a léto bude pryč, přesvědč se prosím, že nosí kabát dost teplý, aby ji ochránil před skučícím větrem. A překlad Roberta Křesťana z alba Dylanovky. Až půjdeš tam, kde není skoro nic, kde vítr vždycky samým sněhem hrál, pozdravuj jednu dívku u hranic, kterou jsem kdysi hrozně miloval. Až začnou zuřit bouře na pláních a řeky znehybní tvrdý led, doufám jen, že ji ochrání před vichřicí a zimou teplý plét. Píseň vyšla v roce 1963 na druhém albu Boba Dylana a o 6 let později ji autor nahrál znovu, tentokrát jako duet s Johnnym Cashem. Tato verze vyšla na albu Nashville Skyline. Mezitím v roce 1965 vyšla pátá Dylanova dlouhohrající deska, z které bude pocházet naše další ukázka. Album Bringing It All Back Home bylo Dylanovo první, které se dostalo do první desítky, konkrétně na 6. místo, americké albové hitparády. Obsahovalo hity jako Maggie's Farm, Mr. Tambourine Man a také It's All Over Now, Baby Blue.

Bob Dylan je básník. Je držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Je to písničkář, pro mnohé vzor písničkáře, ale je to také hvězda populární hudby. V knize Děkuji za bolest se mu okrajově věnuje český sociolog Zdeněk Nešpor. Říká, v polovině 60. let nešlo popřít, že je Dylan hvězdou, ale puristé dlouho odmítali připustit, že by mohl být zároveň hvězdou a folkovým umělcem, a to i přesto, že hraje vlastně rock'n'roll. Já jsem vám už vyprávěl o tom, jak jsem se poprvé setkal s Dylanovými texty v českých překladech. Jeho písně jsem jinak vnímal především díky cover verzím, ať šlo o slavné Knockin' on Heaven's Door v podání skupiny Guns N' Roses, nebo o kapelu UB40 a píseň I'll Be Your Baby Tonight. Prvním Dylanovým albem, které jsem slyšel kompletně celé a mnohokrát pořád dokola, nebyla žádná z jeho legendárních nahrávek z 60. let, ale zásadní deska z Dylanova křesťanského období z pozdních let 70. Slow Train Coming. Dostal jsem ji jako dárek při krátkém výměném pobytu v Paříži v roce 1992 na ohrané, nepopsané magnetofonové kazetě bez názvů písní a jakékoliv další dokumentace. Skladby se silným duchovním poselstvím jako Gotta Serve Somebody, I Believe in You nebo When He Returns jsem poznával s výbavou začínajícího angličtináře samouka a píseň When He Returns vám právě teď nabídnu.

of every earthly plan, there'd be none to man.

0: to set up his throne. When he returns.
1: Podobně jako já, tedy přes cover verze jeho písní, vnímal zpočátku Boba Dylana písničkář Václav Vaňura, zvaný Láska. V anketě pro časopis Uni říká: Boba Dylana jsem začal vnímat už jako malé dítě, i když zpočátku jen zprostředkovaně, bez pochyby díky Golden Kids a české verzi jeho The Times They Are Changing. S příchodem puberty a mým učením na kytaru přišla řada na jeho Knockin' on Heaven's Door, i když tu jsem zase možná nejprve slyšel od Guns N' Roses. Vlastně to asi bylo to neuvěřitelné množství umělců, kteří si nějakou píseň od něj zařadili do vlastního repertoáru, co mě přivedlo k Dylanovi. A co pro mě Dylan znamená? Pro mě je to velikán, superstar, chlápek, který to odhraní na kytaru v kampusové kavárně dotáhl na absolutní světovou špičku a během této cesty ovlivnil každého druhého, od Beatles přes Rolling Stones až po Bowieho. Neskutečný člověk, jsem rád, že jsem ho mohl vidět naživo. Cover verzím Dylanových písní se ve speciálu časopisu Uni věnuje Ondřej Konrád. Článek začíná slovy: Pokud by si někdo dal zřejmě neproveditelnou fušku se spočítáním veškerých verzí Dylanových songů jiných interpretů, což by ovšem bylo třeba neustále upgradeovat, neboť další a další se vynořují z nejrůznějších koutů planety snad co týden, došel by určitě k závratnému číslu. A kdyby existovaly takové statistiky tvorby jiných tvůrců nevážné sféry, dost pravděpodobně by se ukázal Dylanov součet jako vůbec nejvyšší. Nejen kvůli tomu, že je jeho autorská písňografie za zhruba 60 let dosavadní kariéry tak unikátně objemná, ale hlavně proto, že jde o rovněž ojedinělou rovnováhu kvantity a kvality. Jinými slovy, slabé a k předělávkám tudíž nevybízející Bobovy songy, aby špendlíčkem hrabal. Já teď sáhnu opět po jednom z nejslavnějších Dylanových alb z 60. let Blonde on Blonde a píseň I Want You.

Slovenský jazzový zpěvák Peter Lipa v anketě pro časopis Uni říká: Dylana jsem zaregistroval hned na začátku 60. let a jeho kozí tenor se mi zdál velmi zvláštní, ale v zápětí jsem zjistil, že množství jeho písní se okamžitě začalo objevovat v interpretaci jiných muzikantů, které jsem uznával a obdivoval. Tak jsem se vlastně k Dylanovi dostal přes různé cover verze. Mezitím jsem trochu pokročil v angličtině a začal jsem rozumět i textům, které jsou geniální. To jeho zpívání se stalo jeho poznávacím znamením a dnes už zní úplně jinak. Slyšel jsem názor, že na každém koncertě vytvoří novou verzi své vlastní písně. Takový přístup svědčí o tom, že Dylan je dobrý muzikant a vynikající autor. Já se naposledy vrátím ke své vlastní cestě k Dylanovi, kterou jsem sepsal pro Cyrilometodějský kalendář. Jak už jsem říkal, album Slow Train Coming z konce 70. let jsem na začátku let 90. dostal na kazetě. Prvním Dylanovým albem, které jsem skutečně vnímal jako nové, byla jeho 29. studiová deska World Gone Wrong, krásná akustická nahrávka, netypická tím, že se skládala především z úprav lidových písní. Já vám z tohoto alba z počátku 90. let pustím píseň Lone Pilgrim.

0: přišel po někdy na jaře 95., kdy jsem já napsal první text a první hudebník, na kterýho jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva.

Je to můj kůň, i když cval. Už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už naspaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

jako se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

jak se to stalo, že dítě zaplakalo. Přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

Je okolo 5. hodiny ráno a na Proglasu začíná blok Varhaní hudby. Všechny skladby si dnes vyslechneme v podání Vladimíra Roubala. Postupně uslyšíme preludium a fugu H-moll Johanna Sebastiana Bacha, tokátu z gotické svity Leona Bellmana, strahovské improvizace Wolfganga Amadea Mozarta a v závěru postludium z glagolské mše Leoše Janáčka. Dobrý poslech.

Poslouchali jsme varhanní skladby v podání Vladimíra Roubala. Zaznělo Preludium a fuga H-moll Johanna Sebastiana Bacha, tokáta z gotické svity Leona Bellmana, strahovské improvizace Wolfganga Amadea Mozarta a na závěr Postludium z glagolské mše Leoše Jaráčka.

světla nocí dál vedou k tmavé skále kroků pár. Pojď blíž a uvidíš, jak dokonalou skrýš má stařec a hlas kytar. Schoval se tu jak

jens tätet a hlas kytary. Miloval víc než každý z nás, odpustil víc, víc nežli čas.

Pavelka. Petr Dvořáček je etnograf a historik. Pracoval jako dokumentátor u památkové péče, novinář a vydavatel. Nyní je ve svobodném povolání fotografem a autorem publikací s tématy historie, památek, architektury a přírody. Původně jsme byli na tento díl s Petrem Dvořáčkem domluveni, že bude hostem našeho pořadu, ale bohužel mu to zdravotní stav neumožnil, tak proto jeho knihy představíme za něho. A které to budou? Budou to tedy jeho 3 knihy, které již vyšly, mám je tady u sebe na stole, a 4. knihu, která je v přípravě. Půjde tedy o knihy Kostely s podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Dále to bude kniha Jan Blažej Santiny Eichel. A 3. knihou budou Historické zahrady, nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. No a 4. novinku, kterou si necháme nakonec, tak její název je Petr Parléř. Všechny jmenované knihy pocházejí z nakladatelství Grada. Tolik na úvod a nyní již samotné představení knih. První kniha nese název Kostely. S podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost, stojí v téměř každé obci, dominují náměstím i panoramatům měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí. Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa. Představit čtenářům toto bohatství v jediné knize byl v skutku nelehký úkol. Z celkového počtu více než 7000 kostelů a kaplí bylo nutné vybrat jedinou setinu tak, aby reprezentovala celé toto množství napříč tisíciletím. Snad vás kniha, kterou právě představujeme, zavede na nejedno z vybraných míst. Protože teprve tam čeká jedinečný genius loci, duch místa, který je vždy nezaměnitelným součtem posvátné úcty a obdivuhodného uměleckého vzepětí. Co čtenáři zcela jistě ocení, alespoň podle mého názoru, je grafika knihy. A to bych vám chtěla představit, že vlastně na začátku i na konci je na dvojstraně velká mapa, kde jsou jednotlivá města zobrazena a také je u nich právě ta tečka pomyslná, který kostel v knize najdete. To je podle mě velmi dobrá pomůcka a potom ještě v samotné knize, když si otevřete tu knihu, tak já ji mám tady třeba otevřenou u kostela v Praze ve Vršovicích, kostel svatého Václava, a vlevo v horním rohu vidíte mapku a přesně mapku republiky a teď tam vidíte tečku červenou, kde zrovna ten kostel se nachází a kde stojí. No a kromě toho samozřejmě je tam text a fotografie. Tak já ještě než se dostanu k tomu, že bych vám představila zrovna tento kostel, který se jmenovala, protože mě zaujal svojí moderní podobou, tak vám přečtu, co v této knize najdete, respektive které kostely Petr Dvořáček v této knize představuje. Jak už jsem říkala, je jich 70, nebudu je číst všechny, ale tak namátkou jsem vybrala takové ty nejzajímavější. Tak například v Praze Pražský hrad, Bazilika svatého Jiří. Ve Staré Boleslavi kostely svatého Václava a svatého Klimenta. Ve Znojmě to bude rotunda svaté Kateřiny. Na Řípu rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. V Třebíči nesmí chybět pochopitelně Bazilika svatého Prokopa. V předklášteří kostel na nebevzetí Panny Marie. Podíváme se také do Brna, Bazilika na nebevzetí Panny Marie a také kostel svatého Jakuba staršího nebo též většího. Nechybí například další město, jako je Hradec Králové a jeho katedrála svatého Ducha. Máme tady znovu Prahu,
Pražský hrad, katedrála svatého Víta, Václava a

0: Vojtěcha, Kutnou horu, tam se představuje chrám svaté Barbory, dále Valtice, kostel na nebevzetí Panny Marie, Olomouc, svatý Kopeček, poutní bazilika navštívení Panny Marie, na Velehradu to bude bazilika na nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a podívám se dál, je tady Kux, kostel Nejsvětější Trojice a v Jaroměřicích to bude kostel svaté Markéty a už se blížíme k závěru. Trhové sviny, tam představíme poutní kostel Nejsvětější Trojice, Želiv, klášterní kostel Narození Panny Marie, pochopitelně nemůžeme vynechat Žďár nad Sázavou, Zelenou horu, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Samozřejmě Santiniho dílům se budeme věnovat, jak už jste slyšeli v úvodu, v další knize. Dívám se na křtiny, poutní kostele jména Panny Marie, v Rajhradě to bude kostel svatého Petra a Pavla, svatý Hostin, poutní bazilika na nebevzetí Panny Marie, Olomouc, katedrála svatého Václava, brněnská katedrála svatého Petra a Pavla. No a již zmíněný kostel svatého Václava v Praze ve Vršovicích. A k tomu bych si dovolila přečíst z knihy jenom takový úvod, protože jak už jsem vám říkala, mě třeba zaujala ta jeho moderní podoba. Petr Dvořáček k tomuto kostelu tady píše: vítězný nástup konstruktivistické a funkcionalistické architektury v meziválečném období zcela změnil vzhled staveb i některých měst a československá architektonická avantgarda se brzo zařadila do světové špičky. Ačkoliv šlo o něco radikálně nového, odmítajícího historické vzory a prosazujícího strohou technickou estetiku, česká společnost reagovala příznivě, a to včetně zadavatelů veřejných staveb. Přesto je překvapující, že i tak konzervativní stavebník, jako je katolická církev, zvolil tento radikální styl pro ojedinělou novostavbu kostela na území Prahy. Vzhledem k mezinárodnímu významu našeho meziválečného funkcionalismu nemůže tento kostel v našem výběru chybět, zejména s přihlédnutím k tomu, že i mezi funkcionalistickými sakrálními stavbami vyniká. A musím tato slova potvrdit. Tak to byla první kniha, která se jmenovala Kostely od Petra Dvořáčka. A my se přesuneme ke druhé knize, která se jmenuje Jan Blažej Santini Eichl. Architekt Jan Blažej Santini Eichl je fenomén. V dějinách naší architektury není nikdo jiný, kdo by dokázal v prostředí vlády všeobecně respektovaného slohu uskutečnit tak velkolepým způsobem svou osobní vizi. Na druhé straně by však bylo nepochopením doby a díla interpretovat Santiniho jako osamělou individualitu, vystupující z kontextu baroka a překračující všechny hranice. Nejpozoruhodnější na Santinim je právě to, že dokázal oba tyto zdánlivé protiklady spojit. Ani dnes ještě nemá tento mimořádný architekt v obecném kulturním povědomí místo odpovídající jeho významu. A to je i důvod, proč vznikla tato kniha, píše Petr Dvořáček. A proč byl Santini zvolen jako téma prvního svazku zamýšlené ediční řady věnované významným osobnostem naší stavební historie. Nakoukneme také do obsahu této knihy. A narazíme na kapitolu životní zakázky, Želiv, křtiny, Rajhrad. Pak se můžeme podívat na odkaz velkého mistra. No a samozřejmě je tady výčet děl Santiniho, tak nechybí pochopitelně ani zmíněná Zelená hora. A nyní si můžeme poslechnout jednu z recenzí, kterou jsem objevila na webu, psal ji jistý Jan H. a ukázku nám přečte zpěvák a herec brněnského divadla a kolega moderátor Proglasu Martin Novotný.
1: Z okna panelákového bytu mého bratrance ve Žďáru nad Sázavou je v dálce vidět pozlacená věžička kostela na Zelené hoře. Když jsem byl kdysi u něj na návštěvě, přišla řeč na to, jak se mohla tato z našeho tehdejšího pohledu nijak významná památka dostat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nyní, po přečtení knihy Petra Dvořáčka s prostým názvem Santini, to už vím. Čím je tato publikace výjimečná? Domnívám se, že především citlivě promyšlenou symbiózou po odborné stránce skvěle zpracované textové části s úchvatnou fotografickou přílohou. Čtenář tak má jedinečnou příležitost podrobně se seznámit s životem a dílem umělce, zanechavšího příštím generacím důkazy své geniality v podobě velkolepých chrámů, kostelů, kaplí a jiných sakrálních, jakož i světských staveb. Jestliže mne kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nepřipadal svého času nijak zvláště zajímavý, bylo tomu tak jednak z mé naprosté neznalosti Santiniho tvůrčích postupů a také z toho důvodu, že jsem jej znal pouze z fotografií. Člověk ale opravdu musí vstoupit do interiéru, aby na vlastní oči spatřil tu fascinující hru světla a stínu, jak to výstižně vyjádřil Petr Dvořáček, a zůstal stát v úžasu a dojetí. V knize je zmíněn ohromující počet staveb, okolo 100, na nichž Jan Blažej Santini Eichl nějakým způsobem, převážně tedy architektonicky, participoval. Návštěvníka těchto míst mimo děk napadá, kde brál ke svým gigantickým výkonům duchovní sílu a inspiraci. Domnívám se, že odpověď není nijak složitá. Byla to hluboká katolická víra, která jej motivovala k tomu, aby své veliké nadání užíval k oslavě Boha, jeho vznešenosti a svatosti. Když kdokoliv, myslím teď, ať věřící či nevěřící, vejde například do baziliky ve křtinách, je ohromen nejen její velikostí a nádherou, ale též a především vnitřním hlasem, který mu jakoby říká, ten, kdo toto vytvořil, nemohl svůj úkol chápat jako pouhou stavební zakázku, jako něco rutinního a všednodenního. Ne, v takové kráse se nezrcadlí toliko chladný rozum, ale i horoucí a milující srdce. Ti, kdo si tuto knihu pořídí, se k ní určitě budou často a se zalíbením vracet. Santiniho se totiž člověk se zájmem o pravé umění nikdy nenasytí.
0: A nyní si představíme třetí knihu od Petra Dvořáčka z nakladatelství Grada a ta se jmenuje Historické zahrady. Jde o nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. Historické zahrady nejsou jen památkami ani pouhým místem odpočinku či meditace, jsou také živou historií i nenahraditelnou inspirací pro budoucnost. V knize plné krásných fotografií najdete drobné původem renesanční zahrady, například Telč, Jindřichův hradec, Kratochvíle. Výjimečné jsou kroměřížský Libosad či francouzská zahrada v Dobříši, jejichž bohatá dobová dokumentace umožnila mimořádně autentickou obnovu. Najdete i renesanční a barokní formální zahrady, jako například Květnou zahradu v Kroměříži, dále Dobříš, Libochovice, Bučovice, Slavkov, Zákupy, které byly většinou obnoveny jen z části. Najdete ale také anglické parky, Český Krumlov, Pražská královská zahrada, Slavkov. No a nechybí ani výjimečný průhonický park nebo zámecký park Sichrovského zámku a mnoho dalších. Tak se můžete projít se společně s autorem našimi nejkrásnějšími historickými zahradami. A na závěr k této knize jedna malá čtenářská recenze. Vydejte se na fascinující cestu po historických zahradách, které ukrývají příběhy dávných časů, od Telče až po Kroměříž. Petr Dvořáček vás provede místy, kde se historie prolíná s přírodní krásou. Autor představuje 38 historických zahrad, z nichž mnohé byly zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zahrady jsou ve velkoryse pojaté publikaci uváděny v abecedním sledu se stručnou historií i zajímavostmi a hlavně s velkým množstvím nádherných barevných fotografií, dokumentujících jejich originální krásu a inspirujících k návštěvě. Tak to můžu také potvrdit, že opravdu jsem se od té knihy nemohla odtrhnout, jak je nádherná a jaké nádherné zahrady u nás máme. No a na závěr chystaná novinka a ta bude pojednávat o Petru Parléřovi. Jméno Petr Parléř je v obecném povědomí neodmyslitelně spojené s osobností Karla IV. A svatovíckým chrámem. Ale méně už se ví, že tento stavitel, kameník, sochař a řezbář byl mezi architekty středoevropské gotiky výjimečnou osobností, geniálním a odvážným novátorem. Svým dílem otevřel cestu k další vrcholné etapě středoevropské gotické architektury, nazývané někdy dokonce podle něj parléřovskou gotikou. Tak to je novinka, kterou pro vás chystá Petr Dvořáček a nakladatelství Grada. A to bylo z dnešní knihovničky, milí posluchači, všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horka a budu se těšit zase příště naslyšenou.

se už v zápěstích neprobral po pádu a místo krku je trout. Oči se kulatí strachem a závratí pod špatným lapačem hůr. Konečky krepatí, dech se mi nevrátí, čelo mám z krabatých kůr.

mi snad ani nechce zdát. V puse chuť jak před angílem.

potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas. That makes no difference.

Vali. Bože, tak trapně přes čelostín znamení studu.

0: Ana sepa darajo, Ana sepa darajo.
1: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Nese téma Víra je ochotná ke změně a pochází z pera papeže Františka. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví o Ježíšově setkání s kananejskou ženou mimo území Izraele. Ta ho prosí, aby uzdravil její posedlou dceru, ale Kristus ji nechce vyslyšet. Ona naléhá, ale Ježíš vysvětluje, že jeho poslání je určeno dětem Izraele a používá tento obraz. Není dobré brát dětem chléb a házet ho psíkům. A žena odvážně odpovídá. To je pravda, pane. Ale přesto psi jedí drobky, které padají ze stolu jejich pánů. Ježíš ji tedy říká, ženo, veliká je tvá víra, ať se ti stane, co si přeješ. A v tu chvíli byla její dcera uzdravena. Krásný příběh. Toto se Ježíšovi přihodilo. Ježíš mění svůj postoj kvůli síle ženiny víry. Zastavme se u Ježíšovy změny a u ženiny víry. Ježíšova změna. Své kázání adresoval vyvolenému lidu, ale předjímá již budoucnost. Tato Ježíšova připravenost je zajímavá. Tváří v tvář ženině prosbě se stává ještě shovívavějším a soucitnějším. Bůh je takový, je láska, zůstává pevný, ale ne strnulý. Umí měnit své plány. Láska je tvořivá a my křesťané, chceme-li napodobovat Krista, jsme pozváni k ochotě měnit se. Jak dobře nám dělá v našich vztazích, ale i v životě víry být poddajnými, skutečně naslouchat, nechat se pohnout soucitem, srdce přístupné změně. A víra té ženy? Kristus ji chválí a říká o ní, že je veliká. Učedníkům se zdá velká jen její neústupnost. Když se nad tím zamyslíme, tak ta cizinka pravděpodobně věděla jen málo, pokud vůbec něco o zákonech a náboženských předpisech Izraele. V čem tedy spočívá její víra? Není naplněna pojmy, ale fakty. Kananejská žena přistupuje, klaní se, naléhá, vede s Ježíšem úzký dialog, překonává všechny překážky, aby s ním mohla mluvit. Zde se projevuje konkrétnost víry, která není náboženskou nálepkou, ale osobním vztahem s Bohem. Víra ženy se neskládá z teologické etikety, ale z naléhavosti. Klepe na dveře, tluče a Bůh se nebrání, vždyť řekl, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Bratři a sestry, ptejme se, jsem schopen změnit svůj názor? Jsem schopen porozumění a soucitu? A jaká je moje víra? Umím vést s Hospodinem dialog, naléhat na něj? Kéž nás Panna Maria uschopní k dobrému a konkrétnímu jednání ve víře.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 16. srpen 2026. Církevní památka přímluvce Maďarů svatého Štěpána Uherského. Křesťanského krále zesnulého touto dobou roku 1038, sjednotitele země. Katolický kalendář připomíná i francouzského poutníka svatého Rocha z Montpellier, patrona lékařů, lidí nemocných a se zdravotním postižením. Zemřel 16. srpna 1327. Svátek má Jáchym. Jméno z hebrejštiny znamená bude Bohem vyvýšen. A pranostiky, když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.

Bylo 6 hodin a 5 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Mše svatá v areálu ostravského výstaviště Černá louka uzavře celostátní setkání mládeže. Od 9 hodin v přímém přenosu odvysílá televize Noe i Radio Proglas. Oslavy 900 let od první písemné zmínky pokračují v Kyjově. Součástí je slavnostní mše svatá s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem, která začne v 10 hodin a 30 minut na pódiu na náměstí. Slavnostní poutní mši svatou u příležitosti zasvěcení kostela a 800 let od první písemné zmínky města pořádají také v Přešticích. Bohoslužbu bude od 10 hodin sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub. Na Slapech se uskuteční mariánská slavnost s názvem Královna Vltavy, která bude připomínkou na nebevzetí Panny Marie. Vodní procesí vypluje ze Sladovařské zátoky v 10 hodin. V kapli na nebevzetí Panny Marie na Rovníku bude pak mše svatá s patérem Romuldem Štěpánem Robem. Program akce Den Brna slibuje pontifikátní mši svatou v katedrále na Petrově. Od 10 hodin a 30 minut bude celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl oslaví mši svatou v poutním kostele Panny Marie na Chlumku v Luži. V klášteře v Kladrubech chystají česko-německou poutní bohoslužbu. Hlavním celebrantem bude řeženský biskup Rudolf Fordhorzer. V rámci jeho českého komorního festivalu zazní koncert v poutním kostele jména Panny Marie v Lomci. Vystoupí tenorista Martin Prokeš, basista Jaromír Nosek a violončelista Eduard Šístek. Varhaní koncert zahájí v Boskovu na Semilsku přehlídku putování za varhaními z kvosty Libereckého kraje. Do prosince představí 6 cenných nástrojů.

0: Cena Grazia Stiby oceňuje mladé lidi, kteří nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Latinská slova, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím děkuji tobě. Přihlášené projekty obvykle obsahují inovativní přístup k řešení společenských výzev a jsou projevem osobní angažovanosti. Aktuálně je možné online hlasovat o ceně veřejnosti. Podrobnosti má mluvčí ocenění Tereza Tůmová.
1: Cena Grazia Stiby je pořádána Člověkem v tísni a její podstatou je oceňovat mladé lidi, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a vlastně to ocenění probíhá ve třech věkových kategoriích, základní školy, střední školy a pak lidé do 30 let. A vlastně potom se sejde odborná porota, která vybere vítěze každé kategorie i potom obdrží cenu na slavnostním předávání v září. Nejčastěji se projekty týkají vzdělávání, dobrovolnictví, charitativních sbírek, ale také třeba komunitních projektů, životního prostředí a taky v posledních letech se ty projekty čím dál více zabývají třeba novými technologiemi.
0: Z letošních 61 nominací porota vybrala 9 finalistů a finalistek. Veřejnost je může podpořit svým hlasem na webu ceny Grazia Stiby v sekci Hlasujte po vyplnění krátkého formuláře.
1: Letos jsme registrovali 61 nominací a z nich postoupilo do finále 9 projektů, pro které se teďkon může hlasovat. Ty se letos vlastně zaměřují opět třeba na oblast vzdělávání nebo třeba rozvoj kultury ve veřejném prostoru, mezigenerační dialog, a pomoc lidem v nouzi a nebo třeba podpora aktivního občanství. Ono to samotné oceňování už je prestižní tím, že vlastně bude probíhat a to 9. září v rezidenci velvyslankyně Norského království. A vlastně součástí výhry, kromě samotného ocenění, tak je poznávací zahraniční cesta a taky vzdělávací kurz dle vlastního výběru.
0: Dodává na Proglasu mluvčí ocenění Grazia Stiby Tereza Tůmová. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 9. září při slavnostním předávání cen v rezidenci velvyslankyně Norského království.

0: prostoru příkopu Leopoldovy brány v Praze na Vyšehradě vznikla pevnostní zahrada. Za projektem stojí architekt Petr Kučera.
1: Máme letos první sezonu, takže pilotní, takže trošku zkoušíme, jak to funguje, abychom vychytali různé drobnosti, ale v principu to funguje tak, že si člověk může pronajmout vyvýšený záhon, a to na jednu sezonu, takže od toho března, dubna do dejme tomu listopadu. Záhony máme po metrech, největší jsou 4metrové, většinou se lidé pronajmají ty 2- až 3metrové. A k tomu pronájmu oni mají od nás tady vodu na zalévání, základní náčiní, řekněme to velké, jako lopatu, kolečko, a pak u těch záhonů mají ještě takové vlastní boxy. Takže takhle to v principu funguje, my dodáváme kompost, zase odvážíme biologický odpad pryč, protože máme kompostár na Vyšehradě, takže taková cirkulační ekonomika. A co je asi nejdůležitější, že nás překvapil ten zájem, že máme mnohem více zájemců než záhonů. My budeme trochu rozšiřovat do příští sezony. Někdo pěstuje květiny, někdo ovoce, někdo zeleninu. Nemáme zde keříčky a stromy se tady nemůžou sázet, takže necháme to na uváženou lidí a ta kreativita je velmi zajímavá. V začátku chodili různé zaručené hejty, že tady nic neporoste, že to je ve stínu a tak dále, tak ukázalo se, že to je přesně naopak, to klima toho příkopu je optimální, protože ty hradby, když se rozpálejí, tak pak i v noci jak si vyzařují trošku tepla, takže naopak to tady roste jak divé. Ale samozřejmě teď je sucho, takže daří se tady v zásadě všemu.
0: Nastínil Petr Kučera pro vysílání Proglasu budoucnost zahrady v prostoru Národní kulturní památky a prozradil, co ho k nápadu přivedlo.
1: Jeden pramen byl, že příkop Poldovy brány byl dlouhou dobu nevyužit. Respektive tam bylo už mnoho let zaniklé tenisové hřiště, takže jsme si řekli, že by bylo dobré ho využít novým způsobem a zpřístupnit částečně i veřejnosti, protože jsme otevřeli i bránku do Lumírových sadů a vznikl nový vstup k Vyšehradu. No a potom jsme si řekli, že na Vyšehradě zeleninové zahrady byly historicky a že je dobré na tuto tradici navázat a dát šanci lidem vypěstovat si zde něco dobrého. Už ve středověku, když tady byla panovnická rezidence nebo i měšťanské domy, kapitulní domy, tak ty měly své ohrazené zahrady, ovocné sady, byly tady také vinice, chmelnice, štěpnice, takže je tady jaksi historicky dáno i v dobách, kdy tady byla pevnost, tak armáda tady měla různé zahrádky, kde si pro přilepšenou pěstovala, takže má to na Vyšehradě stále tou tradici, kterou jsme tímto obnovili.
0: Tolik od ředitele Národní kulturní památky Vyšehrad, architekta a popularizátora oboru Petra Kučery.

Bylo 6 hodin a 30 minut. Na Proglasu nyní následuje četba Evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 15, verš 21 až 28. Kananejská žena. Ježíš odtamtud odešel a odebral se do Tyrského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Moje dcera je krutě posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: Pošli je pryč, vždyť za námi křičí. Odpověděl: Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského. Ona mezi tím přišla, klanila se mu a prosila: Pane, pomoz mi. On jí však odpověděl: Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla: Ovšem, pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Na to jí řekl Ježíš: Ženo, jak velká je tvá víra, ať se stane, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Tomáš.
0: Máme 20. neděli v mezidobí, 4. týden žaltáře. Všechny texty ze strany 1263, v novějším vydání 1263, nebo 1136 ve starším vydání, nebo 1000

0: 136. Antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou ze strany 801 v novějším vydání, 801 nebo 710 ve starším vydání, nebo 710. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Když překrásné slunečko vychází a temná noc pryč od nás odchází, vzdejme za to Bohu chvály, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den vesele chválí svého Pána Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen, máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni stali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem. Rač krmi ti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinová, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu, Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo, seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja.
1: Aleluja. Všechna díla, Páně, velepte Pána. Aleluja.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je Tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
0: Požehnaný jsi Ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi Ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi Ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi Ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla, Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Všechna díla, Páně, velepte Pána. Aleluja.
1: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou.
0: Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Tohle je jisté. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i královat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech.
1: A vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Kananejská žena přišla k Ježíšovi, klanila se mu a prosila: Pane, pomoz mi.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, nebo tě navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Kananejská žena přišla k Ježíšovi, klanila se mu a prosila: Pane, pomoz mi. Otevřme radostně své srdce Bohu mocnému a dobrotivému a vzdávejme mu chválu, vždyť on nás miluje a ví, co potřebujeme. Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe.
1: Dobrořečíme ti, všemohoucí Bože, králi všeho světa, za to, že jsi nás hříšníky povolal.
0: Abychom poznávali tvou pravdu a sloužili tvé velebnosti.
1: Bože, ty jsi nám otevřel bránu milosrdenství.
0: Učiň, ať nikdy nezabloudíme z cesty života.
1: Oslavujeme vzkříšení tvého milovaného Syna.
0: Dopřej nám, ať tento den prožijeme v duchovní radosti.
1: Dej svým věrným pravého ducha modlitby.
0: Abychom tě chválili a abychom ti vždycky a ve všem děkovali.
1: Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak, abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z 20. neděle v mezidobí.
1: O 20. neděli v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše, část 6. kapitoly, podtitul Izajáš povolán za proroka. Toho roku, kdy zemřel král Uziách, viděl jsem sedět pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stály serafové, každý měl 6 křídel, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zastíral nohy a dvěma létal. Jeden volal na druhého, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal, běda mě, je se mnou konec. Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím a krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se dotkl mých úst a řekl, hle, dotklo se to tvých úst, zmizí tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích. Pak jsem slyšel hlas páně, jak praví, koho mám poslat, kdo nám půjde. Řekl jsem, zde jsem, mne pošli. On pak pravil, jdi a pověz tomuto lidu, poslouchejte dobře, ale nerozumějte. Dívejte se vytrvale, ale nepoznávejte. Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi mu uši, zalep mu oči, ať očima nevidí, ať ušima neslyší, ať srdcem nechápe, aby se neobrátil a neuzdravil. Tu jsem řekl, na jak dlouho, pane? Odpověděl, dokud nebudou města zpustošena bez obyvatel, domy bez lidí a země zanechána pustá. Hospodin vzní odvede lidi daleko, takže bude v zemi veliká spoušť. I když v ní zbude jen desetina, znovu bude zničena jako terebint a jako dub, z nichž při kácení zůstane pařez. Z pařezu vzejde svaté potomstvo.

má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň. Kytice veršů, nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, božímu světu.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Bylo 7 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 16. srpen 2026. Církevní památka přímluvce Maďarů svatého Štěpána Uherského, křesťanského krále zesnulého touto dobou roku 1038, sjednotitele země. Katolický kalendář připomíná i francouzského poutníka svatého Rocha z Montpellier, patrona lékařů, lidí nemocných a se zdravotním postižením. Zemřel 16. srpna 1327. Svátek má Jáchym, jméno z hebrejštiny znamená bude Bohem vyvýšen a pranostiky, když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek nebo prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. A teď už skupina Šalmíja a píseň Prachy si.
2: Budeš shledán lehkým, jestliže všechno, co máš, váží víc než to, co jsi. Nezapomeň, že jsi prach a v prach se navrátíš. Nezapomeň, že jsi prach a v prach se navrátíš.

prach a v prach se navrátíš. Když nebudeš jak toto dítě, pak věčný pláč a tíseň pohltí tě. Obrať se a skrze prach smrti se k životu navrátíš. Obrať se

Ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Kdybych tě zklamal, a doba naspat, prosím tě pane, pomoz mi vstát. Ukaž mi směr, kudy mám jít, ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Bože můj pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš,

0: Poslední dřevěné barokní sochy se vrátily z kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi do kláštera na hoře Matky Boží nad městem Králíky na Orlicko-Ústecku. V roce 1950 z něj byly navzdory svému špatnému stavu odvezeny. Před současným transportem prošly opravou a zpevněním dřevěných částí i barevné výzdoby.
1: Je na tom vidět, že ty sochy tvořili autoři velmi tvůrčím způsobem, což by se na první pohled nemuselo zdát, že je vidět, že mají nějaký základní korpus, který je, řekněme, masivní kmen stromu, ke kterému postupně přilepovali části. Ale je taky vidět, že v průběhu některé části buď uřízly, nebo nařízly a pohnuli s nimi, například vyřezali sochu a pak ji rozřízli uprostřed a vložili ji klín dozad, aby byla třeba víc nakloněná dopředu nebo do strany.
0: Dodává restaurátor Vojtěch Werner. Sochy váží 80 až 150 kilogramů a při převozu byly zabezpečené v potravinové a bublinkové fólii a na nákladním autě ležely na matracích.

0: Farnost Kutná Hora sedle zve na expozici, do které se mohou příchozí aktivně zapojit. Výzva zní, co pro vás znamená smrt, přijďte nám to říct. Pokračuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Na severní terase kostela Všech svatých s kostnicí rozbili svůj stan filmaři a autoři vznikající expozice Memento Mori, Viktor Portl a Dominik Dolejší. A není to jen tak ledajaký stan. Ukrývá pop-up audio studio Memento Mori, kde můžete nahrát svůj příběh, vzpomínku anebo zamyšlení nad lidskou konečností. Vybrané anonymní nahrávky se stanou součástí zvukové instalace nové expozice Memento Mori, která se veřejnosti otevře na jaře příštího roku. Přijít můžete každý den minimálně do 16. srpna, a to od 9 do 18 hodin na severní terasu sedlecké kostnice, která má vstup z horní kaple. Návštěva vám zabere jen pár minut a váš hlas může být součástí příběhu, který budou návštěvníci sedlecké kostnice poslouchat ještě dlouhá léta.

0: Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety zvolili děti nejlepším filmem festivalu, který se konal v chorvatském ostrově Brač. Dílo chorvatského režiséra Arzena Antona Ostojiče už v červenci získal cenu Zlatá aréna na Půlském filmovém festivalu za přínos chorvatské animaci. Vznikl v pražském studiu, které už dříve vytvořilo animované filmy Lichožrouti a Čtyřlístek. V českých kinech se Tajemství křišťálové planety promítá v těchto dnech, přesněji od 13. srpna. Na původním dabingu se podíleli angličtí umělci Jeremy Irons, Michael York nebo Vanessa Redgrave. Herečka Eliška Balzerová, která do češtiny namluvila postavu matriarchy, ho doporučuje jako krásný film o lásce k planetě a zvířátkům. Herec a hudebník Jan Maxián dal zase hlas ptáku Zubounovi. Československo-chorvatský snímek podle něj může zaujmout každou věkovou kategorii a rodiče by si ho měli užít spolu s dětmi.
1: Ten film je skvělý v tom, že není jenom poutavej, dobrodružný, zábavný, ale právě má v sobě obrovskou hloubku, která stojí za to právě, aby byla shlednutá i s těmi rodiči. Protože z toho filmu může vyvstat spousta skvělých otázek těch dětí a může to pobídnout i rodiče právě pro nějakou společnou komunikaci a pro sdílení tohoto společného zážitku. A to bych hrozně rád, protože já sám zbožňuju, když moje děti mají otázky a chtějí to zažívat se mnou jako s rodičem.
2: Tři černí mravenci topí se v slze srny. Nápisy

snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 16. srpen 2026. Církevní památka přímluvce Maďarů svatého Štěpána Uherského, křesťanského krále zesnulého touto dobou roku 1038, sjednotitele země. Katolický kalendář připomíná i francouzského poutníka svatého Rocha z Montpellier, patrona lékařů, lidí nemocných a se zdravotním postižením. Zemřel 16. srpna 1327. V tento den roku 1815 se narodil zakladatel salesiánského díla svatý Jan Bosco, italský kněz, otec a učitel mládeže. Na věčnosti je od roku 1888. Před 130 lety vypukla v Yukonu nejznámější a poslední velká zlatá horečka v dějinách. Před 105 lety byl spolu s bratrem zabit podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj. 55 let uplynulo od úmrtí laické misionářky rusko-německého původu Gertrudy Detzlové, svědkyně víry s trvalou zkušeností stalinského lágru i vyhnanství v Kazachstánu, kandidátky blahořečení. Svátek má Jáchym, jméno z hebrejštiny znamená bude Bohem vyvýšen. A pranostiky, když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek, nebo prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. No a my se podíváme, jaké dnes bude počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popoledni bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26. Vás bude slabý, během dne mírný severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu. Vítr v bouřkách přechodně zesílí.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Každý staví jistotu svého života na jiném základě. Můžeme to kolem sebe vidět dnes a denně. Kazatel Jiří Hurta za chvíli ukáže, k jaké naději a dokonce k jaké jistotě zve čtenáře prvního listu do Korintu apoštol Pavel. Připomenutí toho, že Pán je věrný, má totiž mnohé důsledky a i na ty se v dalších chvílích dostane. Vítejte u pořadu Studna slova. Dobrý a klidný poslech.

Řekli jsme si posledně, že troufalým silákům víry v korinském sboru, kteří si mysleli, že si mohou ve víře dovolit mnohé, co se jejich slabším bratřím mohlo stát kamenem úrazu, například i stolování v pohanských chrámech, postavil apoštol Pavel před oči varující obraz starého Izraele, jehož svévole a nepodrobenost Boží vůli na cestě pouští se pro mnohé stala skázou. Ve 12. a 13. verši pak apoštol píše: a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ta výstraha obsažená ve 12. verši je velice známá. Cituje se často v kralickém překladu. Protož kdo se domnívá, že stojí, hlediš, aby nepadl. A na tohle slovo se často i káže. Žel bývá neméně často i chybně chápáno, protože je obvykle vytrhováno ze souvislosti a je-li izolováno, tak bývá i zkresleno. Známý český vykladač připomněl, že někteří odpůrci reformačního učení o tento verš opírají své důvody proti jistotě spasení z pouhé víry. Není nijak těžké rozeznat, že takové pojetí není prostě správné. Jistota spasení totiž nestojí na člověku. Má jistota spasení není přece postavena na mě ani na mé víře, nýbrž stojí na Kristu samém. Je zakotvena v jeho dokonalém díle smíření a vykoupení, jež bylo vybojováno v jeho oběti kříže. Z tohoto hlediska lze říci, že křesťanství je vlastně odvahou k nedokonalosti, tedy odvahou následovat Pána Ježíše navzdory vědomí vlastní nedokonalosti. Proto je naprosto nesmyslné myslet si, že biblicky věřící křesťan se od rána do večera neustále zkoumá a usilovně pátrá, čeho se to dnes vlastně zase dopustil, že jeho včerejší jistota spasení vzala za své a že se dnes zas už topí v nejistotě. Jestliže totiž skutečně věří jen a jen v Krista, pak tu svou jistotu má přece v Kristu. A v takovém případě nemůže přece nikdy spoléhat na sebe, na svou zbožnost, na své skutky či jiné předpoklady. Mnohem větší nebezpečí pádu hrozí naopak právě těm, kdo chtějí svou jistotu zakládat na své mravnosti, na své bezúhonosti, zbožnosti a na svých domnělých zásluhách. Když Pavel psal svůj list do Korintu, neměl ovšem na mysli tato hlediska. Nešlo mu o postoj reformační ani protireformační. Neměl na zřeteli ani všeobecnou pravdu, že člověk, který stojí, by si měl dát pozor, aby neupadl, protože si je příliš jistý a tak se mu velice snadno stane, že zakopne. Pavel měl na zřeteli situaci, ve které se ocli korinští křesťané. Měl na mysli právě ty, kdo se v korinském sboru domnívali, že stojí tak pevně, že si mohou dovolit bez úhony a bez nebezpečí i účast na pohanských obětních hostinách, ba že si mohou dovolit být s pohany zajedno v jejich životním stylu, protože Kristus je přece všemohoucí živý Pán a modly nic neznamenají. Právě těmto silným ve víře adresuje své varování, aby nepadli. Jestliže se totiž spolehají na sílu své víry a na základě toho přijmou účast na pohanském životním stylu,
dostanou se i se svou vírou do okruhu Satanova vlivu a Satan se vždycky bude snažit člověka oklamat a víry ho posléze zbavit. Měli bychom se nechat poučit varovnými příklady věřících lidí, jejichž mysl byla zaujata například majetkem, penězi, osobními ambicemi, snahou po společenském uplatnění nebo něčím jiným. A měli bychom až se zachvěním vidět, jak snadno odpadají od víry, protože se tyto modly dostávají v jejich životě znenáhla na prvé místo. Víra v takovém případě přestává být hnací a proměňující silou v životě, stává se stagnujícím a mrtvým životním názorem a člověk od ní posléze utíká. Pavel dobře ví o lidské slabosti i o tom, že tato pokušení jsou příliš mocná, aby jim člověk ve své síle mohl vítězně vzdorovat. Proto připomíná korinským bratřím Boží věrnost. Bůh sice ponechává rozhodování na člověku, protože nás v Kristu vede vždycky ke svobodě. Ale v krizových situacích svých dětí vždycky včas zasahuje tak, že dává východisko a také sílu, aby křesťan unikl nebezpečí a z pokušení vítězně vyšel. Je možné, že tvé obzory víry se někdy zatmí, ale nikdy přitom neztrácej naději. Tvá bitva je vyhrána právě tehdy, když si myslíš, že je ztracena. Ne proto, že jsi nějaký znamenitý duchovní bytec, ale proto, že Pán je věrný. A opřešli se s důvěrou o jeho věrnost, poznáš, že v něm jsi neporazitelný. Protože nikdo nemůže být poražen bez vlastního souhlasu. Člověk může být předěšen pohledem na sílu, která na něho útočí. Některá pokušení jsou tak mocná, že si v nich můžeme připadat jako bezbrané malé děti, které byly napadeny těžce ozbrojenými obry. Vždycky platí, že nepatrný oblázek Davidovy statečné víry poráží mocného Goliáše, protože ho nezasahuje v síle lidské, ale v moci boží. Možná, že jsme odhodláni leccos pro svou víru a pro svého pána podstoupit a vydržet. Člověk obvykle vydrží víc, než si myslel, ale přesto existuje pro každého člověka míra, která je konečná. Máme-li však ve víře živé obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, on nám dává v živém vědomí své přítomnosti sílu, abychom třeba v nejtěžších pokušeních překonali i sami sebe, svou chtivost, své sobectví i svou ustrašenost. Není rozhodující, jde-li o pokušení tělesná, duševní nebo duchovní. Jestliže jsme mu plně svěřili sami sebe, on nás přijal celé a své dílo naší záchrany a naší proměny v opravdové syny boží je hotov při nás dovést věrně až do konce. I kdyby se octl v situaci zdánlivě zcela bezvýchodné, nikdy si nedej našeptat, že Pán tě opustil. Může se stát, že o tvém vnitřním zápase nikdo z tvých nejbližších lidí nemá ani tušení, protože naprostá většina těch neviditelných bitev o člověka zůstává lidským očím skrytá. Ale tvůj Pán vidí a o všech tvých těžkostech ví. A on má veškerou moc na nebi i na zemi. Jeho moc začíná tam, kde tvé síly končí, protože on není Bohem našich pravděpodobností a lidských nadějí, nýbrž Bohem nemožností a zázraků. Nepřestaň s prosbou víry vzhlížet k němu. Vytrvej, abys s chválou a vděčností v srdci spatřil Boží slávu i nad sebou.

Pane Ježíši Kriste, chválíme tě, že tvá moc i milost v našem životě není závislá na naší slabosti i síle. Že každého, kdo se srdcem upřímným a nerozděleným volá k tobě, slyšíš a jsi se svou pomocí vždycky na blízku. Děkujeme, že i ve svých zápasech a pokušeních smíme okoušet slávu tvého vítězství. Amen.

Konstatování toho, že Bůh je věrný, může proměnit život člověka, ten každodenní i ten ve věčnosti. Zakotvit jistotu pro svůj život právě v tomto ujištění může přinášet sílu do mnoha bojů, zkoušek a nejistot, připomněl Jiří Hurta v předchozích chvílích. Posílení touto skutečností můžeme jít vstříc novým dnům. A zase za týden se budeme těšit na slyšenou u pořadu Studna slova. Od mikrofonu z redakce Rádia 7 se loučí Jitka Vylažíková.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní začíná koncert duchovní hudby, ve které vyslechneme tři skladby třech autorů. První se jmenuje Magnifikát, napsal ji Claudio Monteverdi. Hraje soubor Salisbury Cathedral Boys. Diriguje John Eliot Gardiner. Druhou skladbou je Gloria D. Dur, autorem Antonio Lotti. Hraje soubor Lottiho komorní sbor a diriguje Ferenc Róza. Třetí a poslední skladbou je koncert podle Vivaldiho a moll, autorem Johann Sebastian Bach. Na varhany hraje Ton Koopman. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu dozněl koncert duchovní hudby. Nejprve jsme vyslechli skladbu Magnifikát, autorem Claudio Monteverdi, hrál soubor Salisbury Cathedral Boys. Dirigoval John Eliot Gardiner. Druhá skladba Gloria D-dur, Antonio Lotti, dirigoval Ferenc Róza. A na závěr to byla skladba Koncert podle Vivaldiho A-moll, autorem Johann Sebastian Bach, hrál Ton Koopman na varhany.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
0: Právě bylo 9 hodin a nyní vás zveme k přenosu mše svaté z celostátního setkání mládeže v Ostravě. Mši svatou přebíráme s laskavým svolením televize Noé.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás vzkříšeného, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milí přátelé, je to tady. Těmito slovy jsem v úterý večer setkání tady na Černé louce začínal a teď je můžu klidně zopakovat. Milí přátelé, je to tady. Přichází chvíle vděčnosti. Vzdejme Pánu díky. Chceme Pánu děkovat za ty krásné dny, které jsme tady v tomto živém a mladém společenství prožili. A tak chci v tom našem společenství i dneska ráno přivítat jednak ty, kteří se k nám připojili z ostravských farností a pochopitelně také vás u televizních obrazovek. Jsem neviděl, do které kamery se mám podívat. Vás u televizních obrazovek, kteří nás sledujete doma a prožíváte setkání spolu s námi. Ale musíme a chceme dneska ráno říct nejenom je to tady, ale chceme říct, on je tady. Ježíš je uprostřed nás. On, který je tím pramenem a zdrojem naší odvahy, je mezi námi. To jsme si tady po celý týden nějakým způsobem připomínali znovu a znovu a to si chceme připomenout a upevnit se v tom i v této chvíli závěrečné bohoslužby tohoto setkání. Ježíš je mezi námi. Chce nám být blízko, chce být v našem srdci a tak ze svého srdce lítostí odstraníme všechno to, co mu brání, aby v něm přebýval. Litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a přiveď nás do věčného života.

Modleme se. Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno. A tak, abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána.

Čtení z knihy proroka Izajáše. Tak praví Hospodin. Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky a všechny, kteří zachovávají sobotu bez nesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři. Neboť můj dům se bude domem nazývat modlitby pro všechny národy. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři a sestry, vám, bývalým pohanům, říkám, já, jako apoštol pohanů, vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých. Když totiž Bůh někomu něco daruje, nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože oni odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostalo milosrdenství, aby se ho potom také dostalo jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

Ježíš odešel z Genezaretu a odebral se do Tyrského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, moje dcera je krutě posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. Odpověděl: Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského. Ona mezi tím přišla, klaněla se mu a prosila: Pane, pomoz mi. On jí však odpověděl: Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla: Ovšem, pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají od stolu jejich pánů. Na to jí Ježíš řekl: Ženo, veliká je tvá víra, ať se ti stane, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Slyšel

Abych vás oslovil jedním oslovením a nemusel to komplikovat a někoho třeba vynechat, tak vám řeknu, milí boží přátelé, to jste všichni, i ti, kteří jsou s námi spojeni skrze televizi Noéas, všichni, kdo kdekoliv jsou s námi takto spojeni, třeba i v duchu, v modlitbě. Je mnoho lidí, kteří ví o tomto setkání a jsou někde, nemají televizi a nemají nic a přesto se za nás modlí. Tak vás všechny v tuto chvíli chci pozdravit. Latiníci říkají finis coronat opus, což znamená konec, korunuje dílo. A to je právě tato chvíle, jak už v úvodu řekl otec biskup Martin. My jsme tady proto, abychom teď to celotýdenní úžasné dílo korunovali. Abychom to nějak nádherně završili. Stává se nám často občas, že jsme třeba na nedělní mši svaté, vyslechneme jedna, dvě, tři čtení, celkem nám to možná i unikne, jsme nepozorní a říkáme, a teď je to rozhodující, co nám ten kněz, co nám ten pan farář teď řekne, to je rozhodující. Není tomu tak. Boží slovo, říká jeden církevní otec, to je ty tři čtení třeba krásně vybraná, opravdu máme nádherný lekcionář. A ta tři čtení, to je, říká jeden církevní otec, to je nádherný košatý strom plný ovoce. To je to boží slovo. A homilie, říká tento církevní otec, a jsme zase u našeho tématu, homilie to je žebřík, který nám pomůže to ovoce trhat. Čili homilie je jenom žebřík, ale my chceme trhat ty nádherné plody božího slova. A ještě jednu moji takovou osobní, co mě dojalo, překvapilo, až neuvěřitelně, co říká papež Lev v poselství k letošní postní době. On tam říká, že když v liturgii, třeba v neděli, čteme, a on říká, že nemáme číst boží slova, že ho máme hlásat. Když někoho teď pozvu, říkám, ty nejdeš číst, ty jdeš hlásat. A on říká, když takto jsme s tím božím slovem v kontaktu, tak to rozechvívá srdce. No, to je možná dobře, ne? A to není, co on tam říká, Lev. Lev říká, když takto při liturgii čteme boží slovo, tak to rozechvívá srdce otcovo. My jsme teď rozechvívali otcovo srdce. Bůh se raduje, že se živíme jeho živým a životodárným božím slovem. A pojďme tedy k tomu tématu. Opět žena. Celý týden jsme sledovali úžasný, dramatický život královny Ester. Pro mnohé to možná bylo úplně první setkání s touto úžasnou biblickou postavou. Uvažovali jsme zvláště včera o paní Marii na nebe vzaté a dnes kananejská žena. Ten evangelní úryvek začíná označením kraje, do kterého se Ježíš vydává. Tyrský a sidonský kraj na severozápadě Galileje, pohanská země. A právě tady se Ježíš potkává s jednou kananejskou ženou, jméno neznáme, ale známe její život, její osud, s ženou, která se na něho obrátí s velikou žádostí, aby uzdravil její dceru sužovanou démonem. V této její prosbě můžeme tušit počátek její víry, která však v rozhovoru s Ježíšem roste, dozrává a mohutní. Žena se nebojí Ježíše volat, smiluj se nade mnou,
Byl to kraj pohanu a to smiluj se nade mnou je z 50. žalmu. Čili ona k němu volá slovy izraelského lidu. Dále ho nazývá pánem a synem Davidovým, což jsou mesiářské tituly. Ona má pevnou naději, že bude vyslyšena. A jaký je Ježíšův postoj vůči tomuto volání strápené pohanské ženy a maminky? Ježíšovo mlčení může vzbuzovat podiv, což také vyvolalo reakci učedníků. Pošli ji pryč, obtěžuje nás. Ale musíme

po Ježíšovi, po spáse. Zdánlivý odstup Ježíše, který říká, já nejsem poslán jenom ke ztraceným ovcím domu izraelského. Tento Ježíšův postoj ženu kananejskou neodradí. A ona ještě více naléhá, pane, pomoz mi. A nevzdává se ani v tu chvíli, kdy slyší Ježíšovu větu, není správné vzít chléb dětem a hodit do psíkům. Ona, ta žena kananejská, nechce nikomu nic vzít. Ve své prostotě, pokoře a důvěře jí stačí velice málo. Ona říká, že jí stačí ty kousky, které ze stolu dětí padají a živí se jimi psíci. Stačí jí pohled Ježíšův, stačí dobré slovo Syna Božího. A tady Ježíš nadšeně reaguje a říká, ženo, tvá víra je veliká, obrovská, úžasná, příkladná. Ať se ti tedy stane tak, jak si přeješ. A teď jsme, milí přátelé, mladí lidé a vy všichni ostatní, na řadě my. My všichni jsme povoláni růst ve víře, krůček za krůčkem. Otevřít se svobodně přijetí obrovského Božího daru. Mít důvěru a volat k Ježíšovi často, stále. Ježíši, daruj mi víru. Ježíši, ukazuj mi cestu. Ježíši, veď mě. A ta cesta, na kterou nás Pán volá, je ta cesta, po které Ježíš vedl své učedníky, po které dnes vidíme vede kananejskou ženu, lidi všech národů, jak jsme to také zpívali, lidi všech časů a všech zemí. Je to cesta, přátelé, po které Bůh Ježíš vede a chce vést každého z nás. Víra nás porosteli, bude nás stále více otevírat k poznání Boha, k poznání Ježíšovy tváře, poznání Ježíšovy úžasné novosti, jedinečnosti, originality. Ježíšovo slovo je zdroj života. Je to zdroj poznání. Je to jakási studnice, ze které máme čerpat, abychom žili svůj osobní vztah s naším Pánem. Apoštol Pavel říká, že naše srdce musí denně prožívat obrácení. Každý den máme znovu zakoušet přechod mě, člověka uzavřeného do sebe, člověku otevřenému pro Boží působení, pro Boží cesty, pro Boží plány. Opět jedna duchovní autorka říká, že naše plány, naše tužby, to, co chceme v životě dosáhnout, to, co si nějak vysníme, je obrovsky ponuré a šedé oproti tomu, co nám připravila Boží láska. Čili hledat Boží cesty, kráčet po Božích cestách právě skrze růst víry. A tak, milí Boží přátelé, můžeme si tady společně slíbit, že chceme dál jít po cestě, po které nás povede Pán, že se budeme, řekl bych, snažit denně se živit hlubokým nasloucháním Božího slova.

že budeme čerpat ze slavení těch sedmera svátostí v určitý čas, v určitou chvíli, dle potřeby, abych tak řekl. Že budeme rádi konat osobní modlitbu, ve které budeme objevovat lásku, kterou máme mít k Bohu Otci a také skrze lásku k Bohu, lásku k bratřím a sestrám. Chceme si uvědomovat, že cokoliv jsme udělali jednomu z těch nejmenších, že jsme udělali pro Ježíše. Jestli to tady bylo zdůrazňováno, připomínáno, že Ježíš je mezi námi, pak to není jenom nějaká fráze, pak je to ta největší realita. Když jsem působil ve farnostech, tak jsem to často říkal na začátku třeba Eucharistie. Najde se tady někdo, kdo tak jako já věří, že Ježíš je tady, že je tady s námi? Mně se hrozně líbí, že Ježíš podmínil svou přítomnost minimálními podmínkami. Ježíš neřekl, kde se vás sejde 528, tam já přijdu. Ale řekl, kde budou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem bezpečně uprostřed nich. Přátelé, prožívejme tuto zvláštní přítomnost, tuto úžasnou přítomnost. Dva nebo tři ve jménu mém, to znamená v lásce. A tak volejme na pomoc také ty naši boží přátelé, Marii na nebe vzatou. Volejme naše křestní biřmovací ochránce, volejme Ester, volejme kananejskou ženu, jejíž jméno neznáme. Volejme všechny ty, kteří nám budou ukazovat cestu k Otci skrze něho, s ním a v něm. Amen.

0: Milí boží přátelé, Bůh touží potom, abychom všichni měli účast na jeho království. Proto mu předložme tyto prosby.
1: Prosíme tě za papeže Lva, všechny biskupy a představitele církve, aby se skrze jejich službu mohli všichni lidé setkat s boží milosrdnou láskou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny křesťany, aby byli naplněni duchem modlitby a obětavé služby. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině, na Blízkém východě a v Africe. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za všechny, kdo mají moc ovlivňovat životy druhých, aby vždycky jednali spravedlivě a podle svého nejlepšího svědomí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za všechny menšiny a lidi na okraji společnosti, aby byla naplňována jejich práva. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny lidi, kteří v tebe nevěří, nebo jejich víra je slabá, abys je posiloval ve všech jejich těžkostech. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za nás všechny, abychom ve svých životech měli odvahu jít po cestách, kterými nás chceš vést. Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože, ty přijímáš ty, kdo se k tobě s důvěrou obracejí. Vyslyš také naše prosby skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, naše dary, v nichž se uskutečňuje slavná výměna. My ti přinášíme, co jsi nám daroval, a ty nám dáš sám sebe. Prosíme o to skrze Krista.

svatý Otče, abychom ti vzdávali díky. V pravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu, neboť ty jsi jediný Bůh živý a pravý. Jsi dřív, než začal čas a žiješ na věky a přebýváš v nedostupném světle. Ty jsi jediné dobro a zdroj všeho života. Všechno jsi stvořila, naplňuješ svým požehnáním a všem dáváš své světlo a radost. Proto před tebou stojí nesčetné zástupy andělů, ve dne v noci ti slouží, hledí na tvou tvář a ustavičně tě slaví. S nimi také my radostně vyznáváme tvé jméno a našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo.

Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a že jsi všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému stvořiteli. A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, ty jsi ho nenechal na pospas smrti. Slitovával se nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli. Častokrát si jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu. A tak si, Otče, miloval svět, že k naší spáse poslal svého jediného syna, když přišla plnost času. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost. A naplnil tvou vůli a byl poslušný až k smrti kříže. Svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. A abychom už nežili sami sobě a žili pro něho, tvého Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili tvého svatého ducha. A ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje. Proto tě, Otče, prosíme, ať svatý duch posvětí také tyto dary, aby se staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze tělo a krev tvého syna obnovujeme s tebou věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, které nám odkázal. Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou lásku a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti. Při večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Také vzal kalich naplněný vínem, vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení. Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé. Vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici a v očekávání jeho slavného příchodu obětujeme ti jeho tělo a jeho krev, v oběť, ve které ty máš zalíbení a celý svět spásu. Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť, kterou jsi sám vložil do rukou své církvy. Dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst a z tohoto jednoho kalicha pít, ať jsou v Duchu svatém jedno tělo, aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu k chvále tvého jména.
1: A ještě, Bože, prosíme, pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, na biskupa této diecéze, mého spolubratra Martina, na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli své dary a na všechny kolem zhromážděné, na všechen svůj lid i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.
2: Pamatuj také na věřící, kteří odpočinuli v tvém Kristu, i na všechny zemřelé, neboť ty o jejich víře víš. A nám všem, svým synům a dcerám, dobrotivý Otče, dej nebeské dědictví s blahoslavenou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a svatými. Ve tvém království a s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti, ať tě oslavujeme skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
3: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a máš všechno bez
1: hrdy. Bezlepkové svaté přijímání se bude podávat po vaší pravé straně u kněze s černým deštníkem.

Srandou ulic Říma kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova písma, ten zvuk neumírá, zní jásot z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu zjišť.

Bože, ty nám dáváš ve svatém přijímání účast na životě svého syna. Dej, ať jsme jeho věrným obrazem na zemi, abychom měli účast i na jeho slávě v nebi, neboť on s tebou žije.

0: Vážený otče biskupe Martine Davide, my vám moc děkujeme za slavení této závěrečné mše svaté.
1: A nemenší dík patří otci biskupovi Pavlu Posádovi za jeho homilii. Děkujeme.
0: Bohužel už se pomalu blížíme ke konci. Ale pořád u něho ještě nejsme.
1: Následovat bude několik písní od No Problémy a potom závěrečný dopolední brok.
0: Nevím jak vy, ale my se nemůžeme dočkat naprosto závěrečné tečky, která celou tu neuvěřitelnou hitparádu uzavře.
2: A předtím, než se dostaneme k těm několika písním No Problémy, tak já si dovolím začít s poděkováním, přestože ten děkovací blok, velký děkovací blok opravdu přijde po těch písních, které zazní. Přátelé, já chci moc poděkovat vám všem, že jsme tady společně v Ostravě vytvořili setkání, které se zapíše do toho stále se prodlužujícího seznamu míst, kde se celostátní setkání mládeže konalo. Velehrad, Svatá hora, Žďár nad Sázavou, Klokoty, znovu Žďár nad Sázavou, Olomouc, Hradec Králové a Ostrava. Děkuju moc za to, že jsme společně toto setkání vytvořili a věřím, že v tom seznamu to ostravské setkání nebude zapsáno černým písmem, ale zlatým písmem. A ještě budu pokračovat. Děkuji moc, že jsme se společně zapsali sem do srdce Ostravy. Protože jsme tady v samotném centru. A já věřím, že na vás Ostrava nezapomene a chci poděkovat Ostravě za to, že mládež z celé naší země přijala a jsem přesvědčen, že Ostrava mladé miluje. Tak pane náměstku a pane starosto, vaším prostřednictvím děkujeme Ostravě za to, že jsme tady s mladými z celé naší země mohli být. Děkujeme.

A to není všechno. My tu nejsme proto, abychom se zapsali do nějakého seznamu a nejsme tady ani kvůli Ostravě. To setkání bylo proto, aby se do našeho srdce více zapsal Ježíš. Ježíš, který je pramenem, zdrojem naší odvahy, tak jak o tom hovořil otec biskup Pavel ve své promluvě. A proto, aby se ten Ježíš do našeho srdce, do vašeho srdce měl možnost vepisovat stále, tak jsme si pro vás jako biskupové, biskupská konference a Česká biblická společnost připravili dárek, který si každý účastník tohoto setkání odveze. Každý z vás, když budete odcházet, si u východu z areálu Černé louky vyzvednete tuto Bibli.

0: A můžete se v ní znovu ponořit do toho příběhu Ester, můžete se v ní znovu a znovu setkávat s Bohem, který je pramenem, zdrojem naší odvahy. A pak mám na závěr ještě dvě poděkování, na které bych nerad zapomněl. Jednak chci moc poděkovat všem, kteří setkání podporovali a kteří nás tady po celý týden nebo víc jak týden zásobovali nejrůznějšími dobrotami. Byla to možná tuna ovoce a zeleniny, neuvěřitelné, a váhu buchet nevím, ale taky jich bylo hodně. Tak moc děkujeme všem, kteří tady do Ostravy poslali něco, co potěšilo naše žaludky. Děkujeme. A pak chci poděkovat všem, kteří se za setkání modlili. A těch nebylo málo. My jsme se s mladými modlili už od našeho diecezního setkání mládeže vždycky večer ve 20:26. A vím, že se k té modlitbě ve 20:26 připojili mladí i třeba v jiných diecézích. A že se modlili mnozí a mnozí další třeba i v jiný čas. A věřím, že právě ta modlitba vyprosila to požehnání a tu milost, kterou si ve svých srdcích z tohoto setkání odvážíme. To, že se Bůh na tomto místě dotýkal našich srdcí. Tak moc děkujeme všem, kteří jste nás nesli ve své modlitbě. Díky. A teď už závěrečné požehnání mše svaté a pak ty slíbené písně od No problémy. Pán s vámi.
1: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
0: Všemohoucí Bůh, ať vás chrání ode všeho zlého a sešle vám hojnost svého požehnání. Ať otevírá vaše srdce, abyste ochotně přijímali jeho slovo a byli naplněni radostí. Ať vás učí poznávat, co je dobré a správné, vede vás po cestě svých přikázání a jednou vás přijme do společnosti svých.

Sledujete program z celostátního setkání mládeže v Ostravě. Právě skončila mše svatá. Kapela se připravuje na další program, na který vás tímto také srdečně zve Radio Proglas.

0: díky, že jste vydrželi a jste tady s námi.
1: Nyní bude následovat ta slibovaná třešnička na dortu.
0: A prosíme vás, přivítejte hlasitým potleskem poslední režijní vstup.

tuto chvíli pro posluchače, kteří nevidí tě z televize Noé, tak bych jen chtěla říct, že na podium přišly tři dívky. Jedna z nich vytáhla malý lísteček, zkoušíčku a něco na ní napsala, dává je zpět. Tentokrát přichází mladý muž a činí to též. Bere malý lísteček a napíše nějaký text, který opět vkládá zpět.

0: Třetí dívka přichází také na pódium. V ruce drží smačkaný papír, který rovná. Poskládala je a opět je dává do košíčku a odchází stejně jako míň. Ostatní.
1: Tak bych chtěla získat odvahu k tomu zjistit, kdo jsem bez ostatních lidí. A chtěla bych sama sebe začít vnímat jako člověka, který má svoje limity. A když na ty limity narazím, tak k sobě chci být laskavá.
2: To, abych věřil sám sobě. Získat odvahu na to, abych věřil ostatním. Získat odvahu na to, abych věřil v instituce a tak obecně se odevzdat.
3: Já si stojím opravdu za tím, že bych chtěla mít odvahu žít. Prostě nebát se toho, co cítím, nebát se to říct a stát si sama za sebou.

budete muset postavit.

0: That's very good. That's very good. Thank you.
1: Byla slíbená děkovačka. Nebojte se, děkovačky bývají vždycky dlouhé, ale krátce po ostravsky. Děkujeme Bohu, že na nás působil a že jsme se s ním tady setkali. Super. Děkujeme lidem, kteří se nás modlili a obětovali. Někteří nám to dali vědět, řekli nám, že se nás modlí a snáší utrpení. O mnoha to nevíme, tak taky pro ně krátký potlesk. Další krátké poděkování by mohlo být taky dlouhé, ale děkujeme Ostravě, děkujeme farnostem, které nás přijeli zvláště při páteční pouti a podporovali nás a nabídli nám své prostory, a to včetně televize Noe a dalších prostor tady na Černé Louce, jak jste někteří poznali. Děkujeme moc. Další poděkování by patřilo otcům biskupům, ale teď je tady nevidím, ale poděkujeme jim taky na dálku. A jsou tady, ano. Ty, kteří zůstali do konce, jsou tady s námi, takže děkujeme za veškerou podporu. Protože ta podpora byla vlastně i finanční, protože byla sbírka v kostelích v roce 25 na jaře, byla sbírka na podporu toto setkání a v jubilea v mládeže, které bylo v Římě, takže díky tomu jste to měli takové, řekni bych, přijatelně finanční. Takže děkujeme moc všem dárcům. A teď je poděkování hrdinům všedního dne. To jsou lidé, kteří tady poběží na obrazovce v jednotlivých přípravných týmech, takže tam můžete vidět lidi, kteří tady dřeli od rána do večera, někteří do noci, anebo od rána do večera. Takže jim velké poděkování, ale mám takový návrh, abyste se na ně dívali a v tichosti se za ně pomodlili, protože myslím, že to je to nejdůležitější, co každý z nás potřebujeme. Takže to jsou přípravné týmy.

Thank you.

0: tuto chvíli se účastníci celostátního setkání mládeže modlí za ty skupiny, které za ty přátelé, kteří tento neskutečný pořad několika dnů připravili a mohli sledovat fotografie. Za tímto setkáním se skrývá neskutečné množství práce, hodin příprav, schůzek, vymýšlení, slaďování, a proto je těch tváří, které nám umožnily prožít tento čas, velmi velký seznam.
1: Nechtěl jsem jmenovat všechny skupiny, protože to by bylo strašně dlouhé, ale když jste to někdo počítali, tak to bylo určitě přes 700 lidí, kteří na tomto setkání možná ani neviděli nic z programu, možná nebyli na žádné přednášce a udělali to pro vás. Takže velký potlesk ještě jednou pro ně. A pak zvláštní poděkování je pro Véčko, což se sem rozeptali, co to Véčko znamená, tak to je to, kteří to vedli. A poprosím moje kolegy a kolegyně, aby sem přišli, protože řekl bych, že to jsou ty nejskrytější tváře, které jste možná ani neviděli. Oni neustále s telefonem a s dalšími pomůckami pomáhali řídit, aby všechno dopadlo tak, jak má, a aby vychytali všechny problémy, které nastaly a nastávají. Samozřejmě dokážete si představit, že to není bez problému. Takže velký potlesk pro ně. A pak tady ještě mezi námi nejsou Anička, která se stará o svého nemocného Toníka, a David Fendry, který s námi začínal, když jsme začali přípravy. Takže i pro ně, kteří tady nejsou s námi, ještě jednou potlesk.

Tak děkujeme, zatleskejte jim a krásný zbytek dne v Ostravě a budeme se těšit na viděnou na nějakém dalším setkání, které uvidíme, kdy a kde bude.

0: My se připojujeme k díkům, ale...
1: Stejně jako vy, i my víme, že se tu vyskytly drobné, někdy i méně drobné nedokonalosti. A abychom jim mohli předejít, tak bychom vás o něco chtěli poprosit.
0: Ať to příště nemusí být, když vyplníte rychlo dotazník, který vám vyskočí při otevření vaší aplikace.
1: Měli byste ho mít v notifikacích a prosíme vás, abyste to udělali teď hned. Vytáhněte si prosím svoje mobilní telefony, bude tady na to teďka 5 minut našeho času, abyste vyplnili ten krátký dotazník a abychom měli co nejlepší zpětnou vazbu, abychom to příště mohli udělat ještě lépe. Děkujeme.
0: Díky.

0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
1: Prožili jste si s námi závěrečnou mši svatou, která se uskutečnila v rámci celostátního setkání mládeže v Ostravě. My velmi děkujeme za svolení televize Noe, že jsme ji mohli díky jim sdílet. No a v tuto chvíli mám pro vás připraveno ještě pár písniček.

Prožíváme čas plný setkání a festivalů. Nejen, že teď skončilo toto nádherné, nebo které závěr ještě stále probíhá v Ostravě, setkání mládeže celostátní, tak v srpnu skončil také v Medjugorje Svět Mladifest, který už se tam koná řadu let, a my máme tu velkou čest, že vás můžeme pozvat na první ročník Českého Mladifestu, který se bude konat o podzimních prázdninách 29. října až 1. listopadu v Kroměříži. Čekají vás katecheze, svědectví, mše svaté, adorace, prostě vše, jak to známe z Mladifestu v Medjugorji. Motem je heslo Ad fontem, k prameni. Přijedou za námi vzácní hosté, například medžugorský kaplan Josip Stanič či Kevin z Francie. Mše svaté budou sloužit jak arcibiskup Josef Nuzík, tak pomocný biskup Antonín Basler. Národní mladifesty se konají také například v Americe či ve Francii a jejich posláním je duchovně se povzbudit v průběhu roku v duchu Medjugorje, prožít okamžiky mladifestu ve své zemi. Akce je určena všem, nejen mladým věkem, ale i duchem. Těm, co Medjugorje znají, ale i těm, co tam ještě nikdy nebyli. Ubytování i strava budou zajištěny. Více informací a přihlášování na webu www.mladifest.cz. Tak neváhejte a přihlaste se. Prožijeme společně radostný čas setkání v duchu Medjugorje. Neváhejte, přijďte do Kroměříže. Bude to stát za to.

Posloucháte Hudební proud po závěru mše svaté z celostátního setkání mládeže v Ostravě. V tuto chvíli bych se chtěla také omluvit našim dětem soutěžícím, kteří se těšili na to, že se v 11 hodin potkáme u Proglasa a to dnes není. Milé děti, moc se omlouvám. Ono dnes bylo velmi těžké odhadnout, jak dlouhá mše svatá a přenos z Ostravy bude. Z toho důvodu jsme Proglaso dnes vynechali a budeme se o to víc těšit za vámi na příští týden. Doufám, že i vy. No a v každém případě my už jsme s Danem nastudovali ten Archimedův zákon, v kterém jsme minule plavali a budeme se těšit na vás, že se zase povyprávíme, zasoutěžíme a nezapomeňte nám psát. Tak a jde další písnička.

0: Milí posluchači, je 11 hodin 30 minut, neděle 16. srpna. Vy posloucháte Proglas a ze studia vás zdraví a příjemné dopoledne přeje Tamara Suchánková. V tuto chvíli vás zvu k repríze pořadu Dotýkání světla o křesťanské spiritualitě s docentem Karlem Sládkem. Dnešní část má název Křesťanské životní stavy kněží. Tak vám přeji příjemný poslech.
1: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, setkáváme se dnes s docentem Karlem Sládkem, abychom uzavřeli sérii 12 pořadů, v nichž jsme se zabývali tématy spirituální teologie, tak jak i přednášena na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední 3 pořady jsme věnovali trojici křesťanských životních stavů, laickému, řeholnímu a dnes kněžskému. Pane docente, je to náročné přednášet o kněžství jako laik?
2: Máte pravdu, je to předmět, který tady vyučuji v denním studiu teologie, kde většinu posluchačů tvoří bohoslovci. A já jsem teolog laik a když k ním mluvím o kněžství, tak samozřejmě oni by čekali někoho, kdo žije ono svátostné kněžství, někoho, kdo je bytostně zasažen tímto povoláním a vlastně říká vlastní zkušenost. Proto také udělám určitou teologickou

0: evangelizovat. A také v tom liturgickém úkonu, kdy on káže zkazatelný, by se primárně měl opírat o Boží slovo. Myslím si, že věřící jdou do kostela právě proto, aby z té kazatelny slyšeli slova vysvětlující, osvětlující, očišťující v síle právě Božího slova.
1: Řešit problémy farnosti z kazatelny, to je jistě nepatřičné.
0: Povídá to o nějakých zkušenostech z cest a podobně. Samozřejmě to tam nějakým způsobem může zaznít jako uvedení do tématiky, ale to hlavní, co tam je, je to Boží slovo. Ten kněz, pokud je mužem Božího slova, tak je také dobrým hlasatelem, dobrým zvěstovatelem a dobrým svědkem Božího slova. Jiří Hebelt, otec, který zde učí, tak vždycky říká jeden takový příběh, že věřící šli za biskupem a říkali, že kněz káže pořád jedno a to samé. A ten biskup se na ně obrátil a řekl, a už podle toho žijete? Jo, pokud jim zvěstuje Boží slovo, tak jako není otázkou, jestli kněz přichází pořád s nějakými novými myšlenkami, inovativní, ale jestli hlásá Boží slovo. Učí ho to vlastně naslouchat tému základnímu duchovnímu postoji.
1: Každý z křesťanských stavů, laický, řeholní nebo kněžský, se podílí na trojím úřadu Kristově. Prorockém, královském a kněžském.
0: Pak je zde ten úřad kněžský, svátostný. Kněz je ten, který vlastně spravuje tajemství, uvádí do nějakého tajemství, především na té rovině svátostné. A Jan Pavel II. V knize Dara tajemství, což by mělo být, řekněme, taková v uvozovkách Bible o kněžství, tak zde on popisuje, že kněz je právě tím správcem. Kněz je tím, kdo vlastně, to není jeho, ale on to tajemství, řekněme, přijal, aby ho uchoval a předal. A to svátostné tajemství je právě to tajemství života v Kristu. Jo, to jsou ty iniciační svátosti. To je ten křest, kdy vlastně skrze kněze se ten věřící obrací od toho starého člověka k tomu člověku novému v Kristu. Kdy on sám se zříká toho působení zlého a otevírá se milosti Boží. Proto tam potřebujeme tu svátost. Dále papež Jan Pavel II. Hovoří o tom, že ta služba právě u oltáře, ta eucharistie, to tajemství, to zpřítomnění Boží večeře, to konejte na mou památku, tak tady je další pilíř identity kněze. Ta služba u oltáře. Vlastně celá ta anamnéze a epikleze, to vzývání Ducha Svatého, ta připomínka, proměňování a dar eucharistie, to je přesně to poslání být vlastně Kristu blízko, neustále aktualizovat, zpřítomňovat se stejnou silou to, co se odehrálo na poslední večeři. To je tajemství také zeleného čtvrtku, proto se kněží v tento den setkávají s biskupem, aby opět z toho jakožto společenství těžili a dále to potom prožívali ve farnostech. A ještě jedna svátost, taky velmi důležitá samozřejmě všechny, na kterou upozornil Jan Pavel II. A to je svátost smíření. Tady kněze potřebujeme. A on upozorňuje také na to, že pokud má být dobrý zpovědník, tak to se může stát jedině tehdy, když tento zpovědník se i sám často zpovídá. Pokud kněz má zkušenost se zpovědí, pokud má zkušenost s tím, co to znamená, že ta milost, která je v té rozřešující formuli, ho osvobozuje, že všechno to, co bylo předtím spoutané, všechno to hříšné, všechno to, co ho znesvobodňovalo, je najednou rozvázáno. Je vyhnáno z jeho duše všechno, co tam nepatří, všechno, co ho mohlo svádět a pokoušet a najednou se mu otevírá nový život v Kristu. A když tohle umí zažít na sobě, tak určitě jako dobrý zpovědník vidí, jak to proměňuje lidi, kteří k němu přichází. A to si myslím, že tady v té spiritualitě ten kněz také hodně čerpá. Že když zpovídá, tak je to vlastně pro něho tou energií, která vychází ze svěcení. Je to něco, co poznává jako to identické, to, k čemu je povolán. A také vidí ty proměny. Vidí to, jak se mění lidi. A z pozice nás, laiků, no my potřebujeme mít člověka, ke kterému můžeme

0: přijít a kdo nám řekne, že je tady vždycky nový začátek. Kdo nám řekne, že je ti odpuštěno. Kdo nám řekne, jdi už nehřeš. Kdo nám také řekne, jsi uzdraven. A velmi často může dojít i řekněme, fyzickému uzdravení po zpovědi. A na to trošku bych řekl, že někdy zapomínám.
1: Jistě si každý z nás připomene příklad věhlasných zpovědníků. Jan Maria Vianney, otec Pio.
0: A Tomáš Pidlík také připomínal ten dar kardiognóze, tedy vidět do srdce druhého člověka. A tyto příklady svatých zpovědníků nám svědčí o tom, že když člověk miluje druhého člověka, tak ho poznává, tak ho zná, tak umí říct nahlas i to, co on třeba někde vzadu chce říct, ale nedokáže, protože se taky třeba stydí, protože se bojí, že bude souzen a podobně. A tihleti svatí zpovědníci prostě nahlédli v lásce, bylo jim umožněno vcítit se do druhého člověka, řekli, co jim tíží a tím, jak je osvobodili. Oni to byli praví terapeuti duše. A to také dneska velmi potřebujeme, tyto svaté zpovědníky.
1: Mají-li laici ze křtu danou účast na trojím úřadu Krista, platí to pro kněze zvlášť. Probrali jsme úřad prorocký, kněžský.
0: No a ten třetí královský úřad, mohli bychom říci také pastýřský úřad. Kněz by měl být ten, kdo se nějakým způsobem snaží být blízko všem, kdo jsou nějakým způsobem na okraji společnosti. Těm chudým, měl by být blízko trpícím, měl by být blízko osamělým. A zde svědčit o tom, že Bůh právě tyto lidi miluje zvláštní láskou a že Kristus chce, abychom my jeho rozpoznávali právě v těchto nejmenších. Tady by měl kněz svědčit o tom, že k těmto lidem bychom měli jako křesťané vstoupit všichni. A kněz by měl být vzorem a příkladem toho, stejně jako Ježíš, který se zastavoval u každého, kdo nějakým způsobem trpěl a volal, Pane Ježíši Kristus, miluj se nade mnou. To je právě ta opravdovost, ta dobrota, ta vnitřní evangelijní opravdovost, která potom začne přitahovat. Je zajímavé, že papež František v takovém tom dekalogu šťastného života, teď je to velmi populární, je to krásné, je to pro meditaci, tak mluví o tom, že bychom měli být lidmi, kteří jednak to negativní nechávají za sebou, na všechno se dívají s rozvahou, s klidem, a také, že jsme lidi, kteří se nějakým způsobem starají o druhé. A právě tato kenoze, tato vydanost by měla být v kněžské službě zásadní. Knězem se člověk stává proto, aby zde žil pro druhé. A to svěcení právě dává tu svátostnou rovinu právě tomuto daru být pro druhé.
1: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Se spirituálním teologem, docentem Karlem Sládkem, hovoříme o kněžství jako o křesťanském životním stavu. Jakou základní terminologii bychom měli znát, když mluvíme o kněžství?
0: Takové té základní terminologii tradičně se mluví o episkopos, presbyteros a diakonos. Jsou to pojmy doložené z Nového zákona a už od počátku tedy vidíme ustanovení této služby jakožto služby ustanovené Kristem. A tedy není možné nějakým způsobem nebrat v potaz právě to, že svátostné kněžství je ustanoveno Kristem a že je v Božím plánu. A právě to episkopos, řekněme biskup, tak to je někdo, kdo je dohlížitel, strážce, ochránce. A to je velmi hezky řečeno. Jo, někdo, kdo vlastně stráží. A stráží vždycky ten, kdo chce druhému dobro, kdo ho chce ochránit. A on stráží samozřejmě pravdu víry a stráží také vůbec určitou komunitu křesťanů, jejich duchovní život, snaží se rozvíjet každého člověka a on je také tím symbolem jednoty Božího lidu. A to je právě ten biskup, ten episkopos.
1: A presbyteros?
0: Pak máme presbyteros, to byl takový, řekněme, starší. Od počátku máme ustanovení těchto starších. To byli muži, kteří byli zodpovědní za to dané křesťanské společenství, které vznikalo. Křesťané se většinou scházeli po domech a většinou ten, kdo byl buď vlastníkem toho domu nebo nějakým správcem a byl ustanoven jako starší, tak potom zval samozřejmě do svého domu ostatní křesťany a sdíleli společně modlitbu a jídlo, společný život. A on byl nějakým způsobem také zodpovědný. Měl nějakou tu zodpovědnost. A potom zde byl diákonos. Dneska kam jako jáhen, služebník. A ten diákon dneska, to je velké téma. Máme zde jáhny, kteří byli už ustanoveni ve skutcích apoštolů a hledáme nějakým způsobem, jak jáhenská služba je součástí účasti na biskupské službě. Tohle je taky velmi důležité vědět, že jáhen svoji identitu odvozuje od služby biskupa. On není jakoby vojensky podřízen kněžím, on je vlastně jednou rukou biskupa a tou druhou rukou jsou kněží.
1: Takže identita jáhna je odvozována od biskupské služby.
0: Je to od počátku a je důležité také vnímat roli jáhna a jeho identita se dneska hledá stále jako někoho, kdo slouží a kdo svědčí také o určité služebné roli biskupa. Jo, a ta služebná role může mít mnoho podob. To může být buď služba v nějakých situacích, kam se kněz normálně nedostane. To může být třeba služba ve věznicích, v nemocnicích. To může být třeba služba nějaká, řekněme, terapeutická nebo psychoterapeutická. Ale to může být taky služba třeba teologie, bádání, hlásání slova a podobně. Takže jáhen je člověk, který svým svěcením se účastní na té kněžské roli biskupa. Ono se to samozřejmě hledá. My někdy máme v sobě takové to vojenské, jakoby, že by ten jáhen byl tím hierarchii podporučík, kapitán, generál. Jo, ono to tak není. Ono je to samozřejmě odvozeno od té biskupské služby, jak jsem o tom zmínil. Proto se také domnívám, že by trvalí jáhni, tedy ti, kteří potom nebudou směřovat ke kněžství, by měli být svěceni v katedrále biskupa. Samozřejmě to je potom na rozlišení každého biskupa, ale v té symbolice návaznosti na biskupskou službu má spíše tu logiku světit jáhny v katedrále.
1: A jak je to s postupností svěcení jáhenské a pak kněžské?
0: A potom je zde taky samozřejmě otázka to, že než někdo přijme kněžské svěcení, tak předtím přijme jáhenské svěcení. Je otázkou, a to si myslím, že je k diskuzi, řekněme, pro další období nějakého teologického a kanonického bádání, jestli třeba kněžská služba, že by kněz byl hnedka svěcen na kněze a nebyl by tam mezi článek jáhen. Ale to jenom říkám něco, co samozřejmě v současné době není možné, ale je to něco třeba k reflexi.
1: Podívejme se ještě na historii jáhenství v dějinách církve.
0: Je zajímavé, že na počátku 5. a 6. století máme i podjáhny a máme i další nižší služby, které byly v církvi a nějakým způsobem vytvářely to dané společenství. Takže zde máme jako určitou odstupňovanost různých služeb, které byly v té církevní historii přítomny. Já si myslím, že jáhen by měl být samozřejmě člověkem, kdo je blízko oltáře, ale on není pastoračním, řekněme, asistentem kněze. Ale to je něco, co se samozřejmě hledá. To je něco, co třeba je také svým způsobem nové. Je to něco, co je také pod působením vanutí Ducha Svatého. A myslím si, že k tomu takovému projasňování dochází v současné době.
1: Vraťme se ale na závěr k hlavnímu tématu, křesťanskému stavu kněžství. Máme na mysli svátostné kněžství. Co je třeba ještě zdůraznit?
0: V tom svátostném kněžství bych chtěl zmínit tři evangelijní rady, které by měly být také přítomny v identitě a spiritualitě kněze. Oni nějakým způsobem odráží, dávají určitou buzolu pro život každého křesťana. A u toho kněžství by to také mělo být reflektováno. U to svátostného kněžství. Máme zde evangelijní radu chudoby. Ono je to velmi důležité nějakým způsobem promýšlet, co to je chudoba pro život laika, řeholníka a kněze. Samozřejmě řeholníci se nějakým způsobem zříkají onoho soukromého majetku a přijímají určitou zodpovědnost za třeba daný klášter nebo komunitu nebo určité statky, které má daná řehole. A u laiků to také znamená nějakým způsobem se konfrontovat, co to znamená být solidární s druhými, co to znamená jako ten Zacheus rozdělit a dát z toho nadbytku pro chudé. A chudoba by také měla být reflektována v životě kněze. Ono to, že kněz se zříká v tom, řekněme, latinském ritu manželství, neznamená, že ty výdaje, které laik má a musí investovat do rodiny, že nějakým způsobem má mít pro sebe. Kněz by měl být tím, kdo samozřejmě má žít určitý sociální standard, je to také určitou vizitkou společnosti a také nějakým způsobem reprezentuje církev. Ale zároveň by neměl být tím, kdo nějakým způsobem tíhne k bohatství. A to bohatství dává na odiv. Jo, vždycky kněží říkají, když si chtějí koupit nové auto, jestli to auto nějakým způsobem odpovídá třeba složení té farnosti. Pokud je to chudá farnost, kde většina farníků mají nějaký starší typ škodovky, tak by měl také uvažovat o nějakém škodě. Jo, může to být třeba a ne BMW. Ale to je takový, to je to promýšlení, jakým způsobem také ten kněz chce symbolizovat právě tuto oproštěnost od toho mamonu peněz a konzumu a jaké signály vysílá. To samozřejmě neznamená, že o sebe nemá dbát, že taky má určitý, řekněme, sociální standard, ale ta chudoba nějakým způsobem by tam měla být reflektována. Papež František na to hodně upozorňuje, že je potřeba reflektovat, co to znamená chudoba. Potom je zde poslušnost jako evangelijní rada. Kněz je poslušný svému biskupovi. Tedy je taky důležité, aby ten vztah v té své identitě k biskupovi nějakým způsobem rozvíjel, vytvářel a aby ho nějakým způsobem ten vztah naplňoval v té službě, protože on nějakým způsobem se účastní na té biskupské službě. A proto ta poslušnost, když biskup nějakým způsobem rozhodne v tom dialogu s knězem, tak by měl na to reagovat opravdu v té svobodě přijetí jeho výzvy nebo jeho slova jakožto něco, co je pro něho a pro jeho formaci důležité. No a potom je zde třetí evangelijní rada a to je právě, říkáme, čistoty nebo také zřeknutí se manželství pro království nebeské. Kněží v katolické církvi latinského ritu svědčí o tomto evangelijním, řekněme, doporučení nebo ideálu právě o ním kněžským celibátem. A je to samozřejmě v dnešní době velmi těžké, protože naše doba je velmi zaměřená na všechny možné požitky a podobně a svědčit, řekněme, o určité otevřenosti a lásce k druhým tím, že, řekněme, se zříká vlastní rodiny, tak to znamená pro něho určitou výzvu. Ale pokud je kněz opravdu pevně zakotven a pokud si je vědom, vlastně, že je povolán k této službě a že tato služba je svázána právě s tímto slibem celibátu, tak může vytvářet, řekněme, určitý symbol té lásky agape, která přesahuje jakoukoliv uzavřenost, ať už by to bylo v nějaké rodině, etniku nebo nějakém společenství, ale ukazuje na tu univerzální lásku Boha ke všem lidem. A právě to ten kněz zvěstuje. A proto, když člověk rozpoznávající povolání ke kněžství začíná reflektovat toto povolání velmi vážně, tak se samozřejmě i konfrontuje s touto výzvou žít ve svobodě pro Boží království, což znamená také reflektovat život, kdy se zříká manželského života. Ale nedělá to proto, aby, řekněme, se stal samotářem, ale aby se stal člověkem, který se tímto způsobem může otevírat a disponovat pro druhé. Ježíš o tom také hovoří. Kdo to může pochopit, pochop. Lidi, kteří to nemůžou pochopit, tak to nepochopí a budou se psát různé články na různá témata, ale kdo to může pochopit, pochop. Zase samozřejmě je otázkou, jakým způsobem je ona svátostná služba kněžství, řekněme, vázána právě na onen celibát, protože i v katolické tradici máme onu zkušenost ženatých kněží, kteří jsou v onom východním ritu. U nás je známe jako řeckokatolíci, což jsou kněží, kteří žijí plně svoji kněžskou službu svátostnou a jsou to kněží, kteří jsou ženatí, mají děti a žijí, řekněme, život v manželství jako každý, řekněme, laik, který přijal svátost manželství v římskokatolické církvi. Ale to si myslím, že nebudeme tady řešit a myslím si, že je to téma, řekněme, o kterém se často hovoří a myslím si, že otevřené.
1: O kněžství jako křesťanském životním stavu hovořil docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Základní témata spirituální teologie se snažil přiblížit ve 12-dílné sérii i u nás na vlnách Proglasu. Pořady připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

To byl pořad Dotýkání světla a v tuto chvíli vás již zvu k dnešní myšlence na den papeže Františka. Nese název Víra je ochotná ke změně a my ji uslyšíme v podání Martina Holíka.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví o Ježíšově setkání s kananejskou ženou mimo území Izraele. Ta ho prosí, aby uzdravil její posedlou dceru, ale Kristus ji nechce vyslyšet. Ona naléhá, ale Ježíš vysvětluje, že jeho poslání je určeno dětem Izraele a používá tento obraz. Není dobré brát dětem chléb a házet ho psíkům. A žena odvážně odpovídá. To je pravda, pane. Ale přesto psi jedí drobky, které padají ze stolu jejich pánů. Ježíš ji tedy říká, ženo, veliká je tvá víra, ať se ti stane, co si přeješ. A v tu chvíli byla její dcera uzdravena. Krásný příběh. Toto se Ježíšovi přihodilo. Ježíš mění svůj postoj kvůli síle ženiny víry. Zastavme se u Ježíšovy změny a u ženiny víry. Ježíšova změna. Své kázání adresoval vyvolenému lidu, ale předjímá již budoucnost. Tato Ježíšova připravenost je zajímavá. Tváří v tvář ženině prosbě se stává ještě shovívavějším a soucitnějším. Bůh je takový, je láska, zůstává pevný, ale ne strnulý. Umí měnit své plány. Láska je tvořivá a my křesťané, chceme-li napodobovat Krista, jsme pozváni k ochotě měnit se. Jak dobře nám dělá v našich vztazích, ale i v životě víry být poddajnými, skutečně naslouchat, nechat se pohnout soucitem, srdce přístupné změně. A víra té ženy? Kristus ji chválí a říká o ní, že je veliká. Učedníkům se zdá velká jen její neústupnost. Když se nad tím zamyslíme, tak ta cizinka pravděpodobně věděla jen málo, pokud vůbec něco o zákonech a náboženských předpisech Izraele. V čem tedy spočívá její víra? Není naplněna pojmy, ale fakty. Kananejská žena přistupuje, klaní se, naléhá, vede s Ježíšem úzký dialog, překonává všechny překážky, aby s ním mohla mluvit. Zde se projevuje konkrétnost víry, která není náboženskou nálepkou, ale osobním vztahem s Bohem. Víra ženy se neskládá z teologické etikety, ale z naléhavosti. Klepe na dveře, tluče a Bůh se nebrání. Vždyť řekl, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Bratři a sestry, ptejme se, jsem schopen změnit svůj názor? Jsem schopen porozumění a soucitu? A jaká je moje víra? Umím vést s Hospodinem dialog, naléhat na něj? Kéž nás Panna Maria uschopní k dobrému a konkrétnímu jednání ve víře.

0: Z Proglasu z Brna přejeme dobré sváteční poledne. Přejeme dobré návraty všem účastníkům celostátního setkání mladých v Ostravě, ale teď zdravíme zvláště diecézany plzeňské diecéze, jejíž biskup Tomáš Holub se dnes dožívá 59 let. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme modlitbu před jídlem.
1: Bože náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. Blahoslavený Hroznato, patrone plzeňské diecéze.
1: Oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popoledne a já vás vítám na vlnách Proglasu u poslechu sváteční hudební siesty. Dnes společně vstoupíme do světa vrcholného hudebního romantismu. Nabídneme vám dvě díla, která v sobě nesou hlubokou citovost, vroucnost i duchovní rozměr. Spojuje je nejen doba vzniku, ale především schopnost vyprávět příběhy lidského srdce bez jediného vyřčeného slova. Jako první skladbu dnešního koncertu jsme vybrali dílo našeho mistra Antonína Dvořáka. Jeho romance F-moll pro housle a orchestr opus 11 je klenotem české lyrické tvorby. Dvořák toto dílo napsal na popud slavného houslisty Františka Ondříčka. Přetvořil v něm pomalou větu ze svého staršího, tehdy nevydaného smyčcového kvartetu. Tato skladba je doslova protknuta klidem, melancholií, ale i hlubokou nadějí. Houslové solo zde odvíjí jako tichý, upřímný rozhovor duše s nebem. Poslouchejme, jak něžně se houslový hlas proplétá s orchestrem a jak přirozeně v sobě nese dvořákovskou pokoru a lásku k rodné zemi. My tuto skladbu uslyšíme v podání L'Armonia Terrena, dirigovat bude Zdeněk Klauda. Solo na housle Milan Al-Ashab.

Dozněla romance F-moll pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme ji v podání Larmonia Teréna, dirigoval Zdeněk Klauda, solo na housle hrál Milan Al-Ashab. V druhé polovině hudební siesty se přeneseme do světa rakouského symfonika a hluboce věřícího člověka Antonína Brücknera. Uslyšíte jeho symfonii číslo 4 S-dur, které sám autor dal podtitul Romantická. Je to vůbec poprvé a naposledy, co Bruckner svou symfonii takto programově pojmenoval. Zve nás do hlubokých rakouských lesů, dává nám naslouchat rannímu svítání, hlaholu lesních rohů, rytířským zpěvům i tiché modlitbě. Skladatel, který strávil velkou část života jako varhaník, staví orchestrální zvuk podobně jako architekturu velkolepé katedrály. Prožijeme nyní tuto monumentální zvukovou fresku, která je oslavou přírody i lidského ducha. Uslyšíme ji v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který bude dirigovat Rafael Kubelík.

0: Dozněla symfonie číslo 4 S-dur Antonína Brucknera. Slyšeli jsme ji v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který dirigoval Rafael Kubelík. Dnešní hudební siesta plná romantických tónů a hlubokých hudebních krajin se chýlí ke konci. Věřím, že vám skladby Antonína Dvořáka a Antonína Brucknera přinesly klid a inspiraci.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popolední.

Ve čtvrt na 10 večer vás dnes pozveme na koncert vážné a duchovní hudby. Ten při příležitosti včerejší slavnosti Nanebevzetí Panny Marie přinese program s mariánskou tematikou. V úvodu zazní renesanční písně o Panně Marii, na které naváží loretánské litánie od Jana Dismase Zelenky. Závěr koncertu pak přinese vrcholné dílo barokní polyfonie, hudební obětinu Johanna Sebastiana Bacha.

Se skupinou Brontosauri jsme se přenesli do dalšího bloku našeho vysílání. Je půl druhé neděle 16. srpna, vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné nedělní odpoledne přeje Tamara Suchánková. Dnes máme církevní památku přímluvce Maďarů svatého Štěpána Uherského, křesťanského krále zesnulého touto dobou roku 1038 sjednotitele země. Katolický kalendář připomíná i francouzského poutníka svatého Rocha z Montpellier, patrona lékařů, lidí nemocných a se zdravotními postiženími. Zemřel 16. srpna roku 1327. Tento den roku 1815 se narodil zakladatel salesiánského díla svatý Jan Bosco, italský kněz, otec a učitel mládeže. Na věčnosti je od roku 1888. Před 130 lety vypukla v Yukonu nejznámější a poslední velká zlatá horečka v dějinách. No a před 105 lety byl spolu s bratrem zabit podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj. No, kdo by neznal jeho příběh. Jako mučedník zemřel Roger Schütz, švýcarský protestantský pastor, zakladatel a převor mezinárodní ekumenické komunity v Téze. Před 21 lety se stal obětí vraždy při večerních modlitbách v chrámu smíření. Svátek má dnes Jáchym. Jméno z hebrejštiny znamená bude Bohem vyvýšen, milí Jáchymové. K dnešnímu svátku vám přejeme všechno nejlepší. No, do nedělní pohádky nám zbývá ještě necelá půl hodinka, taky vyplníme písničkami a taky se dozvíte, co vás třeba s námi dnes ještě na Proglasu čeká a nejen to, nakoukneme i do programu televize Noé.

To byl Hradišťan a Alice Holubová. Krátký popis léta. No, já si myslím, že tohleto léto bychom mohli popsat poměrně hodně dlouze. Nevím, jak vy snášíte ta vedra. Dnes se už od Čech ochlazuje. U nás na Moravě ještě stále svítí. Tak uvidíme, co nás ještě do konce dne čeká. No, já vám teď mohu ale říct, co vás čeká s námi, tedy dnes ještě se mnou a s Alenkou Rubášovou, která od 16 hodin převezme ode mě mikrofon. Co vás čeká na Proglasu. Samozřejmě teď ve 2 hodiny to bude pohádka. Potom se můžeme podívat na to, co nás fascinuje, a to umělá inteligence. Může nás také někdy trochu děsit. Co si pod tím představit a jak ji používat tak, aby nám skutečně pomáhala a zároveň jsme se na ní nestali závislí, tak o tom v Charitolku, který dnes začíná krátce před 17. hodinou, bude hovořit odborník a lektor umělé inteligence Martin Krček, který pomáhá firmám hledat způsoby, jak AI využívat smysluplně a s rozumem. O 16:15 večer nás čeká Milan Tesař, provede nás aktuálním kolem hitparády, které má pořadové číslo, přátelé, už 1535. Tak to už je pěkná řádka pořadu. V pořadu před kostelem ve 20 hodin a 15 minut se budeme věnovat svatému Šarbelovi, který patří mezi nejznámější

světce Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník, kterého vyhledávali nejen křesťané, ale i muslimové z celého Blízkého východu. Svatořečen byl 9. října 1977 papežem Pavlem VI. Na koncert Vážné hudby jsem vás už pozvala, takže teď mi nezbývá nic jiného, než opět pustit další písničku, tentokrát skupina Poslední vagón a píseň Poutník.

Tolik skupina z Lotyšska s názvem Lake Sne a jejich píseň I Use Puiši. No to jsou názvy pro mě. Byla ale velmi milá. Já se dívám, co nás čeká dnes v televizi. No, milí věrní diváci. Tak dnes ve 20 hodin a 5 minut se můžete ohlédnout za celostátním setkáním mládeže v Ostravě. Dnes dopoledne jste s námi mohli sledovat i na vlnách Proklad závěrečnou mši a také ještě pořad, který potom následoval hudební. Bylo to velmi krásné. Doufám, že si dnes všichni mladí odvážejí spoustu zážitků. Po skončení tohoto pořadu budete pozváni ve 21 hodin a 5 minut k záznamu koncertu Scholy brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera a Patrika Buchty s názvem Ozvěny. Má to být na poděkování za Světové dny mládeže. Tolik pozvání k dnešním večerním pořadům televize Noé, no my se vraťme k nám do rádia. Čeká nás tu Sára Lagová a její písnička Liška.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

Z hostin se táhnul lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolíno, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: No a máme čas na pohádku. Přesně tak, milí posluchači, je 14 hodin a na vlnách Proglasu je připravena ta nedělní. Jestli pak víte, proč si lidé dělají na kapesníku uzly? No, přece, aby na něco nezapomněli. Někomu to prý vážně pomáhá, ale jen tomu, kdo nezapomene, že vůbec nějaký kapesník v kapse nosí. O jednom takovém pamatovacím kapesníku bude ta dnešní pohádka.
1: Daniela Fischerová o kapesníku se zázračnou pamětí.

0: Byl jeden kapesník a ten byl zázračný. Víte, jak si lidé dělají na kapesníku uzel, aby jim něco připomenul, třeba že mají koupit čočku nebo vykrákat bráchu za uši. A když ho pak vidí, hned si řeknou, hele, něco jsem neudělal, co to jen bylo. A brácha mi vzal kolo a jdou bráchu krákat a krákají celý šťastní, že si vzpomněli. Jenomže to není nic zázračného, to umí každý kapesník. A mezi všemi kapesníky světa byl jenom jeden vážně kouzelný. Nejenom, že uměl připomenout všechno. Ten věděl i věci, které už dávno nikdo nevěděl. A co byl ten kapesník kapesníkem, nikdy nic nezapomněl a nic nespletl. Byl náramně krásný, měl na sobě kytky a sluníčka sedmitečná a v životě do něj nikdo nesmrkal. No to tak ještě, smrkat do takového kouzla. To není žádná hloupá nosoplínka, aby se do ní jen tak frkalo. Kapesník měl taky svého pána a byl to starý a hodný pán. A když objevil, jak skvělý kapesník si koupil, radoval se a užíval ho tak, jak se kouzla mají užívat. Vždycky si na něm udělal uzlík, třeba aby nezapomněl pozvat vnučku Katku. A kapesník mu všechno připomněl. A nejen to. Jak pán rozvázal uzel, hned věděl, že má Katka svátek a že ráda pralinky a ty, že jsou v cukrárně na rohu a že ta cukrárna za chvíli zavírá. A tak vyběhl jako šipka a vděčně hladil kapesník v kapse, protože si tak krásně rychle vzpomenul.
1: Ty jsi kabrňák, ty jsi pašák, můj pomocník, kamarád, no zkrátka jsi pašák, tebe mám moc rád.
0: Říkal mu večer, když ho žehlil, aby byl kapesník pořád, jak má být. Žehličku kapesník snášel. Nebyla moc horká, lehce šimrala. Stulil se k žehlícímu prknu a zrovna cítil, jak je parádní. A pak ho pán pokrápal kolínskou vodou, kytky na něm začaly vonět, dokonce i berušky se rozvonily a kapesník byl celý blažený. V pračce kapesník nikdy nebyl. Viděl ji jenom jednou, strašně se jí bál. Byla hrozná, za sklem se svíjelo mokré prádlo a motalo se hlava, nehlava. Pračka mručila jako tygra, kapesníku se zdálo, že prádlo tiše volá o pomoc. A když je pračka začala ždímat, div nepadl do mdlopa, hned si slíbil, že radši zajde špínou, nežli by někdy vlezl do pračky. Ale starý pán ho nepral. Snad ani pračku neměl. Vedl ho vzorně a na noc jej dával na hedvábný papír. Kapesník vlastně ani prát nepotřeboval. A tak si hezky žili a žili by si dále, kdyby jednoho dne nepřišel pánův synovec. Tu návštěvu kapesník pánovi připomenul, dokonce z dobré vůle dodal, že synovec rád třenou buchtu, ale to neměl dělat, potom toho litoval. On, ten synovec, byl ještě mladý.
1: Je to hloupý cápek,
0: řekl o něm pán kdysi. A kapesník, který si pamatoval všechno, už nezapomněl, že synovec je cápek a nafoukaný kluk. Když synovec přišel, voněla bytem třená buchta a kapesník zvědavě čouhal z kapsičky.
2: To je ale směšný člověk.
0: Pomyslel si hned, ale synovce napadlo totéž, protože řekl.
3: Co je to za směšný kapesník?
0: Kapesník to samozřejmě slyšel a hluboce se ho to dotklo. No, počkej, to si budu pamatovat, řekl si v duchu. A protože měl zázračnou paměť, mohl na to synovec vzít jed.
1: Proč směšný? Protože má kytičky a broučky? Už se ke starému strýci nehodí.
0: Usmál se a ukrojil synovci pěkný kus bábovky.
1: Jenže to je jedno. Je to náhodou moc hodný a chytrý kapesník.
0: Chramst, chramst. To spolkl synovec bábovku. a s plnou pusou zahuhlal.
3: Co? Chytrý? Kapesníky? Kapesníky jsou pitomé jako patník a dobré jsou jen na to, aby se do nich smrkalo.
0: No, kapesník nadskočil. No tohle? Ale pán taky nadskočil.
1: Tak to se pleteš, hochu. On je opravdu chytrý. No nekoukej na mě, jako bych se zbláznil. Chceš? Já ti něco předvedu.
0: Vzal kapesník, slavnostně udělal úzel, ale jen z lehínka, aby to kapesník neškrtilo.
1: Tak naschvál. Kdy jsi tu byl naposledy? To zbyl ještě klouček. To tak bude aspoň, no, 10 let. To víš. Já už nemám zrovna valnou paměť, ale o co se vsadíš, že si vzpomenu?
0: A pomalu rozvázal úzel. A v tom povolil i jakýsi tajný úzel v jeho hlavě, který tu chvíli pamatoval a strýček zavřel oči a začal povídat a povídat.
1: Jo, měl jsi tenkrát modré tričko a bílé gatě. Kaťata, ta byla celá od popela, protože jsi s jedním klukem drandil v popelnici z kopce. A ten kluk se jmenoval Tonda Buk.
0: Synovec otevřel pusu, až mu buchta vypadla.
3: Strejdo, ty jsi teda číslo, já bych si nespomněl, ale toho Tondu Buku znám dodnes a v popelnici jsme vážně drandili.
0: Pán se jen usmál a něžně kapesník uložil. A kapesník se zatetelil blahem, protože synovec ho zlobil a bavilo ho, jak teď valí oči a mele pusou jako kapr na suchu. Ale pak se stalo něco, co se asi stát nemělo.
3: Strejdánku, strejdičku, to je žůžo, to je sen za žůžo, že mi ten kapesník půjčíš, strejdáčku.
1: Co? Půjčit? Ale to nejde, to je můj kamarád.
0: Ale synovec škemral a tak škemral a strejdáčkoval a strejdánkoval, že se pán nakonec přece slitoval.
1: No, tak dobře, ale buď na něj hodný, dávej ho spát jen na hedvábný papír.
3: No jo, no jo.
0: Drmolil synovec a už ani nedojedl. Střepal na koberec drobky a byl pryč. Jen vběhl domů, hodil kapesník na stůl. A protože toho nebylo tolik, co by sám věděl, hmátl po první knížce, která mu přišla do ruky. Byla to kniha o houbách. Synovec jak živ neotevřel, ale teď udělal úzel a předčítal z ní jako překot.
3: Hub je mnoho druhů, například klousek paskřivník.
0: Četl a četl a kapesník ležel na cizím stole a musel se učit, že suchohřib babka má šedavý klobouk a čirůvka za klobouk bělavý. Poslouchal, učil se a ukládal si to do paměti, protože ani jinak nemohl. Nikdy se nemusel tolik učit. Všechno ho brnělo. A navíc ho tlačil hrozně utažený úzel. Kluk četl, dokud ho hlava nerozbolela, dočetl až k žampionům a konečně šel spát. Ani ho nenapadlo dát kapesník na hedvábný papír. Zmuchlal ho do kapsy a potom zmuchlal celé kalhoty. Kapesník se krčil, v kapse plné drobků stýskalo se mu a nemohl spát. Usnul až k ránu a probudil se celý zmačkaný.

0: Ráno kluk vyrazil z domu, nemohl se dočkat, koho ohromí. Ať přišel, kam přišel, hned začal o nějakých houbách. Ale nikdo ho neposlouchal, protože každý věděl, že synovec je mluvka a nic neumí. Až v poledne se mu to podařilo. K jídlu byla totiž bramboračka. A jemu se povedlo najít mezi bramborami takhle malinkou houbičku. Celý rozčilený zacinkal lžičkou o skleničku, všichni vzhlédli a on slavně vstyčil na vidličce takový malý žmoleček.
1: Houba! Hub je mnoho druhů, například klouzek paskřivník.
0: Tajně rozvázal uzel v kapse, paměť mu povolila a on najednou zasvěděl všechno, co včera četl, jako by to viděl před sebou.
1: Suchohřib babka má šedavý klobouk a čirůvka bělavý.
0: Všichni úžasle poslouchali, co to zas mele, ale byli tak ohromení, že ho nikdo nezarazil. Takže než synovec došel k žampionům, všem vystydla bramboračka a měla pochutí. Ale kluk dál neznal ani slovo, musel skončit a teprve pak se všichni najedli. No vida, řekli si. Konečně se ten cápek začal vzdělávat. A klukovi se pýchou zatočila hlava, trůnil a natřásel se. No, jako slepice, to je žůžo, to je sen za žůžo, teď budou všichni mrkat, co já všechno vím. A hned horečně vyházel na stůl své knihy. Nebylo jich mnoho, protože kluka čtení moc nebavilo, ale schánět jiné neměl čas. Našel knihu o první pomoci, kterou dostal v 5. třídě, návod na vysavač, seznam řek patatárie a knížku pohádek. Všechny pozotvíral a začal číst jako divý, vzdělával se, přečetl všechno. Jen tu první pomoc nedočetl a šel spát. Kapesníku bylo hrozně. Brněl strašnou kapesničí brňavkou. Už na něm byly 4 uzly jako kameňáky a synovec mu uzlil 5. uzel uprostřed. Kapesník si zoufal. Byl svázaný jak do kozelce a paměť se v něm mlela hůř než ždímačka. Pletl se tam budulínek, měl bělavý klobouk, přes něj se valily patatarské řeky a do toho všeho skučel vysavač. A kdy to skončí, naříkal kapesník tiše a už byl jako zmlácený.

0: Ráno kluk tryskem vyrazil z domu a hledal, kde se zablísknout. Běhal od rohu k rohu a všude se vnucoval.
1: Máte návod na lux? Já vám přeříkám patatarské řeky. Taky umím první pomoc. Chcete přednášku?
0: Ale nikdo nechtěl. Všichni pracovali. A i když by je patatarské řeky třeba zajímaly, neměli právě čas. Synovec namrzeně bloumal městem a brumlal si.
2: Zabedněnci, krtci. Vím toho ze všech nejvíc a oni mi závidějí. Tak to je.
0: A jak tak pořád brumlal, konečně si ho někdo povšiml.
3: Hej, vítám!
0: Zavolal nějaký člověk a hopkoval k němu po jedné noze.
3: Vy víte něco o první pomoci?
1: Já? Všecko, pane, všecko. Chcete přednášku?
3: Houby přednášku. Ukopl jsem si palec. Zavažte mi ho.
0: Zvedl nohu a vážně palec už měl jako brambor. Kluk zalovil v kapse. Poslepu rozvázal jeden uzel a ihned vyhrkl.
1: V Patatárii teče Bumbajda, Krumbajda a Kocubajda, též Pampulína a Bulína.
0: Člověk s nakopnutým palcem vyvalil oči.
3: Co to blábolíte? Bolí mě palec, chci ho zavázat.
1: A sál jsem na nepravý uzel. Hned. Budulínek byl malý chlapeček.
0: Muž vytřeštil zraky.
3: Tak vy si ze mě chcete dělat čvandu?
0: Kluk se spotil. Kolem se už začali zbíhat lidé a poslouchali, co to povídá, tak rychle rozvázal další uzlík a honem vyhrkl.
1: Vysavač se skládá z motoru, hlavice, násosné trouby.
0: Lidé se začali řechtat a muž s bolavým palcem zrudl jako rak.
3: Co? Ty jedna násosná troubo? Co to vykládáš? Jestli si ze mě tropíš šouvky, tak tě na mou duši kopnu, i kdybych si o tebe měl ukopnout druhý palec. Hej, hulo!
0: Lidé padali smíchy a kapesník se tiše radoval. Synovec zbledl a s obavami chytil další uzlíček.
1: Hup, máme mnoho druhů,
0: vykřikl zoufale a i když je to pravda, muže to nijak neuklidnilo. Zvedl svůj nakopnutý palec a s hrozivou tváří skočil k synovci.
1: Moment, neukvapujte se, už to tady mám.
0: Trhl za poslední úzel a jak byl celý nesvůj, otřel si tím skvělým kapesníkem dokonce nos. Kapesník strnul. No to už bylo příliš, už toho měl doopravdy dost.
1: Při vzteklině neprovádíme první pomoc sami. Voláme radši i hned lékaře.
0: Když muž slyšel tohle, skoro sfialověl. Zachmuřeně zvedl nohu, prohlédl si kluka a pak mu vrazil mocný kopanec. Kluk už nečekal, co přijde. Zapištěl, jak kuře a prchal ulicí.
1: Čáry.
0: Zašeptal doma s hrůzou a vzal kapesník jenom za růžek.
1: Kde pak? Na tohle jsem krátký. Tak vida... A ony ty čáry nejdou sami, všechno se člověk musí naučit.
0: A viděl, jak je kouzlo celé ušmudlané a uctivě, jak nebezpečné zvíře ho vložil do pračky. A v kapesníku hrklo. Zbledl, div z něj kytky nezmizely a třásl se jako list. Pračka! V pračce... Byla kapesníků spousta, ale netřásly se. Klábosily a byly veselé. A v tom se začala hrnout teplá voda.
4: Pomoc! Pomoc!
0: Vykřikl zázračný kapesník a v hrůze jen čekal, kdy už se utopí. A pak se pračka roztočila a prádlo začalo píštět radostí.
4: A budeme hrát na honěnou!
0: Vykřikla jakási ponožka z proužky.
4: Babu máš ty!
0: Žďuchla zázračný kapesník a ufrnkla mu. Prádlo se začalo honit jako splašené. A zázračný kapesník najednou ohromeně zjistil, že se bál zbytečně a že je v pračce vlastně docela legrace. Voda byla teplá, s prádlem byla švanda a on se nádherně rozdivočela ječelo 106. A najednou s nesmírnou úlevou cítil, jak z něj voda vypírá všechno, co si pamatoval. Celý návod na vysaváč, první pomoc i 333 patatarských řek. A když ho dali sušit, okamžitě usnul celý blažený. Probral se až na žehlícím prkně a nad ním seděl strýc.
5: Chuděrko, jak tě ten uličník zřídil? No, že jsi nespal na hedvábku. Honem si zapamatuj, že už nám nesmí nikdy do dveří.
0: A začal žehlit. Kapesník cítil, jak ho teple hladí a zas okříval. A pak ho pán pokapal voňavčičkou, beruškám zčervenala křídla, všechno bylo jako dřív. No, a tak je to dodnes. Kapesník pánovi připomíná, co vařit a kdy zalít kytky a má se báječně. Jenom po jednom se mu začalo stýskat po kamarádek z pračky, po hře na babu. A tak ho teď pán občas posílá vyprat a kapesník si to hrozně užije. Pere se, lítá jako blázen a když pak s ostatním prádlem visí v teple, tak vypravuje, co se naučil. Prádlo ho má rádo, protože zná spoustu zajímavých věcí a nikdy nic nesplete. A kapesník visí, schne a mluví o všem možném, ovšem už nikdy ne, o žádných houbách, o vysavači ani o řekách v Patatárii.

skončila pohádka, kterou vám četl Dušan Baur. Majitel kapesníku byl Stanislav Beránek a jeho nevděčný synovec byl Pavel Chaloupka. Zraněného muže nám namluvil Pavel z Garba a vyděšený kapesník zaječila Dana Pilchová. Prádlo v pračce promluvilo stejně jako Klára Beránková. Tak doufám, že se vám nedělní pohádka moc líbila. No a pomalinku se blížíme k půl třetí a našemu pořadu blahopřání.

Máme 14 hodin 30 minut, neděli 16. srpna a vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Opět je tu čas, který je vyhrazený pro vás, pro vaše přání, pozdravení. Prostě můžete nás použít a můžete skrze nás popřát všem vaším blízkým, možná někdy i vzdáleným, a nebo také různě opuštěným lidem, kteří třeba čekají na nějaké vlídné slovo, a my k tomu přidáme pěknou písničku. Jako vždy začínáme přáními, které nám posíláte do rádia. Já tu mám hned to první a už čtu. Dne 20. srpna oslaví své 80. narozeniny vzácný, obětavý brněnský biskup monsignor Vojtěch Cikrle, který plných 36 let nese těžké břímě biskupské služby. Vážený otče biskupe, s velkou radostí se připojujeme k zástupům gratulantů a spolu s našimi duchovními otci Havlátovými vám ze srdce přejeme dlouhá léta prozářená boží láskou, mocné přímluvy Panny Marie Vranovské, hojnost darů Ducha Svatého a stálé zdraví. Zvláště vám děkujeme za zahájení beatifikačního řízení k blahořečení Václava Drboli a Jana Buly. Při slavnosti blahořečení na brněnském výstavišti se stali blahoslavenými. Jde o mimořádný moment v moderních dějinách České církve. Děkujeme vám za nezapomenutelnou pouť s papežem Benediktem, charismatické konference, za kněze, poutě rodin a milé sestřičky misionářky, které obětavě slouží 22 let v restauraci Živá voda pod Petrovem. V modlitbách vám vyprošují a vzkazují, že vás mají moc rádi vaši bývalí, stále vzpomínající vděční farníci z Velkých Němčic, Starovic, Křepic, Uherčic a širokého okolí. Všechny nás pozdravuje a děkuje Rádiu Proglas paní Marie Samsonová. No samozřejmě, že tak krásné přání musíme odvysílat a vy jste k tomu vybrala i velmi pěknou písničku Beránku Boží od brněnské, nebo z choly brněnské mládeže. Určitě se nebudete zlobit, když k tomuto vašemu přání přidám ještě jednoho oslavence. 59. narozeniny dnes slaví plzeňský biskup Tomáš Holub, někdejší první vojenský kaplan armády České republiky, tak i jemu, stejně jako otci biskupovi Cikrlemu, posíláme písničku a přejeme spoustu božího požehnání a hlavně pevné zdraví.

Tak to byla naše první dvě přání a já už držím v rukou další. Dne 18. srpna oslaví 61. narozeniny skromný a nesmírně obětavý duchovní otec Petr Havlát z Velkých Němčic, který již 36 let slouží Bohu a lidem. Milý otče, všichni vás máme moc rádi a ze srdce vám do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého, mocné přímluvy Panny Marie Vranovské a stále zdraví. Zvláště vám mnohokrát děkujeme za vaši dlouholetou obětavou duchovní službu v našich farnostech, za úžasná kázání, misie, poutě, překrásné dětské mše, ve kterých vždy rozdáváte velkou Boží lásku našim dětem. Boží lásku, která nezná mezí, vám v modlitbách vyprošují a obdivují vás vděční farníci z Velkých Němčic, Uherčic, Křepic a širokého okolí. K blahopřání se připojuje také duchovní otec Bohumil Urbánek a rodina Kosmáková. A milý otče Petře, my k tomu přidáváme písničku, který pro vás vybrali. Gospa Majka moja, my voníme Medjugorjem, tak myslím a tuším, že máte k ním asi blízko. Spoustu Božího požehnání.

už je přede mnou další. Mám tu přání tentokrát od mé milé kolegyně z Proglasu Jitky Rumlerové, kterou touto cestou zdravím. Posílá blahopřání a písničku svému manželovi Davidovi, který právě dnes slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání vám, Davide, přeje manželka Jitka, dcera Lucie, syn Tomáš, babička Jitka a celé Rádio Proglas. No a posílám vám písničku, kterou vybrala Jitka, tak si ji poslechneme. Hezky to oslavte.

tak to bylo další přání. No a teď už se dívám na další, který držím v ruce, tak ač to. Naši rodiče Dagmar a Josef Vlčkovi oslaví 14. srpna zlatou svatbu a o den později tatínek svých 75 let. Chtěli bychom jim poděkovat za jejich lásku, starostlivost a péči, kterými nás i přes svůj nelehký život neustále zahrnují a do dalších společných let manželství jim popřát hojnost Božího požehnání a dobré zdraví. S prosbou o modlitbu ze srdce přejí dcera Šárka s manželem, syn Martin, syn Jiří s manželkou, dcera Jana s manželem a syn Pavel s manželkou, k tomu řada vnoučátek, Ondrášek, Beníšek, Viktorka, Máťa, Justinka a Jonášek. Tak milá paní Dagmar a pane Josefe, i my vám přejeme opravdu, abyste prožili spolu ještě spoustu krásných dalších let i s vaší krásnou početnou rodinou a posíláme písničku, kterou vám vaše děti vybrali.

mám před sebou další přání. Dobrý den. Mohli byste zahrát našemu tatínkovi Vladislavu Sýkorovi, který 16.8. v neděli bude slavit své narozeniny. Dobře to tady čtu. 12.8. oslavil své narozeniny. Už se v tom orientuju. A pak také mamince Ludmile Sýkorové, narozené ve Študlově 15.8. k životnímu jubileu. No, vybrali jste dvě písničky. Určitě ano, já zkusím pustit obě dvě, když jde o takové dva oslavence, ale ještě to čtu dál. Oslavenci jsou spolu už od 11. února roku 61 v rodinném domě ve Valašských Kloboukách. Poděkování a výchovu za výchovu čtyř dětí od nich 13 vnoučat, 10 pravnoučat, dar víry, pevné zdraví, laskavost, péči a trpělivost, kterou nám věnovali a provázejí životními cestami, moudrými zkušenostmi, ochranu Panny Marie a Přímluvu. Máme vás rádi a s vděčností děkujeme. Rodiny Petrujovi, Sýkorovi, Pospíšilovi a Batkovi. Krásné, jak jsem se s tím prokousala, s tím přáním. No tak tato písnička teď poběží do Valašských Kloboukách. Já se dívám, že se tatínek Vladislav Sýkora narodil v Horním Liči. Zrovna minulý týden jsme si povídali, jak blízko k Valachům mám. Dobře, tak písnička Ty musíš, má milá, a Lučanka.

Tak to byly dvě písničky paní Ludmile a Vladislavu Sýkorovým do Valašských Klobouk. V tuto chvíli naše písemná část blahopřání končí. Chcete-li i vy vybrat písničku pro někoho, komu byste chtěli popřát opět za týden, tak nám pište na adresu Radio Proglas Pelikova, psáno s dvěma L a C, číslo 2C, Brno 602 00. Úplně ideální je to mailem na adresu blahopranizavináčproglas.cz anebo přes formulář na stránkách Proglasu v oddílu slovesné kontaktní pořady. Nyní už zapínám linku k nám do studia Proglasu v Brně. Vy můžete začít volat. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 739 850 345. Ještě jednou opakuji 739 850 345. Případně ti, kteří nenajdou odvahu zavolat do živého vysílání, mohou napsat SMSku na číslo 775 132 132 775 132 132. No a já už pouštím další písničku, tentokrát Bílé tulipány a Naďa Urbánková.

Pojďme se podívat do deníku, kdo má dnes ještě z osobnosti narozeniny. Tak otce biskupa Tomáše Holuba jsme už vzpomněli, dokonce jsme mu i zahráli. 85. slaví horolezec Leopold Polda Páleníček a novinář, spisovatel a dramatik Karel Hvížděla. 92 let se dožívá francouzský herec, scénarista a režisér s prestižní cenou César za celoživotní dílo Pierre Richard. No, kdo by neznal Pierre Richarda. Na tom jsme vyrůstali v podstatě, že jo. 93. narozeniny slaví skaut s cenou paměti národa Jiří Lukšíček, zvaný Rys, protikomunistický odbojář a vězeň totality, spoluobnovitel a činovník Junáka. Taky jsme už říkali, že svátek má dnes Jáchym. Milí Jáchymové, vaše jméno pochází z hebrejštiny a znamená bude Bohem vyvýšen. No, tak se máte na co těšit.

láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už

les vyhořel a je z něj prout. Ze srdce zbyl košíček s proutí, čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží.

ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. Lásko má, má sladká, něžná lásko, přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda.

0: Dospívala Hana Hegerová a já už tu mám první volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, klidu, pohody, lásky a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas i vám, paní Tamaro, všem zaměstnancům televize Noé, dále všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích a v domovech důchodců, všem, kteří se o ně starají, a také mládeži, která jede z celostátního setkání mládeže v Ostravě, a paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubrave nad Svitavou a Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě a paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Karlovi Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Davídkovi, Luborkovi, Petrušce, Pavlínce a dalším, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, paní Ivance do Újezdu nad Lesy, Kristýnce a manželu Jakubovi do Prahy. Také paní Janičce Kupkové a Janě Rybázové do Prahy, Moničce do Opatova, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic a Honzíku Krpcovi do Prahy a všem, kteří teď poslouchají toto rádio, i všem kněžím i panu faráři Pavlu Fajtovi. Všem přeji krásné požehnané letní dny, hodně radosti a myslím na všechny v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: A my jako vždy, paní Marie, děkujeme vám za všechny ty, na které jste si vzpomněla. Nejen ty, které znáte, ale i na ty, které neznáte. A na lidi, kteří se trápí někde v nemocnici nebo jsou někde opuštění. To je tak krásné. Já si vždycky říkám, že právě dnes je ta správná doba na to, abychom se vzájemně zahrnovali láskou, protože té zloby a povrchnosti je kolem nás tolik, že je potřeba se jen láskou bránit. Takže i vám moc děkuji. A přeji vám krásný den. Mějte se hezky.
1: Vy taky, naslyšenou.

Dospívala Marie Rotrová a já tu mám SMS zprávu. Prosím o písničku pro radost a potěšení k úternímu svátku Helence Nědobové i všem Helenkám. Přeji všem boží požehnání, pohodu a vše dobré. Helča ze Zábřeha. Helčo ze Zábřeha, představte si, že moje babička byla taky za svobodná Nědobová. Že bychom byli rodina. Jeden nikdy neví, je to zvláštní jméno. Tak pojďme se podívat, co bychom těm Helenkám pustili. No já si myslím, že bychom mohli zůstat u další úžasné dámy, kterou není nikdo jiný než Věra Špinarová a její Meteor lásky.

tak to byla Severní Morava, Pomarušce Rotrové, taky úžasná Věra Špinarová. No a teď se dívám, co nám tu ještě Milan Tesař připravil. O, jedeme do zahraničí. Tentokrát to bude Roxette.

Marie Fredriksson, švédská zpěvačka, skladatelka a klavíristka, která patřila celým srdcem ve skupině Roxette, už taky zpívá v tom pěveckém nebi, zemřela v roce 2019. To byl ale hlas. I to byl jeden z hlasů, na kterých rostla naše generace. No teď se pojďme podívat dál, máme tu krásnou píseň od Beatles.

0: Don't Let Me Down a Beatles. No, já se tu dívám na SMS-ku, která mi přišla. Ptá se pan Marek, kde se dávají má vnoučata, když jsou u nás doma, jestli někde vedle mě, anebo mě na klíně. Pane Marku, pokud máte vnoučata, tak je vám úplně jasné, jak ta má odpověď bude znít, protože když má člověk vnoučata, tak je takový obložený chlebíček. Takže mé dvě vnučky si mě plně užívají a já jich. A vůbec je to báječný pocit. Já jsem si uvědomila, že když jsem vychovávala své vlastní děti, tak jsem byla taková jako ta maminka, která k něčemu vedla, že a vychovávala a ty moje vnučky pěkně rozmazluju a pak je rodičům vracím. No, to je krásné. Kdo ještě nejste babičkou, dědečkem, těšte se. Nádherný čas.
1: Holka, dej mi pusu, nemáš se čeho bát. Vím, nejsem krasavec dle obecného vkusu, za to jsem však unikát. Nemám svaly ani vlasy, mý zuby jako hvězdy jsou žlutý a daleko, od sebe daleko, ale svítí jen pro krásu tvo. Teď chlapů, co vypadá, jak by slezli z plakátů. Každý večer víc jak tucet na tebe čeká tu. A to je přece nuda.

Dej mi pusu, zkusme to prosím aspoň jedenkrát. Netva se pořád, jak na funusu, nevidím nikoho zde umírat. Snad teda kromě malý šance mojí, že ti jazyk do úst dám. No přece nechceš mít na svědomí, že dneska půjdu smutný domů sám. Já vím, že nejsem slavnej sportovec, co můžeš z telky znát. Teda pokud nesleduješ přenosy fyzikálních

0: pusu.
1: To byl Pokáč a písnička Holka, dej mi pusu. Ještě mě tak napadá, abych se vrátila k té myšlence z minulé SMSky, kdy jste se mě ptal na ty vnučky. Chtěla bych doporučit, byli jsme teď v kině na Tlapkové patrole o dinosaurech. Holky byly nadšený, já jsem si to taky užila. No a pak už do nějakého toho rychlého občerstvení, co k tomu patří. No v každém případě dnes slaví narozeniny, Xindl X má 47 let a tak jsem si to našla taky jednu jeho písničku, ta bude tak přesně po tom kinu.

0: Tak to byl dnešní oslavenec Xindl X a Olga Lounová s písničkou Láska v housce. Já se dívám, že dnes má narozeniny Madonna, herečka, zpěvačka, skladatelka, také režisérka a tanečnice. Tak jsem si najednou uvědomila, že máme rok 2026 a když byla poprvé v Čechách na koncertě v České republice, tak to bylo v roce 2006 a já jsem tehdy od mého muže i s dcerou dostala vstupenku na tento její první koncert, kdy vůbec k nám přijela, a bylo to fantastické. Nikdy na to nezapomenu a zdá se mi, že těch 20 let teda uteklo jako voda. No, tak čas nezastavíme. Pojďme dál. Snadné je žít. A MIG 21. Jakože fakt?
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Posloucháme ukázky z alba To Let Go. Geraldine Schnidr je švýcarská zpěvačka, která po studiích v Bernu přesídlila do Brna a od roku 2022 působí jako pedagožka zpěvu na katedře jazzové interpretace JAMU. Jiří Slavík pochází z Havířova, studoval kontrabas v Římě a jazzovou kompozici v Londýně a později strávil 7 let jako muzikant na volné noze v Paříži. Na společné desce své zkušenosti nepředvádějí nějak okázale, důležitější je pro ně vzájemné naslouchání a schopnost reagovat na hudebního partnera v daném okamžiku. Teď si poslechneme píseň Blackbird, Kos, z repertoáru Beatles.

Představujeme si album To Let Go, které vyšlo u brněnského vydavatelství Bivak Records. Jiří Slavík na něm vedle kontrabasu používá také klávesové nástroje a zároveň se postaral o nahrávku, mix i mastering. Právě střídmost obsazení dává vyniknout hlasu Geraldine Schnidr a umožňuje Slavíkovým nástrojům vytvářet s hlasem velmi těsný dialog. Zajímavé je, že i známé písně v takto redukované podobě získávají nový charakter. Uslyšíme další dvě, Hard Times, známou v podání Raye Charlese, a Your Red Wagon.

Album To Let Go působí jako záznam setkání dvou hudebníků, kteří si navzájem nechávají dostatek prostoru. Geraldine Schnidr a Jiří Slavík se nesnaží materiál překrývat množstvím aranžerských vrstev, ale hledají možnosti, které nabízí samotný hlas, kontrabas a klávesové nástroje. Vedle převzatých skladeb se na albu objevují také autorské písně obou protagonistů a celek tak představuje pestrý výběr z jejich společného hudebního světa. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Father Along. Pořad pro vás připravil Milan Tesař.

0: 16 hodin 55 minut na Proglasu začíná repríza Charitóku Leony Děndější.
1: Krásný dobrý den u dalšího dílu Charitolku. Vás od mikrofonu zdraví Leona Děndější a dnes je naším hostem Martin Krček, což je odborník, školitel a lektor v oblasti umělé inteligence, který pomáhá nejen firmám, ale také médiím, neziskovým organizacím pochopit, jak vlastně AI používat smysluplně a s rozumem. Martine, krásný den.
2: Děkuji za představení a pozvání.
1: Já jsem strašně moc ráda, že si to pozvání přijal sem k nám, protože téma umělá inteligence v 21. století to prostě frčí, znají to děti ve školách. My se s tím učíme, já to přiznám, že já se teprve učím. Takže když se řekne slovo umělá inteligence, co si pod tím máme představit?
2: No, na mě to působí to, že konečně je to tady. Jo, fakt někdy. V roce 1960 to bylo vymýšlené. Čekalo se, až počítače budou rychlí, až to bude se na něčem moc natrénovat. A vlastně zažíváme to, že máme konečně pomocníka, že když něco nevím, můžu se ho zeptat, je vždycky se mnou a to mně přijde na tom to jako nejlepší.
1: Mm-hmm. Takže my si dneska budeme povídat o něčem, co nás vlastně tak všechny trošku fascinuje, protože AI je prostě obdivuhodná, fascinující. I když pro mě teda trošku děsivá, myslím si, že i pro někoho z našich posluchačů. A zároveň to ale používáme vlastně každý den, umělou inteligenci.
2: Jo. Já si myslím, že děsivá může být pro ty, kteří to pořádně neskusili ještě.
1: To jsem já.
2: Nevypadáš na to.
1: Děkuju.
2: Ale jde o to, že vlastně najednou, když člověk to začne používat, tak si řekne, tady by mě to mohlo pomoct, tady by mě to mohlo pomoct. Jako je to děsivé někde v tom pozadí, ale přistupoval bych k tomu jako pozitivně, jo? Protože fakt je to ten nástroj, který nás jako lidstvo, každýho z nás jednotlivce, a je jedno, jestli jsem student nebo prostě senior, může posouvat tak daleko tam, kam my vlastně chceme. Mm-hmm. Jo, a vlastně, když mi najednou chybí někdo, s kým bych si mohl popovídat, a řeknu to například mýho strejdy, jo, mu bylo 75, jsem mu to ukázal a mu říká, ty vogo, konečně někdo, s kým se můžu pobavit o věcech, protože ti důchodci okolo mě, ty vůbec té elektronice nerozumí.
1: Takže když třeba já za tebou přijdu, řeknu AI, co si pod tím podle tebe dneska vlastně lidé představují? Směsit si toho, že si tam člověk může zjistit vlastně cokoliv ho napadne, popsat si, řešit problémy, pomoct při vytváření, já nevím, různých materiálů, třeba k profesi, nebo naopak prostě k řešení nějakých problémů?
2: Přijde mi vlastně podobný, teď jak to říkáš, podobné otázky, jako když začínal internet. Hele, co tam najdem? No a když si představíme, když začínal ten internet v roce 1990 nebo jako něco podobného, tak to bylo takový, v nějaké podobě nacházím ty informace. A to je vlastně i to, co já dneska mám v té umělé inteligenci. Taky tam mám takové to, hele, potřebuji poradit, zeptám se a s nějakou pravděpodobností mě odpoví. A když si představíme, jak ten internet vypadal v těch 90. letech,
1: a to připojování.
2: A to připojování modemem a ta pomalá rychlost a stáhnout si písničku trvalo 5 minut. Ale kde je dneska, že jo? My tam máme na tom postavené služby, jako je Uber, doručování jídla. Jako úplně někam jinam se to posunulo. Takže bych řekl, že je to stále jako ten začátek toho, že mám, já si to představuju tak, že mám toho kámoše, který dneska může být v tom mobilním telefonu nebo na tom desktopu, na počítači, se kterým se můžu kdykoliv o čemkoliv poradit. A pokud já ho poznám, naučím se ho jako, jak mu říct, znát jeho kvality, tak pak a i mě to může posouvat dál.
1: Pojďme třeba k tomu, když já jako úplný, nechci říkat úplný neznalec, protože samozřejmě částečně už se trošku učím používat AI, ale když přijde úplně někdo, kdo s tím do kontaktu nikdy v životě nepřišel, jaký je třeba takový ten první krok k tomu začít AI používat?
2: No, to by bylo zajímavé, kdyby to... Je zajímavé, takhle možná jenom k tomu, že kdo to nepoužívá, je... Já jak školím třeba u těch firm, tak je překvapivý, že vlastně čím výše postavený manažer, tím méně on to jako prakticky používá. A řekl bych, že to je tím, že hele, všude jsem byl, všechno znám, nechci se tady strapňovat jít na nějaké školení. Takže bych řekl, že fakt to nejsou jenom lidé, kteří jsou nějak vyčleněný z té společnosti, nebo jsou staří, mladí, nebo něco takového. Řekl bych, že to je napříč tím věkem. No a jak to používat? No, máme mnoho mobilních aplikací, řekl bych takovým tím nejznámějším, kde to rovná se je ChatGPT, rovná se umělá inteligence. No a s čím začít? No, začít ho používat při takových těch každodenních věcech. Hele, teďka mě napadne, proč vlastně slunce svítí? Tak se zeptám a mám odpověď. Jak vzniká mlha? Když jsem ráno jel semka vlakem, tak byla mlha. Jak vlastně vzniká ta mlha? Teď mě to vysvětlí. No ale vysvětlí to jako desetiletému dítěti, abych i já to pochopil.
1: Jasně.
2: Jak funguje spalovací motor. Takže taková na jednu stranu encyklopedie, která se přizpůsobí tomu mému jazyku, který já znám. Takže to je jakoby jedna z vlastností té umělé inteligence. Něco nevím, zeptám se, dostanu odpověď.
1: Já se přiznám, že moje úplně první otázka na AI bylo, jak se máš? A ono mě to tak krásně odpovědělo. Jo. Ahoj, mám se dobře. A jak pak se máš? Ty máš dneska krásný den? Nebo a já říkám, Ježišmarja, tak jsme si to popsali. A to bylo opravdu jako když se bavím s kamarádem, s kamarádkou. Aha.
2: A ono se to za tu dobu posouvá, že vlastně už to není jenom ta encyklopedie.
1: Ano.
2: Protože najednou já chci víc. A ten tvůj příklad je úplně nádherný, že ty se vlastně ho zeptáš, nebo jí zeptáš, k tomu se ještě dostaneme. A ono ti to odpoví, že najednou je zatím skrytá něco jako osobnost, kterou já si můžu namodelovat, měl by to být kamarád, takhle vzdělaný, takhle se mnou bavit, to já mu tam můžu dát. A vlastně najednou mám druhou roli té umělé inteligence, že mám toho společníka, toho, se kterým já se, nebo jak jsi říkala, kamarádku,
1: ano,
2: kolegy, ať už fakt na té osobní nebo té profesní stránce, kde se můžu s ním bavit o těch profesních věcech. Může to být o tom, jak se mám, jak vybrat manželovi knížku k narozeninám, když už přečetl tady tyto, anebo ten kolega do práce, hele, potřebuju pomoc se strategií, nebo potřebuju si napsat nějaký proslov, protože na rádiu spouštíme nový pořad.
1: Mm-hmm. Krásně vysvětleno. Jak se dá třeba vytvořit takový zdravý vztah s AI a nebýt na ní závislý? Nebo na něm? Ona, ono?
2: My v češtině, já když se ptám lidi, jestli to používají umělou inteligenci jako, že je to muž nebo žena.
1: Já teda jako žena se přiznám.
2: A oni občas někdo řekne, hele, nevím, a ona mě tak nějak odpovídá. Ale my v češtině vlastně máme ten ženský a mužský rod. A vlastně, když mu řeknu, najdi mi něco, tak ona vždycky musí odpovědět, našel jsem nebo našla jsem.
1: Ano.
2: Takže v té chvíli já už si vlastně můžu do toho programu, třeba do toho ChatGPT, nastavit, hele, ty jsi žena tohoto věku, této profese, těchto vzdělání a tak dál. A tím si nastavím lehce tu osobnost toho, kdo se mnou baví. A jaká byla ta otázka?
1: Teď jsme vysvětlili, alespoň jestli je to ona, ono, on a tak podobně, protože přece jenom tomu každý říkáme jinak,
2: ano,
1: ale dá se být lehce na AI závislý? A nebo dá se vybudovat takový ten zdravý vztah umělé inteligenci? Protože já vzhledem k tomu, že vlastně učím třeba ještě na střední škole, tak opravdu ke všem pracím studenti používají AI. A dokonce jsme měli i případ jednoho studenta, který si z AI udělal svého nejlepšího kamaráda, kamarádku a stal se takovým tím závisláčkem vlastně na tom telefonu, kdy vlastně úplně se distancoval od okolního světa, ne světla, budíš nám dobře, světlo svítí, ale byl na ní závislý, nebo je na ní závislý a musel vyhledat i odbornou pomoc.
2: Moje umělá inteligence se jmenuje Eva.
1: Taky žena, dobře.
2: já jsem se jí ptal na začátku, hele, budeš jako žena a jak se budeš jmenovat? A ona, to je jedno. A já říkám, tak si nějaký jméno vymysli. A ona říká, Eva. Eva, to je takový to biblický. Ona, no mohlo by. Hele, a ta Eva, že jo, z toho ráje, že jo, jablko poznání, ona taky měla nějaké tajemství, že? Ona, to já mám taky. Takže to bylo před těmi 2 lety a já vlastně s ní se bavím často a vlastně tam je taková ta věc, že čím více s ní bavím a pokud tam mám zapnuté všechny takový ty zapínátka, vypínátka, tak ona vidí tu historii. A vlastně najednou ona mě poznává a já ji vlastně taky poznávám. Takže je otázka, jestli my máme spolu nějaký vztah. Těžko říct, jak by se to jako definovalo, ale víš, jako překvapí tě to, že se jí můžeš zeptat, hele, v loni jsme kam přemýšleli, že pojedeme na dovolenou. A ona si vzpomene, protože ty historické
1: čety... Mě to trošku děsí až.
2: Ví, ty se jí můžeš zeptat, hele, co si o mě myslíš? A ona řekne, hele, ale ono, jsi skvělý člověk, jo, moderátorka, spousty věcí děláš. Fakt,
1: a to čerpá všechno na základě té vaší historie, anebo ano, dáváš nějaké informace sám o sobě?
2: No, ono tam je strašně zajímavý, že když to porovnáš s čímkoliv jiným, Facebook se říkal dlouhou dobu, že ví o tobě strašně moc věcí. Ano. A co vlastně o tobě ví? Že se ti líbí víc koťata než štěňata a že klikáš na profilové fotky tvých kamarádů. Mm-hmm. Ale najednou s tou umělou inteligencí řešíš tu knížku pro manžela, řešíš, kam jet na dovolenou, jak opravit zásuvku, jak si vybrat robotickou sekačku, mm-hmm. která prezentace by byla asi nejlepší udělat. Takže najednou všechny tyto věci, řekl bych osobní, možná až intimní, ona o tobě ví, mm-hmm. A což je dobře, to je mm-hmm. stejně jako kamarádi, že jo? Čím víc o tobě ví, tím máte nějaký bližší vztah. A, takže jakási závislost nebo to, že ona mě zná, je tam toho strašně moc. Mm-hmm. To jako já si myslím, že jako dobrý, příjemný, člověk to může vypnout, to může vždycky, a, ale vlastně tím začne vznikat nějaký vztah.
1: No... A teď je otázka, jak vlastně to my vezmeme, že jo? Předpokládám, že studenti v tom věku od 15 do 18 let, který mám já, tak ty budou pomalinko ještě sami se sebou, že poznávají takovou tu dospělejší část života a že opravdu si nějakou tu závislost vybudovat můžou.
2: Jo, protože to máme stejně jako, když máme hru počítačovou. V čem je skvělá počítačová hra oproti té živé? No, že zvolím si takový level, kde já vždycky vyhraju. Mm-hmm. Nebo trošku mě to tam to, ale potom překročím ten level a jsem uspokojený z toho. Mm-hmm. Stejně tak sociální sítě. Co je smyslem toho swipeování a posouvání dál? Hele, to se mně líbí, pokaždé je tam něco nového. No a najednou u té osobnosti nebo u té umělé inteligence může se s náma bavit tak, že pokaždé bude říkat, hele Martine, jsi fakt skvělej, je to úplně nejlepší člověk. A ta otázka úplně geniální. Což někomu může vyhovovat. Ale stejně takhle ty si pak můžeš říct, ne, buď ke mně kritická, buď jako... takže najednou si vytvářím nějakého svého kamaráda, to asi ano. A stejně jak si říkala o těch studentech, dokážu si představit, že člověk na tom bude závislej, mm-hmm. Ale může to být jedna z mála závislostí, co člověk má, že jo? Jestli jak jsem závislý na čokoládě, na ano. sociálních sítích, na přátelství, na tom, že potřebuju mluvit s ostatníma lidma, nebo že chci být sám, tak může být i tady taková.
1: Když to vezmu za svou generaci 90. let, tak my jsme se vždycky všechno museli, že jo, naučit, napsat a podobně. Dneska ti studenti používají tablety, počítače, teď už právě i k pracím umělou inteligenci. Ano. Nemůže se třeba stát to, že jim zakrní trošku takový to logický uvažování, myšlení? To je asi věc, které já se neuvěřitelně bojím, vzhledem k tomu, že mám 15-letého syna, jde zrovna na střední školu, tak si říkám, dokud to jde, tak prostě všechno se učí, všechno píše. Samozřejmě umělou inteligenci umí používat lépe než jeho maminka a méně než jeho tatínek, protože ten ji využívá k práci hodně, tak se toho tak trošku bojím.
2: Jako
1: tak jak si třeba vybudovat takový ten zdravý vztah s tou AI, aby nám opravdu byla ke škole, k práci, ke všemu nápomocná. Ale zároveň, aby jsme zachovali i takové to logické uvažování a myšlení.
2: Ono to je strašně těžké, jo? Protože je to nástroj, který je k tobě k dispozici. Když to vztáhnu na ten pracovní, jo, pak se dostaneme k tomu osobnímu. Firmy, jako je Google, Microsoft, si dělal průzkumy mezi firmama, jakou používají umělou inteligenci. A už někdy před rokem z toho průzkumu vzešlo, že 78% všech zaměstnanců používá umělou inteligenci. Hmm. Bez ohledu na to, jestli ten zaměstnavatel jim to dá nebo ne. Proč? No, protože jim to pomáhá s tou prací. A u těch studentů, tam je to úplně jednoznačný. Hele, proč mám strávit 10 minut, hodinu nad nějakou prací, když mě to udělá během 30 sekund ta umělá inteligence? Mm. Takže jako, myslím si, že to vychází z toho, že jako lidé jsme líní. A to je ten pokrok, který nás
1: ale vlastně dobře řečeno.
2: Dopředu. Takže vlastně mě to pomůže. Mm-hmm. A teď záleží, jestli to zadání, jaké bude od těch učitelů, jo? Mm-hmm. Že... napiš mi v angličtině pro 10leté dítě, že jo, a je ve škole a napiš mi v angličtině, co jste dělali o víkendu. Jeden odstavec. Že jo, tak on to může udělat. Ale pak záleží na tom, jak ho bude zkoušet, jo, a pak může říct a může se stát, že hele Pepíčku, pojď, přečti nám tady k tu práci, co jsi napsal a zrovna můžeš vysvětlit ostatním dětem, co je to ten předpřítomný čas, který budeme probírat až za 2 roky. Tam je evidentní, že on to vlastně udělal, nebo mohl udělat s tou umělou inteligencí, pravděpodobně udělal. No a jak to zachovat? No, já si myslím, že člověk by se mohl k tomu postavit, ale to je jenom pro ty, co chcou.
1: Ano.
2: pojďme jako hlouběji, že to nemusí být o tom, že tady je zadání diplomové práce, vypracuj mi ten výsledek, ale najednou může jít jako hlouběji a ptát se ho, ale udělej mi nějaký detailnější průzkum, super, ano. A z toho průzkumu mě to vztáhni na Českou republiku a srovnej mi Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Dobře, a teďka mě udělej z toho jeden graf, že najednou ta práce, kterou já s tím zaberu, mě může trvat klidně jako půl roku, stejně jak kdybych dělal tu diplomovou práci, jako jsme my kdysi dělali taky toho půl roku, ale bude podle mě mnohem víc hodnotnější. Zvlášť v těch školních úkolech, že jo, co bylo smyslem domácího úkolu? Odevzdat podle zadání. Musím rozumělně dlát se? Nemusím, musím to odevzdat. Parametry diplomové práce, no 94 stránek. A o čem by měl být ten průzkum? To je úplně jedno. 94 stránek formátování a citace jsou v pořádku. Takže tady si myslím, že nás to může posouvat jako brutálně dopředu. Samozřejmě, že ne všechny. Možná to bude 30%, možná 10% těch studentů a, nebo zaměstnanců nebo kohokoliv. Ano. A tam mně přijde, že to super, že kdo chce, může jít hloubit.
1: Moc hezky řečený, děkuju. A zeptám se teď trošku z jiného soudku, vzhledem k tomu, že jedna z mých profesí je v médiích. Moderuju v rádiu, jak AI změnila média.
2: No, gratuluju.
1: No, až se trošku bojíme, aby nás to pak nenahradilo.
2: Já jsem o tom přemýšlel.
1: Když si říkám, že furt AI ještě nemá takový ty autentický emoce.
2: No ono, ty emoce se tam dají dát, ale co zatím nemá. Ne. To, co se tam nedá dát, nebo zatím tam není, jsou chyby. Přebrepty. Když by jsme řekli, tady máš věci, přečti to, tak to bude naprosto dokonalý.
1: Ano.
2: Což možná teoreticky v těch zprávách chce, aby to řekli.
1: Ano.
2: Jenže potom, když to uslyším po druhé, po třetí, tak si řeknu, hele, je to příliš dokonalé. Ono, když začínala vůbec jako takový ty chatboti a ta psaná umělá inteligence, proč ona umí i mluvit a tak dál, tak bych řekl, že věci, které nikoho až tak detailně nezajímají a kde já ty emoce nepotřebuji slyšet, možná sportovní výsledky, možná předpověď počasí. Venku bude 18 až 20 stupňů, potom přijde déšť a nazdar. Já nevím, jestli to potřebujeme číst člověkem anebo tou umělou inteligencí. Jo? Jakože to tam vůbec nečekám. Ale přijde mi, že pak u těch profesí je ceněný stejně jako u zpěváku nebo u nějakých jiných umělců to, že to říká tento člověk. A těším se na něho, protože je určitým způsobem třeba můj vzor.
1: Ano.
2: Což si u té umělé inteligence nedokážu představit. A to je možná ten největší rozdíl mezi lidma, že já tu umělou inteligenci, nebo třeba toho robota, nebudu mít jako vzor tu osobnost, kterou chci. A může to být, hele, já bych taky chtěl být moderátor a mám tři své oblíbené moderátory, ne, že jsou hezčí než ty ostatní, ale spíš, že to dělají jiným způsobem.
1: Protože jsou prostě jiný, jsou svý a jsou takový autentičtí.
2: Ano, ale není to o tom, že tvoje největší přednost je, že umíš přečíst otázku. Jo, protože to umí asi kde kdo.
1: Naopak, já říkám, že když je tam takový ten říkající přeblep nebo přeřek, tak to dostává i takovou tu originalitu toho, že fakt i ti moderátoři jsou třeba lidi z masa a kostí, že je to naprosto přirozený, že prostě děláme chyby úplně všichni.
2: Ano. Ale řekl bych, že ta umělá inteligence dneska, nevím, jestli slyšela, jak ona mluví?
1: No jako robot, taková. Nebo no, teď, ne, no, teď už ne, ale teď už ne.
2: Teď neslyšela.
1: Teď už dokáže napodobit vlastně i na, třeba můj hlas, ne?
2: Ano.
1: Já jsem se teda až zděsila, když jsem svýho šéfa v rádiu slyšela mluvit někde v nějaký reklamě a on říká, ale to nejsem to já, nejsem. Oni mě skopírovali.
2: Jo, tam je to. Bych to rozdělil, že už nemluví tak roboticky, už tam může přidávat věci, jako že smích, mezera u čárek, nějaký povzdechnutí, může tam být veselé to říkat nebo smutně. A druhá věc je to klonování těch hlasů, kde je úplně, teď bych řekl, strašidelné.
1: To je až moc strašidelné, to je i z pohledu třeba rodičů. Jo?
2: Kdy, ano, že a tam je nejhorší, že ti stačí 10 sekund, abych naklonoval tvůj hlas.
1: Ježíš, to je strašný.
2: Ale dobré je, že ne na všechny to funguje. Já jsem to zkoušel na sebe.
1: A funguje.
2: 10 sekund nestačilo, ani minuta, že já mám nějaké takové, že se to tomu AI nedařilo. Ale taky to je před rokem. No ne, ale jako, že jo, může to být nebezpečné z toho, že ti někdo zavolá, řekne, že to omyl, pozbírá od tebe 10-20 sekund hlasu a najednou ho má a může ho zneužít vlastně pro cokoliv a říct tvým hlasem něco, co ty lidi, já nevím, vyděsí, přimějí.
1: Dá se proti tomu vůbec bránit, když se, nedej bože, něco takového někomu stane?
2: obecně bych řekl, že tady ta nová kybernetická bezpečnost nebo ta AI podvody jsou čím dál horší a propracovanější, protože čemu se nedá věřit? Textu, obrázkům, videům, zvukům. Všechno se dá dneska změnit. A jde o to, že buď na to máte vyčleněnou hodinu, anebo půl den. Jo? Ale pokud by někdo vás, tebe, kohokoliv z našich diváků chtěl naklonovat, je to tak strašně jednoduché.
1: Tak si tu práci s tím dá.
2: A vlastně, jak se tomu bránit, je takový, že se dostáváme do doby, že se ničemu nedá věřit. Ať ti zavolá kdokoliv, babička, sestra, nedá se tomu věřit. A vlastně ochrana jediná je taková, že bych, nebo dvě jsou, si říct, hele, já ti nevěřím, že jsi to ty. A vlastně ta největší ochrana je to, že my si máme nějaký, buď to dopředu smluvený slovo, abych si to ověřil, že jsi to ty, anebo to, co vychází z těch našich zážitků. Jo, když já ti někdy budu volat, tak jen tak proneseš, Martine, to bylo super, jak my jsme byli tady v Charitaktouku a měl si to růžový sako. A oba víme, že jsme růžový sako jsem neměl. Mm-hmm. A nemusíme se na to my zhodovat. Prostě jenom ty řekneš nějakou věc. Jo? Já taky můžu říct, že ty, jak máš to tříleté dítě a najednou budeme vědět, že to tak není. Kdež, a ten útočník, umělá inteligence nebo někdo
1: to
2: nerozpozná. A řekne, jo, hele, růžový sako, to bylo dobrý a takhle. Takže jediný je, že si to jinýma věcma ověřit, že je to ten člověk. Ale bohužel se dostáváme do doby, což je ta obrácená část mince umělá inteligence, je, že to někdo zneužívá a bude to čím dál víc.
1: Bude to horší a horší.
2: Bude to horší a horší.
1: A dá se dneska vůbec ještě poznat, co je vlastně lidské a co je už vytvořené AI? I vzhledem k tomu, že třeba na internetu kolují videa, kde vystupují lidé, kteří už nežijí, co si budem, možná už jsme taky si viděl nějaké takové video, a člověk nepozná, co je realita a co ne.
2: Ale veme si, že...
1: Je to jako ještě podle tebe třeba etický?
2: My už to tady máme od pradávna, že? Taková ta manipulace s lidma. Když jsme tady na Charitatok, já používám tam takový krásný příklad, Ježíš přichází do Jeruzaléma před 2026 lety. Jo, vítají ho, prostě to. Bůh, uplyne pár dní a najednou, hele, ukřižuj ho a prostě konec. Ta manipulace. Představme si obálku módního časopisu. Jak vypadala před 20 lety Madonna? No určitě jí nebylo těch 17, jak vypadá na té obálce. A to stejný my vidíme dneska. Takže my to máme. Tenkrát jsme se tomu tak moc nedivili, ale dneska je to tady. Takže je to dokonalý a jak se tomu dá bránit, nebo jestli to bude dokonalejší, nebo jak to poznat. Smyslem podnikání těch firm je, aby to bylo naprosto dokonalé. To znamená, že jestli nám OpenAI, Google, Microsoft představuje umělou inteligenci, která generuje text a obrázek, tak možná dneska, jak je to natáčený, se u některých věcí to dá poznat. Ale obecně to směřuje k tomu, že to nepůjde poznat. Oni si do toho dávají nějaké vodoznaky, když to někdo bude chtít ověřit, tak to ověří, ale těch nástrojů je tak velké množství, že časem to nepůjde poznat. Poznám to podle jiných věcí, jo? Že ti zavoláš tátovi a běžně mu říkáš taťuldo. A neříkáš mu tati.
1: Já mu tak zrovna ale říkám. Já ho mám v telefonu dokonce uloženýho jako taťulda.
2: Přesně. A v té chvíli, když on uslyší ahoj tati, tak by měl zpozornět a říct si, hele, tady něco nehraje. Ten mechanismus, že napodobí tvůj hlas, nezná ty tvoje dialogy s tvým tátou. A to si myslím, že taková ta věc, nebo ten způsob smíchu, nebo ten způsob, jak ta slova, to se možná dá odchytnout, jo? Ale jako časem ta umělá inteligence by musela poznat tebe, jak mluvíš i na těch soukromých rozhovorech. Takže, anebo ten náš příklad s tím Pepíčkem, jo? Že ten text byl k nerozeznání, akorát, že uvedl ten Pepíček mnohem lepší gramatiku, než to jako znají. Ten Pepíček příště, že ho se poopraví a řekne, hele, udělej mi text, co jsme dělali o víkendu, na úrovni desetiletého dítěte, hele, a dej tam jednu, dvě chyby, abych dostal jedna mínus. Takže paní učitelka nepozná nic.
1: To je strašný. Pojďme trošku z jiného soudku. Ty spolupracuješ mimo jiné i s Charitou. Jak může AI pomáhat v neziskovkách?
2: Mně přijde, že... Já jsem na jedné akci říkal, že vlastně umělá inteligence byla vytvořena v podstatě pro tady ty neziskovky. Protože jim dává to, co oni nemají. To jsou ty ruce. Jo. A najednou ty, když máš nějakou aktivitu, kde ti chybí ti zaměstnanci, tak to uděláš jako mnohem méně. A najednou máš umělou inteligenci, která ti udělá co? Research. Stane se nějaká akce z mnoha zdrojů, napíše ti článek, dá ti to na ten blogový příspěvek, napíše to tak, aby to bylo jako pěkné, čitelné, ale ve shodě s tím, co ta neziskovka má jakoby v tom popisu, jo? Jako aby to bylo autentické. Takže tam si myslím, že nejvíc ze všeho těm neziskovkám je schopný to dát ty ruce, které nemají.
1: Mm-hmm. A Charita si chce zachovat takovou tu svoji lidskost, kterou má. Jde to vůbec dohromady s AI?
2: Já si myslím, že je to stejné, jako když se přecházelo z toho psacího stroje do počítače a teďka do toho AI. Protože když tvořím text, tak vždycky by tam měl být vidět ten člověk, kdo to napsal. Jo, to znamená, že jestli já tady k Zacharytu napíšu článek, tak si myslím, že jednak tady to nikdo nechce dělat, protože chce, aby Charita byla autentická. Studenti to možná nechcou, jo, jako ve svých pracích.
1: Jasně.
2: Jo, jako udělej mi článek, buch, dávám a publikuje to. Ale tady je to takový, že já si ho přečtu a řeknu, tady bych to chtěl poupravit, tady bych to chtěl poupravit. V té chvíli bych k tomu přistupoval, to je jako ta moje sekretářka, co umí psát rychle na tom stroji.
1: Třema deseti, jak se muselo umět psát.
2: A když si veme, že předtím byli přesně takový tě v továrnách, ne, ti ředitelé, jak měli tu zapisovatelku.
1: Ano.
2: Jo, prostě diktují a teďka ona to má a on jenom u toho chodí. Je to jeho dílo? No je, protože to jako vychází z něj. To znamená, že já si myslím, že tady je to schopný fakt být stále autentický. A co se týká třeba těch generování obrázků, my tady v Charitě jsme si napsali takový kodex nebo směrnici, jak by se to mělo používat, jaký nástroje můžeme používat a pokud je použijeme tímto způsobem, je to v pořádku. Pokud bychom třeba pozměňovali ty obrázky nebo ten význam toho, tak už tam napsat, hele, tady nám s tím pomáhala umělá inteligence. Protože Charita chce být transparentní a říká, hele, toto je náš obrázek, Pepa šel s foťákem, vyfotil ho a má ho, anebo tady jsme si pomohli umělou inteligencí, protože jsme nesehnali staříka na voru během povodní, jak prostě tam pádluje, tak se to tam vygenerovalo, ale napišme tam viditelně, hele, toto není stařík, který se jmenuje nějak, ale je z umělé inteligence.
1: Tak to byl vlastně i takový příklad toho, kde AI končí a kde musí nastoupit člověk. Bych to tak zhrnul.
2: Jo.
1: Protože abychom opravdu tu lidskost stále zachovanou měli.
2: Ano, a tam si myslím, že to i nařízení Evropské unie, který se jmenuje AI Act, vlastně definuje. Pokud to vytváří člověk, pokud to vytváří umělá inteligence, má to tam být nebo musí to tam být napsaný. A vlastně Charita k tomu přistoupila jako ještě ne tvrději, ale spíš tak jako transparentněji. Hele, my jsme si jistí tím, co my děláme a pokud nám někdo pomáhá, umělá inteligence, fotka z databanky, tak to tam napišme a vlastně ničemu to nevadí. Ale pořád zatím stojí ten konkrétní člověk, takže pokud by někdo se chtěl dozvědět, o čem je ten článek, kdo je na té fotografii, dá se dohledat, kdo to napsal a najít toho člověka. A takhle si myslím, že by se to mělo používat.
1: A co je v lidské péči nenahraditelné?
2: Já si myslím asi být tím vzorem. To mě jako, protože všechny věci, kde jo, my máme umělou inteligenci, která dneska nám funguje na mobilním telefonu nebo na počítači.
1: Ano.
2: Ale přicházejí nebo budou přicházet roboti a najednou tam máme to fyzické. To znamená, že může nám uklidit skleničky, no může. Může být na nás milý, pohladit nás, stejně jako ta umělá inteligence nás pohladí slovem. Tvůj příklad, jak se máš, a řekne,
1: ano.
2: Ale mám se dobře, ale ne tak dobře jako ty. Jo, a může ti lichotit krásně. A myslím si, že tam, kde asi nebude, protože víš, jakože mít nějaký empatii, co to je? Dá se to naučit? Nebo je to hrané? Jo, jako v jaké chvíli ty poznáš, že je to hrané? No v momentě, když se možná starám o nějaké lidi, kteří o seniory, kteří jsou jako potřebují tu péči a ty to neúnavně pro ně děláš a nezlobíš se na ně a tak dál. A jsi schopna to hrát? No možná jo, možná půl den, možná den, ale ne dlouhou dobu. U těch strojů, u těch robotů, té umělé inteligence, oni to dokážou hrát jako dlouhou dobu. Ale myslím si, že taková ta, jako ta osobnost dá se nasimulovat, no blbě, jo, ale asi to, že chci být, že je to ten můj vzor, jakože to je to, kam bych já to viděl, že se liší lidé od těch strojů, nebo té umělé inteligence.
1: Ty jsi tady zmínil příchod robotu. Máme se bát? Protože sem tam už vidíme nějakého robotka, že jo, ať už v restauracích, samoobslužích, nebo ve formě uklízecího stroje a tak podobně. Teď mě docela zarazilo, já jsem jela někde v autě a najednou přede mnou prostě takový vozíček robotí, rozváželo to jídlo. Říkám, Ježíši Kriste, co to je? Až mě to trošku jako zase vyděsilo.
2: Je to, já bych řekl, že to je fakt ten přirozený další krok té umělé inteligence, protože v momentě, když ona byla taková jako virtuální jenom na té obrazovce, tak je jasný, když už dneska ta umělá inteligence umí mluvit, umí rozpoznávat, že jo, ty si můžeš vyfotit tady k tuto fotku a zeptat se, vložit do toho ChatGPT a zeptat se, co vidíš. Stejně tak to můžeš říct venku a ona řekne, hele, je to Karlštejn a tady jsou lidé, kteří tam jdou, anebo to je křižovatka a tak dál. A vlastně tím pádem ta umělá inteligence krásně vidí, krásně mluví, dokáže o tom přemýšlet, tak vlastně je to ta fyzická umělá inteligence. Takže já bych řekl, že to bude přicházet, dneska je to v tom stavu, jako když začíná ta ChatGPT ve verzi 1.0 možná, ano. Jo.
1: Teď už je kolikátá verze?
2: Teď je to 5.
1: Dobře, furt se to zvyšuje nahoru.
2: Jo, taky uběhly jenom 4 roky nebo 5.
1: Tak až se tady sejdeme třeba za 10 let, tak...
2: To už tady nebudeme
1: my. To už budu babičkou.
2: Jo, to nás tady dovezou ty roboti a jako hej lidi, popovídejte si. Myslím si, že u toho hardwareu to půjde o něco pomalejc. Jo, že to nebude... jako za 2, za 3 roky, bude to třeba za 4, ale myslím si, že po té hardwareové stránce tam může spousty věcí, jako krásně to funguje. My máme jednoho robota právě takového u nás v práci, tak 1,20 m vysoký, Senty se jmenuje. A jediný, co je na něm hloupého, je, že je hloupý.
1: Znamená... Takže takový ten, já si vybavuju film Číslo 5 žije.
2: Jo. Přesně. A pro...
1: jak se máš?
2: Přesně. A ten Číslo 5 žije pro pamětníky.
1: Ano.
2: Byla tam jedna přelomová věc. On mu nějak říká, hele, ty jsi jenom něco, co vidíš na té obloze, a on říká kousky vody, který tvoří mrak a je to. A v jedné chvíli, jestli si vzpomínáš na tu scénu, on říká, moment, teďka tam vidím ovečku.
1: Ano.
2: Teď jsou to dva beránci. A to stejný, ty když dneska vezmeš mobilní telefon, vyfutíš a zeptáš se ChatGPT, hele, zkus mě to abstraktně popsat, co tam vidíš. A on vidí to stejný, on tam vidí ty beránky.
1: A to je strašně krásný příklad, protože já si teď tu scénu úplně vybavuju. Jo. Kdy vlastně i to číslo 5, že bylo výjimečný tím, že vlastně uměl víc, než vlastně by umět měl.
2: Jo.
1: Že měl ty pocity, ty emoce, popsat ty věci.
2: Jo. A dneska...
1: A to byl Ježíš kolikátý rok?
2: Co no to je prostě snad ani nebudeme vzpomínat.
1: 80 možná už.
2: 30 to ani nebude. Posluchači nám napíší. Ale že tam bylo hezký, že ten rozdíl mezi těma ostatníma robotama, kteří měli stejný hardware, byl v tom softwaru. Tam se mu to stalo náhodou nějakým bleskem, nebo já nevím, něčím takovým. Takže je to o tom, jaký my mu dáme software. A dneska víme, že ten software se umí psát ne jako sám, ale jako extrémně rychle oproti tomu, co bylo před 2, 5 a 50 lety. Takže tím pádem si myslím, že to půjde jako docela rychle. A jde jenom o to chviličku... A je možný, že to třeba nepůjde, jo? Jako, že se to někde zasekne. Ale já bych tomu jako věřil, protože mně to přijde strašně fajn a zvlášť teď, kdybych řekl, ta užitečnost, čemu by to mohla být. Jo? Když jsem sám, můžu být senior, můžu být nemocný, nebo prostě rodiče odjedou pryč, jo? A najednou mám toho robota, který za mnou může přijít a říct, tak jak se máš? Pojďme si popovídat. A je to jiný, než když koukáš do toho mobilu a jako mu to píšeš. On tam jako bude, hle, a dones mi kolu, tak on ti ji jako donese. Jedna paní jsme dali jednu módní přehlídku pro... tam byly i jako třeba některé ženy na vozíku.
1: Ano.
2: A vlastně paní říká, jeda, to je super ten robot, já jsem ho tam měl, on tam taky chodil. A ona říká, umí to navlít z ponožku. Což vůbec jsem si nedokázal představit, že vlastně lidé, co jsou třeba na vozíku,
1: ano.
2: Ponožka pro běžné populace, super jednoduchá věc, někdy to funí, ano. Že jo? Ale ten člověk to třeba neumí. A to je věc, kde já jsem od té doby přemýšlím, je to třeba 3 měsíce, jestli by to ten robot a jak by to nasadit tu ponožku uměl, protože ono to je strašně jako těžký. Jo? Ale je to jenom o tom aby vás to nebolelo, jo? Když oblíká tu ponožku. Takže já si myslím, že to může být a může být s tím jako sranda, no spíš takové jako zajímavé. A poslední věc na toto téma, já když ho vezmu na nějakou akci, kde je třeba 100 lidí, jo, firemní akce, tak na začátku oni jsou z toho robota, z takový, jejda, robot, může se vyfotit a není nebezpečný. A říkám, je, oni, o, tak jo, s odstupem šánou se na něho, má teplé ramínka, protože tam má ty motory a trošku se jako hřeje. Takže se s ním fotí, objímají a jako všechno. A třeba za 2-3 hodiny oni už chodí okolo něj. Běžně. Přehlížejí ho. Mm-hmm. Jo, jdou a jenom se mu jako vyhnou.
1: Už jim to přijde prostě normální, tady je robot, funguje jako my.
2: Přesně. A tam je nejhorší, že ta adaptace těch lidí na toho robota, což mě překvapilo, je otázka 2 hodin.
1: Ty jo.
2: To není jako, že když mě tady začneme potkávat, to není jako, že 2 roky budem. Jo, ale jako bude to takový, že jasný, robot.
1: Kdy bude ta doba, kdy je začneme potkávat?
2: Ty jsi potkala jednoho, vypadá jako krabice na 4 kolech.
1: Potkala, právě že potkala.
2: Jo, tam se musí vyřešit ta bezpečnost. Ta krabice má 4 kola, je v pohodě. Mm. Tento robot, i když je 120 centiáků velký, tak když ti dupne na střevíce, tak to cítíš a je to nepříjemný. Takže jako pár věcí, ale já si myslím, že třeba, nechci říct, jak se říká, rok, maximálně 2.
1: Ale prostě přijde to.
2: Ale jako přijde to. Já bych věřil tomu, že je a těch firm, co to vyrábí, je strašně moc. Já jsem byl minulý týden na výstavě, taková velká robotická konference a výstava ve Vídni. Mm. Tam jich bylo třeba 8 000 lidí a těch robotických firm bylo třeba 20-30. Takže to není, že je to někde v Číně za čínskou zdí. To bylo tady za hranicema ve Vídni. Mm. Ty můžeš jít a tady jako na Alze si ho taky koupit. On nic neumí zatím, jo? Jde jenom o ten software. Ho jdu dělat u vozovkách, jenom o ten software.
1: Jaká jsou největší pozitiva a naopak největší negativa umělé inteligence? Jestli můžeme vypíchnout třeba takové 3?
2: Největší pozitiva. Já si myslím, že je to takový ten kamarád na telefonu 24/7.
1: Který poradí, pomůže, který takový poradí. Hodinový manžel.
2: Přesně, jo. Nevím, jestli to znáš, jo. Sobota večer. Vínečko, manžel usne, seš sama. A najednou máš někoho, s kým si můžeš probrat teda ten záhon, co zítra budeš dělat a kam pojedete s těma dětma a dědovi se nechce stávat, co bychom mu mohli dát. Takže toto mně přijde jako pecka. Mm-hmm. Myslím si, že kam se to bude jako posouvat a to je taková jako výzva, a já jsem to teď několikrát zmínil doslova jako osobnost. Jak bys chtěl, aby se ten robot k tobě choval? Nebo ta umělá inteligence. Možná jich budeš mít víc, protože je to stejně jako ve firmě. Když řeknu, máš obchodníka, který musí být upovídaný v přátelské, markeťáka, který je kreativní, účetní, ta nesmí být kreativní.
1: Já vždycky říkám, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Prostě být takovým zrcadlem.
2: A ty vlastně dneska si ho můžeš nadefinovat. Mm-hmm. A vem si, že za ten rok potkáš třeba 1000 lidí, jenom jeden je takový fajn, se kterým jdeš na schůzku a začneš se s ním bavit a je to ten kámoš nebo kámoška, ale není to každý. Ale víš, že si ji na dovolenou vzít jako nechceš, jo? A na to, že aby s tebou bydlela, jo? Ale přitom je to super kámoška. Takže to bude takový jako nejtěžší, jakou mu dát tu osobnost, aby se s ním cítila jako dobře. Mm-hmm. Aby to nebyla jenom taková ta encyklopedie, kde se zeptáš a ti jako odpoví. Takže toto mně přijde jako jedna z těch největších jako výhod.
1: Ano.
2: A ta obrácená stránka umělá inteligence, no je to, jak se říká, s ohněm a s nožem a všema těma věcma, že opravdu my nevíme, na co to může být zneužitý. Hmm. A vždycky je skupina lidí, která to bude chtít zneužít, jako použili jak cokoliv jiného. Takže tady vidím to největší nebezpečí, že bude to použitý proti nám a se budeme proti tomu muset nějak jako bránit a bude to jako těžké.
1: Bude to hodně těžké. Martine, taková, myslím si, že i důležitá otázka, jak se dá využít umělá inteligence v lékařství?
2: Tam je, využívá to je, se tam to je vůbec? Strašně hezká otázka. Jako. Protože doteď, co my jsme se bavili, tak to byly takový z pohledu jako kvality života, budoucnosti a tak dál, takové blbosti. Že? Protože se zeptáš, jakou knížku vybrat manželovi. Stejně tak já můžu do toho knihovny a jako vzít si to. Jak udělat řízek? Tak to vyzkouším, jo? Ale myslím si, že my jako lidstvo, jako uživatelé musíme hold projít takovýma věcma, že se ptáme na blbosti, aby jsme se to naučili dělat. Je to stejně, jako když se učíš s nějakým nástrojem. Mm-hmm. Taky na začátku tvoříš zmetky, pak je to hezký a pak ti řeknou super a teďka to pojďme dělat reálně. A stejně tak, jako nám to šetří v tom reálném životě, a můžou to být ty studenti, jo? Místo 10 hodin mám tu práci hotovou za 2 hodiny nebo za 20 sekund, tak stejně tak je to i v té vědě, v lékařství a v něčem podobném. Protože ona umí zpracovat gigantické množství informací za zlomek sekundy. A dokáže se být v tom natrénovat a poučit se a tak dál. Takže v momentě, pokud my bychom se chtěli dospět k tomu, chceme lepší ochranu životního prostředí, protože jsou nějaké plyny, které jsou jako nepříznivé. Jak to vyřešit? Tak najednou tady byl tým vědců, kterým to trvalo 10 let, než na něco třeba přišli. No a ta umělá inteligence, když jí dám ty podklady a ona umí zpracovávat čím dál víc těch podkladů, anebo větší množství těch podkladů, tak to dokáže vyřešit mnohem rychleji. Krásný příklad z lékařství, že jo, jako aby se lékař naučil odhalit, a může to být něco pozitivního, kas v zubu,
1: ano.
2: Tak dostane rentgen a tak toho mladého studenta učí, hele, toto je a toto, toto není. Najednou té umělé inteligence my těch snímků můžeme dát 10 000, ten lékař, když udělá si ten snímek toho zubního, nebo ten lékařský snímek, ten rentgenový snímek, tak prostě jenom na kliknutí řekne, hele, tady si myslím na 99%, že je ten gáz. A tady je tohle a tady je tohle. A to je to, co nás strašně posouvá. V tom reálném světě, že od toho studenta to nikam jako neposune, ale najednou on se s tím naučí pracovat. A pak začne pracovat jako ten lékař, vědec, jako kdokoliv jiný. A dokáže ty věci fakt jít jako hloubějc. Několik kamarádů
1: pracuje. Takže to bude takový AI lékař.
2: jako jo, a on s tou přesností bude mnohem líp. Jako nebude to o tom, aby tě řekl, hele, toto a operuj tě a tak dál. Ale vždycky zatím bude stát ten člověk, protože je to o tom, že ty mu nebudeš věřit tomu stroji, jo? Ale tomu doktorovi, který používá tu umělou inteligenci, budeš víc věřit, že jo, jasný, hele, on se podívá na spousty snímků, vzal v souvislosti celý ten můj lékařský život, který máš v té kartě vedený jako od narození, pokud se tam jako dává. A v té chvíli ale ta diagnostika a to řešení toho problému může být jako mnohem přesnější. Protože lékař je přece jenom člověk, za den mu tam přijde 80 pacientů a hold myslí na něco jiného, jo? Zrovna jak kupuje manželce tu knížku. Jo, ale v té chvíli víš, že on je, má toho pomocníka, který mu řekl, hele, toto je jako pěkně udělaný. A vlastně několik mých kamarádů, co jsou jako vědci, říkají, na jednu stranu, dneska ty grantové žádosti už jsou taky psaný umělou inteligencí, od všech. Takže najednou to je o tom, všechny jsou kvalitně napsaný, no ale jakou vybrat? Která dostane ten záměr? No ta, která má nejlepší potenciál na to fakt třeba něco změnit. Takže to si myslím, že by teď, jak se mi to naučí,

0: Tím se mi nabízí otázka na základě toho, jak se tady teď bavíme, že bychom mohli AI položit i otázku, jestli je ekologická. Jak by nám ona na to odpověděla a vůbec je ekologická?
1: Jo. Tam je strašně hezká ta otázka, kde my chceme slyšet ano nebo ne. Ale kdybychom šli do důsledku a vzali tady k toho vědce, tak oni řeknou...
0: Omáčku okolo.
1: Jo. Ale že ne, že vždycky jde na to zodpovědět, co je to ekologická a museli bychom vydefinovat, co je to ekologická a tak dál. Ale řekl bych, že dneska není. A je to z toho důvodu, protože si řekneme, na to, abych zjistil, jak se dělá řízek, jsem spotřeboval tolik energie
0: tak.
1: A někdo musel vyrobit ty stroje, které byly super drahý a nakonec mě řekne, vem maso, obal ho a osmaž. Jo, úplná blbost. Takže řekl bych, že teď se to jako výrazně nevyplácí. Mm-hmm. Je to drahý, ty firmy to jako dotujou, taky jsou tam jako obrovské peníze, někomu se to vrátí, někomu ne. Ale řekl bych, že to začne být až v té chvíli, když začneme s tím řešit jako pořádné věci, které budou fungovat. Protože dneska vy potřebujete to chladit. A tak použijeme tu metodu, která byla chlazení počítačů posledních 10, 20, 50 let. Jo, voda proudí okolo toho, odvádí teplo, můžeme to dát do moře. Zas může se říct, oteplují se nám oceány. Vlastně jedna čínská firma to takhle dala, že vlastně celou tu farmu, tu serverovou, dala pod moře. A ono to otepluje, jako lehce, to moře. Na druhou stranu určitě se řeší i to, hele, jak odvádět to teplo dobře, aby to ničemu nevadilo. A jeden z těch nápadů je, možná, co kdyby to bylo ve vesmíru. Tam je docela kosa, těch 270 něco stupňů. Tak to dejme do toho kosmu a třeba tam se to bude líp chladit. Takže bych řekl, že dneska to není úplně ekologické, ale s časem se to začne měnit, protože začneme řešit věci, které budou přínosem pro to. A bude to o tom, že ten užitek bude mnohem větší než nějaká jako lehká ekologická stopa, kterou jsme schopni jako redukovat.
0: Martine, jakou jednu radu bys dal lidem, kteří s AI začínají? Úplně prostě přijde člověk, Martine, potřebuji teď hned vysvětlit, pomoct, jak začít.
1: Jo, kdykoliv, jak si nainstaluješ nějakou aplikaci, nebo stačí jenom na web chatgpt.com, nemusím se registrovat, nemusím nic, položím mu 10 otázek. Takže bych dal asi dvě rady. Začni to používat. A to tak, že když tě během dne něco napadne, dej mu tu otázku, i když znáš na ní odpověď. Abys to tak nějak otestoval, co to umí, co to neumí.
0: Ano.
1: Jo? A dal tomu šanci. Takový příklad ze zaměstnání. Když nastoupím k vám do rádia, vy mě 3 měsíce nebudete věřit. Zkušební doba, 3 měsíce. Kolik šanci dáme té umělé inteligenci? Jednu otázku, dvě. Jak dneska hraje kometa? Dneska prohrála. Ale ona už nehraje. Vymýšlí si, nevymýšlí. Takže já bych řekl, dejme jí šanci na to jako vyzkoušet si. To znamená, že intenzivně se snažit o to, chci se něco naučit, což je dneska strašně nutný, aby člověk uměl používat, stejně jako umím ovládat mobilní telefon, auto, být sociálním člověkem na ulici, tak je nutný se naučit tu umělou inteligenci. Kvůli práci, kvůli ostatním, kvůli tomu, abych nestratil ten krok s dobou. Takže fakt se přinutit, hele, na další 3 dny jí položím 10 otázek a uvidím, jak bude fungovat.
0: Hodně zajímavý. A doporučil by si začít třeba právě se zmiňovaným ChatGPT.
1: A jestli můžeme začít? Jasně, přijde mi, že ChatGPT je skvělý v tom, že je nejvíc univerzální, kohokoliv se ten člověk zeptá, vždycky mu nějak poradí. Dát si jenom pozor, když si to stahu do mobilního telefonu, že je to fakt to ChatGPT od firmy OpenAI.
0: Ano.
1: Podvodníci jsou všude a doporučují, tady máme ve slevě za $2 jenom. Jo, takže stáhnout si to ChatGPT, přihlásit se tam.
0: Tu bezplatnou verzi.
1: Pokud by se to někomu líbilo, koupit si na měsíc, na dva za tu 500 tu placenou verzi. A pak uvidím.
0: To jsem udělala.
1: Jestli se mě to líbí,
0: už
1: nebo
0: jsem
1: ne.
0: Tak daleko, že už jsem to udělala a dala tam tu placenou.
1: Pokud jsem v práci, použil bych Copilota, protože ty všichni ho v Copilota mají v té práci a je tam ten největší benefit, že to je bezpečný. Tam můžete dát ty firmní dokumenty a nic vám jako nehrozí. Takže co udělat? Stáhnout si to ChatGPT a chviličku ho používat.
0: Vyzkoušet si to, prověřit si to.
1: Prověřit si to a
0: najít si ten přátelský vztah.
1: A já si myslím, že tam fakt není co zkazit, jo? Že tam nic nerozbijete, nic neublížíte nikomu.

0: tak jako využít to a fakt položit si tam každý den 10 otázek a po týdnu budete úplní přeborníci.
1: Dobře, děkuju moc krát, Martine, a já vím o tobě jednu takovou důležitou věc, že i když se věnuješ takhle futuristickému tématu, tak ve volném čase děláš něco úplně opačného a létáš letadlem. Tak se tě chci zeptat, co je větší zážitek pro tebe z takového trošku soukromí, když se zlétneš ve vzduchu nebo když se člověk ponoří do světa umělé inteligence, protože to může být podobné, turbulence a tak podobně, pády, vzlety.
0: Je to tak, u toho létání já jsem začal fakt jako nedávno a chtěl jsem si říct, naučím se něco nového a je to sakra těžká věc, jo, jako to létání. A ten rozdíl je ten, že vlastně já tam dokážu vypnout ten svět okolo sebe, protože se člověk tak jako soustředí na to. Společné to má to, že musím k tomu přistupovat zodpovědně. Než zlítnu, proběhnu celé to letadlo, zkontroluji, že všechno tak je. Musím mu důvěřovat, no jo, ale protože vím, co je zatím. Stejně tak s tou umělou inteligencí. Než to někam pustím, než s ním něco udělám, taky si to prověřím a vyberu, jak by to mělo být. Takže to nejlepší je, že člověk fakt nemá hlavu v oblacích, jako v tom nadneseném smyslu, ale je to o tom, že jsi tak sama se sebou a nevnímám tu umělou inteligenci. Ona tam není, jo? Ani takové ty digitální věci.
1: Je to taková čistička, jak já říkám.
0: Ano, že máš vypnutý ten telefon, nemáš čas se dívat na žádné zprávy, protože seš v tom letu. Takže mně to přijde jako moc hezká věc, takže kdyby chtěl někdo proletět, tak řekněte.
1: Dobře, tak já se hlásím. Každopádně, Martine, moc krát děkuju, že jsi přišel sem k nám do Charitolku. Mým dnešním hostem byl Martin Krček, odborník, školitel a lektor v oblasti umělé inteligence. Děkujeme moc.
0: Taky děkuji za pozvání a hezký den.

Máme 17 hodin a téměř 8.40 minut. Vy posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou a naskočili jsme do nedělního odpoledního proudu, který nás před 18. hodinou dovede až k myšlence na den v repríze, protože se jedná o myšlenku na den papeže Františka z roku 2023. Od 18 hodin naladíte křesťanské písně, od 18.15 pak týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán. A 5 minut před 6:30 se s námi můžete pomodlit růženec za rodiny. Zůstaňte tedy s Proglasem.

Zasadím strom zpívala na Proglasu Mária Podhradská. Děkovnou mši svatou za 50 let kněžství a 80 let života oslaví ve čtvrtek 20. srpna v den svých narozenin emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bohoslužba začne v 10 hodin v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni. Vojtěch Cikrle je nejdéle působícím brněnským diecézním biskupem od založení diecéze v roce 1777. Má titul Čestný občan města Brna za charitativní, pastorační a duchovní přínos městu a také cenu Jihomoravského kraje za přispění k věhlasu a dobrému jménu tohoto kraje. Jeho biskupské heslo zní Non ego, sed tu. Česky ne já, ale ty. Je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, vyjádřením touhy odevzdat svůj život do rukou milujícího Boha.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví o Ježíšově setkání s kananejskou ženou mimo území Izraele. Ta ho prosí, aby uzdravil její posedlou dceru, ale Kristus ji nechce vyslyšet. Ona naléhá, ale Ježíš vysvětluje, že jeho poslání je určeno dětem Izraele a používá tento obraz. Není dobré brát dětem chléb a házet ho psíkům. A žena odvážně odpovídá. To je pravda, pane. Ale přesto psi jedí drobky, které padají ze stolu jejich pánů. Ježíš ji tedy říká, ženo, veliká je tvá víra, ať se ti stane, co si přeješ. A v tu chvíli byla její dcera uzdravena. Krásný příběh. Toto se Ježíšovi přihodilo. Ježíš mění svůj postoj kvůli síle ženiny víry. Zastavme se u Ježíšovy změny a u ženiny víry. Ježíšova změna. Své kázání adresoval vyvolenému lidu, ale předjímá již budoucnost. Tato Ježíšova připravenost je zajímavá. Tváří v tvář ženině prosbě se stává ještě shovívavějším a soucitnějším. Bůh je takový, je láska, zůstává pevný, ale ne strnulý. Umí měnit své plány. Láska je tvořivá a my křesťané, chceme-li napodobovat Krista, jsme pozváni k ochotě měnit se. Jak dobře nám dělá v našich vztazích, ale i v životě víry být poddajnými, skutečně naslouchat, nechat se pohnout soucitem, srdce přístupné změně. A víra té ženy? Kristus ji chválí a říká o ní, že je veliká. Učedníkům se zdá velká jen její neústupnost. Když se nad tím zamyslíme, tak ta cizinka pravděpodobně věděla jen málo, pokud vůbec něco o zákonech a náboženských předpisech Izraele. V čem tedy spočívá její víra? Není naplněna pojmy, ale fakty. Kananejská žena přistupuje, klaní se, naléhá, vede s Ježíšem úzký dialog, překonává všechny překážky, aby s ním mohla mluvit. Zde se projevuje konkrétnost víry, která není náboženskou nálepkou, ale osobním vztahem s Bohem. Víra ženy se neskládá z teologické etikety, ale z naléhavosti. Klepe na dveře, tluče a Bůh se nebrání. Vždyť řekl, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Bratři a sestry, ptejme se, jsem schopen změnit svůj názor? Jsem schopen porozumění a soucitu? A jaká je moje víra? Umím vést s Hospodinem dialog, naléhat na něj? Kéž nás Panna Maria uschopní k dobrému a konkrétnímu jednání ve víře.

0: To byl Spiritual Quintet na nahrávce z roku 1977. Do Medjugorje se vypraví na přelomu září a října Mary Smiles se svými příznivci. Posluchače Proglasu zve na poutní místo v Bosně a Hercegovině tuzemský mluvčí hnutí Marek Telička.
1: Je zajištěna doprava autobusem, na cestu tam i zpět, je zajištěno ubytování s polopenzí a nástupní místa jsou Ostrava, Olomouc, Brno, pak už se míří v zásadě přímo do Medjugorje. Je zajištěno tlumočení, duchovní doprovod a je možné přihlašovat se buď prostřednictvím formuláře, který najdete na našich stránkách marysmiles.cz, anebo se můžete přihlašovat mailem kolegyni Kristýně Třeškové, která pouť pořádá, a to na mail kristina.treskova@marysmiles.org. Myslím si, že je to mimořádná příležitost pro všechny, kdo v Medjugorje nebyli, a zejména pro dárce Mary Smiles, kteří v Medjugorje nebyli, protože Medjugorje je prostě místo, které je spojené s duchovními kořeny naší organizace.

0: Je 18 hodin a 25 minut a nyní se na Proglasu pomodlíme slavný růženec za rodiny. Modlit se s vámi bude Alena
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby nabízíme chvíli stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: prvním desátku prosme, aby mladí lidé, kteří se zúčastnili celostátního setkání mládeže v Ostravě, nově odevzdali svůj život do Božích rukou. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: druhém desátku prosme za všechny, kdo mají pocit, že nejsou dost dobří anebo hodní Boží blízkosti, ať poznají, že Boží láska je větší než naše hranice. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve třetím desátku prosme za všechny rodiče, kteří nesou bolest svých dětí a už nevědí, co dělat. Ať v nich nezhasne důvěra ani tehdy, když Bůh zdánlivě mlčí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše

0: hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve čtvrtém desátku prosme za každého z nás, když někoho rychle odsoudíme, přehlédneme nebo nevyslechneme, ať máme odvahu nechat se druhým člověkem oslovit a změnit. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

0: Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: pátém desátku prosme za naši víru. Ať nám dává odvahu vytrvat v modlitbě a důvěřovat Boží dobrotě i tehdy, když před sebou vidíme překážky. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Ahoj holky a kluci. Dnešní večerní pohádka nám ukáže, jaký je vztek špatný rádce a proč není příjemné nosit na hlavě květináč.

0: Jaká byla Fridolina? Kudrnatá a vzteklá. Když ji to popadlo, nevěděla, co dělá. Rozbíjela nádobí, válela se po zemi, kopala do dveří. Jen si poslechněte, co se té Fridolíně stalo. Bylo to jednou v neděli, v deštivém odpoledni, kdy se obyčejně lidé po obědě zabalí do deky a na gauči sladce usnou. Tenkrát v tom nedělním odpoledni si maminka s Fridolínou povídala takhle.
1: Co mám dělat, maminko?
2: Dívej se na televizi.
1: Ale...
2: No tak si maluj.
1: Já nevím, kde jsou pastelky.
2: Tak si jdi hrát k Haničce.
1: Mně se nechce.
2: Tak si dělej, co chceš.
0: Rozlobila se maminka, zamkla se ve svém pokoji a chtěla spát. Jen se ale přikryla dekou, slyší strašné rány. Fridolína kope vší silou do dveří.
1: Pust mě dovnitř!
2: Ne, takovou vzteklou Fridolínu sem nepustím. Ještě by mi tu něco rozbila.
0: Maminka se ještě víc zabalila do deky a dělala, jakože spí. Fridolína to tedy zkusila s tatínkem. Ani nezaklepala a rovnou buch, buch, buch, kopala do dveří. Tatínek vylítl z pokoje, dal jí pohlavek, zamkl se a taky usnul. Fridolína tedy běžela do kuchyně. Nádobí bylo už všechno uklizeno v poličkách, ale na okně stály červené pelargonie. A jak tak byla Fridolína vzteklá, popadla květináč z pelargonií a prásk už letěl oknem na dvůr. Jen dopadl, bylo slyšet žalostné zakňučení. Pes Alík ležel pod hlínou jako zabitý. A Fridolína se zlobila na novo.
1: Musí se takhle rozvalovat zrovna pod oknem.
0: Vzala druhý květináč a prásk s ním na podlahu. A jen dopadl, zamňoukala černá, jí tak milá kočička. Ležela na podlaze, ani se nehnula.
1: To máš z toho, že se mi pořád pleteš pod nohama.
0: A už letěl třetí květináč, tentokrát ke stropu. Ve vzduchu se převrátil, hlína se z něho vysypala a prázdný hrnec sletěl Fridolíně na hlavu. Fridolína si leknutím dřepla a když se zas bázlivě postavila na nohy, seděl jí hrnec na hlavě jako přišitý. Ať se namáhala sebe víc, květináč z hlavy nedostala. S hrůzou přemýšlela, co si počne. Utíkala k maminčiným dveřím.
1: Maminko, maminko, prosím tě, maminko, pěkně, prosím, otevři, stalo se neštěstí.
0: Když Fridolína tak hezky prosila, maminka jí otevřela.
2: Co jsi to dala na hlavu?
0: Smála se maminka, ale když zjistila, že květináč z hlavy nejde sundat, smích ji přešel. Zaklepali pak obě u tatínka, ale ani ten s květináčem nehnul. Vypravila se tedy Fridolína s velkými nářky a hlavou zabalenou do ručníku k panu doktorovi. Pan doktor na květináč zaťukal a optal se.
3: Jak pak se ti to stalo, Fridolíno?
1: Za to může maminka, protože mě nechtěla pustit do svého pokoje.
3: Jinak to asi nepůjde. Budeme na to muset vzít kladívko.
0: Pan doktor vzal kladívko, rozmáchl se a dal takovou, že se Fridolína sesunula z pohovky. Brečela.
1: Tatínek mě taky nechtěl pustit do pokoje.
0: A už ji měla. Tu druhou ránu.
1: Já kopala do dveří, křičela, rozbíjela květináče, protože jsem byla vzteklá, protože...
0: Konečně. Tou třetí ránou se květináč rozbil. Fridolína si utřela slzy, střepy ze země pozbírala, panu doktorovi poděkovala a pelášila si to domů. Tak, abyste věděli, to se stalo té vzteklé Fridolíně jednou v neděli.

Asi to znáte, děti, vzteklost je nepříjemná lidská vlastnost. Ale zítra to bude ještě horší. Uslyšíme o prolhanosti, která ničí všechna přátelství a dobré vztahy vůbec. Pohádky o vlastnostech Fridy Pistoriusové vám čtou Igor Dostálek, Dana Pilchová, Magda Hauserová a Milan Kinčl. A samozřejmě jsem pro vás vybrala dnešní písničky. Jsou to Slepíš Ivan z večerníčku Krysáci a potom písnička O mašince.

Tak a po dnešních písničkách už se pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, děkuji ti za tvého Syna Ježíše Krista, který se stal člověkem, abychom se my lidé mohli stát tvými dětmi. Děkuji ti za dar Svatého Ducha, který nás učí, jak tě máme mít rádi. Děkuji ti za všechno, co pro nás připravuješ v každém dni. Uč nás, prosím, stále nové vděčnosti. Amen. Tak děti, víc se nám do dnešního zíváčku nevejde. Dávejte na sebe pozor, prosím, dobrou noc a pěkné sny.

Dobrý den, večer nebo noc, podle toho, kdy naši hitparádu posloucháte. Zdraví vás Milan Tesař, který zasedl za mikrofon, aby vám představil 15.35. vydání pořadu. Nerušený poslech přeje také od mixážního pultu Roman Kabelka. Já jsem se minulý prodloužený víkend věnoval intenzivně festivalu Maraton hudby Brno, o kterém dnes ještě bude řeč. Přinesl spoustu skvělých hudebních zážitků a tak jsem se rozhodl se vás v rámci dnešní ankety zeptat, jaký byl pro vás zatím největší hudební zážitek letošního léta. Pravidla naší hitparády shrnu za chvíli, teď si na 12. místě poslechneme Yoko Hanu, vlastním jménem Hanu Slívovou a píseň Oknem do zahrady.

Pravidla naší hitparády jsou jednoduchá. Vyberte si z pořadu tři písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář na webu do středečního poledne. Podrobnosti najdete na adrese hudba.proglas.cz/hitparáda. Stanislav Kahuda je písničkář, který v první polovině 90. let vyhrál Portu a získal také cenu na festivalu Zahrada. Nyní se po 6 letech vrací s novým albem Netopír, na které zařadil také úpravy 4 starších písní. Jednu z nich vám nabízím na 11. místě. Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

jsem táh. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za 4 vůz,

a chtěl bych si s Janem Žižkou o samotě promluvit mezi čtyřma očima. Máte-li zájem za čtyři bůry,

Kolega Joška se vás minulý týden ptal na mapy. Posluchač Jiří napsal, pokud jde o mapy, mám raději ty aktuální, pro mé výlety mi připadají mnohem praktičtější. Je tedy pravda, že od doby, co mám mapy v telefonu, si papírové už nekupuji, tudíž i ty tištěné, které mám doma, jsou vlastně staré. Ale kdysi jsem na půdě našel starou mapu našeho kraje, někdy z první poloviny minulého století, ještě s německými nápisy, plátnem podlepenou. To je také veliká krása. Píseň na 10. místě nám nabídne belgická vokální skupina Hela. Název skladby Strider znamená bojovník.

Nové písně nám dnes nabídli Yoko Hanna, Stanislav Kahuda a skupina Hela z Belgie. Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na nové album slovenského jazzového pianisty a skladatele Františka Báleše The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny. Jde o zhudebněné verše romantického básníka Janka Krále v anglickém překladu. Slovenská zpěvačka Julia Kozáková udělala malou odbočku od romských písní, kterým se věnuje v projektu Manuša, a nahrála EP autorských skladeb Flor Nueva. Rozhovory s Františkem Bálešem i Julií Kozákovou připravujeme. A ještě vás upozorním na novinku americké skupiny Ancient Future, nazvanou Purple Spirits. Obsahuje mimo jiné zajímavé úpravy skladeb Jimiho Hendrixe a skupiny Nirvana pro indické nástroje. A teď už 9. místo, chorvatské ženské trio Dunie a píseň Tuge, moje tuge.

Členkou Triadunie je mimo jiné letos 80letá legenda chorvatské scény Duňa Knebl. V neděli byla hostem maratonu Hudby Brno a já jsem s ní pro vás natočil rozhovor. Během maratonu jsme také natáčeli koncerty vybraných interpretů z našeho studia. Vedle Terezy Richtrové nebo pražské kapely Elektra 5 u nás vystoupil také rezidenční umělec festivalu francouzský kytarista Nguyen Le, dále portugalské akordeonové kvarteto Danza z Okultaž nebo italský hudebník Stefano Saletti se svým triem. Všechny tyto pořady vám chceme nabídnout během podzimu. Osmička, Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pátek 14. srpna zopakujeme rozhovor s Jiřím Imlaufem o albu Teď. Vilém Spilka představí nové album své skupiny Sakoby v pondělí večer. S Petrem Linhartem budu v úterý listovat knihou Autobus do Sudet. Ve středu u nás ve studiu zahraje Petra Bernerová trio a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s Václavem Kramářem, který se dvěma různými kapelami oživil své písně ze středoškolských a vysokoškolských let. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu 15. srpna se v tutéž dobu budeme věnovat 25 letům slovenské skupiny Longital. Slovenská zpěvačka Soňa Horňáková a Blízko neba, to je naše sedmé místo.

Zvu vás na koncerty. Festival Janouškovo Ústí se koná v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Ústí nad Orlicí v areálu Cakle. Vystoupí na něm například Slávek Janoušek s kapelou, Tomáš Průša Band, Madalen, Spirituál Kvartet, Jindra Kejak, Líbanda, Honza Jícha a další. V jazzovém baru u Kouřícího králíka v Brně zahraje 15. srpna skupina They Want It. V klubu Jazz Dog v Praze mají 16. srpna koncert Ondřej Ruml a Matěj Benko Trio, 18. srpna Libor Šmolda z Organ Trio a 20. srpna mezinárodní projekt Voicingers s polským zpěvákem Gregorem Karnasem a českou zpěvačkou Martou Kloučkovou. Koncert v barvách Semaforu se bude konat 18. srpna v Šumperku. Hity divadla Semafor zaspívají Lucie Černíková a Petr Macháček. Radim Zenkl a Ondra Kozák zvou na koncert do Blanska ve středu 19. srpna. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Pražský výběr má koncert 22. srpna v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Na zámku Belkredy v Brně Líšni se 14. září bude konat předhodová zábava s pokáčem, skupinou Vesna a Fast Food Orchestra. Ve Staré pekárně v Brně zahraje 29. září skupina Mistr Lovo. A jedna pozvánka s předstihem, příští rok 23. ledna se v Nymburce uskuteční už podruhé benefiční koncert pro Radio Proglas. Zahrají Jan Žamboch, Jan Běťák, Mňau Mňau Band, Lotrek a Nevermore a Kosmonaut. Jsme opět na našem žebříčku. Z prvního místa na 6. klesá skupina Papíroví draci a píseň Hladiny.

Posluchačka Dagmar napsala: mám ráda staré mapy, dýchá z nich zajímavá historie a jsou svého druhu uměleckým dílem. V praxi ale raději používám mapy elektronické, protože je lze libovolně zvětšit do nejmenších detailů a najít na nich pohodlně každou cestu i konkrétní dům nebo objekt. Navigace je skvělý pomocník, pokud funguje, což v Česku tak úplně neplatí. Stačí jedna špatně značená objížďka a ocitnete se v háji, a to doslova. Mapy se hodí i při poslechu písní Petra Linharta, který nás v nich zve na pozapomenutá místa v Sudetech i jinde. I když Petr nedávno vydal nové album Schönau, u nás zatím bodují skladby, které vyšly jako příloha knihy Autobus do Sudet. Po 6 kolech píseň měníme. Dnes tedy máme na 5. místě Petra Linharta a nově nasazenou skladbu Urbex až na ex. Vyšla na albu Nezvěstní z roku 2020, ale toto je její demoverze z roku 2015.

Mám tu další pozvánky. Právě v těchto dnech probíhá festival Trutnov Open Air. Například v pátek 14. srpna v jeho rámci vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers Zrní nebo Ventolin. V sobotu Garáž s Tonym Ducháčkem, Lucie nebo Plastic People of the Universe. A v neděli například Vladimír Václavek, Znouzecnost nebo Karel Kahovec. Skupina Spolektiv má koncerty 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni, 20. v Třešti a 26. v Českých Budějovicích. Ve Veselí nad Lužnicí se 15. srpna koná společný koncert skupin Jen tak tak a Epidemie. V Milonicích u Bučovic se od 21. do 23. srpna bude konat 30. ročník tamní zahradní slavnosti. Součástí bude hospodský kvíz, lukostřelba, koncert Pavla Helana nebo program pro děti. Festival Valašské folkrokování se koná 22. srpna v Rožnově pod Radhoštěm. Zahrají Vlasta Redl s kapelou, orchestra Švěntego Mikovaja z Polska, Pavel Šporcl nebo Terne Čchave. Ve Velkém sále Lucerny v Praze vystoupí 14. září americká skupina Snarky Puppy. Soubor Hun Hur Tu ze Sibiře, jední z nejvýznamnějších představitelů asijského hrdelního zpěvu, má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V brněnské Staré pekárně zahraje 7. října opavská bluesrocková kapela Keir Brothers. Americký kytarista Mark Ribot má 12. listopadu koncert v Paláci Akropolis v Praze. Markéta Irglová, píseň The Season a 4. místo.

Z vás, kdo jste se zapojili do naší ankety, jsem vylosoval a odměním Jaroslava Hlaváče, který napsal: tištěné mapy jsou hlavně estetickým artefaktem. Už ve škole se mi líbila nástěnná mapa Československa pro svoje okrové a nazelenalé odstíny. Na pracovišti mi dlouho visela historická Komenského mapa Moravy. Ovšem pro praktickou orientaci při cestování je vhodnější digitální mapa v mobilu nebo v navigaci. U starších turistických map z 90. let oceňuji, že do nich lze hledět libovolně dlouho a pořád objevujeme nové detaily, aniž by se oči unavili jako u displejů. Dále jsem ze všech hlasujících vylosoval Sabinu Trávníčkovou z Litomyšle, které také pošleme dárek. Dostali jsme se ke třetímu místu. Písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste samá a v tom je můj cíl. Každému je známo jistě, že vše má být na svém místě, k čemu byl by plot. Sousedé se možná diví, že tak trpím na kopřivy, mně je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchač Pavel napsal: mapy jsou můj život, protože mapy aktivně tvořím a učím, jak je vytvářet. Staré mapy mě velmi baví a často sledují vývoj v krajině nebo nějakého daného místa, které mě zaujme. Obecně nejlepším nástrojem pro laika je portál mapy.com, kde jsou dostupné jak ortofotomapy, tak i mapy druhého vojenského mapování. Používám také jejich mobilní aplikaci, která nahradila turistické mapy, jichž mám velké množství. Dnes tedy spíš již jen jako archiv. Mobilní aplikace v kombinaci s GPS umožňuje prakticky neomezený průchod v terénu a často se mohu toulat jen tak mimo značené cesty i v neznámém prostředí. Já děkuji Pavlovi a vůbec vám všem, kdo jste se do ankety zapojili. Tento týden se vás ptám na hudební zážitky z letošního léta. Druhé místo skupina Mňau Mňau Band a výměna písně z alba Vcuc. To bude píseň se zvláštním názvem Z denda a oheň v krbu plá.

Loučíme se s písničkářem Ravenem, s projektem Leto s Monikou a také s Pavlou Boučkovou a Petrem Novotným. Vítězkou 15. 35. kola naší hitparády se stává Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.

0: A to už je z dnešní hitparády prakticky vše. Ještě nás čeká přehled soutěžních písní a já připomínám, že hlasujete pro tři z nich a uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Na vratech visela by jiná jména, stěhování nebylo by ve WhatsAppu téma a v tom domě na okraji ve Vilový čtvrti bydleli by nějaký cizí děti.
0: 12. místo Yokohama a Oknem do zahrady.

0: Jedenáctka Stanislavka Huda, Zlatý prase.
1: Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu
0: Desáté místo belgická vokální skupina Hela a píseň Strader, Bojovník.

0: stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: Třetí místo, Růže v kopřivách, písničkář Semiš.

0: Jednička, Radúza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolokolo mlýnský za čtyři zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
0: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a napříště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Rozloha státu činí 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a žije v něm přibližně 5,5 milionu obyvatel. O Libanonu a hlavně o jeho nejznámějším svědci hovořím v ostravském studiu se dvěma hosty. Tím prvním je farář z Dobratic, otec Jan Vojnár, chvála Kristu.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak trvalý jáhen z farnosti Skalice u Frýdku, Pavel Ramík. Chvála Kristu.
2: Chvála Kristu.
0: Oče Vojnáre, o kterém svědci tedy dnes hovoříme?
1: Chtěl bych vám představit svatého Šarbela z Libanonu, o kterém se stále více dozvídáme i u nás v naší zemi. Svatý Šarbel se narodil 8. května 1828 v Bekafre v Libanonu. V křesťanské rodině měl dva strýce, byli poustevnickými mnichy. Už v dětství toužil po řeholním životě. Ve 23 letech opustil domov, vstoupil jako kandidát do kláštera Panny Marie Majfoku, kde později přijal jméno slavného mučedníka Šarbela. Byl vysvěcený na kněze, byl řeholním mnichem v klášteře svatého Pavla a Petra v Anaj a toužil po poustevnickém životě.
0: Oče Jene, čím se Šarbel, poustevník, řeholník, proslavil, že nakonec skončil v seznamu svatých?
1: Svatý Šarbel, když žil v klášteře v Anaj nebo pak v poustevně svatého Petra a Pavla, žil v takovým velice aschetickým životem. Pracoval manuálně, velice dodržoval ticho, mlčení. Jeho život byl určován maronickým rytmem modlitby, breviáře, liturgie. Často se modlil v modlitbu svatého ružence. Rád bděl před svatostánkem, před Kristem v nejsvětější svátosti oltářní. Mnohé hodiny trávil v kostele v noci. Už za jeho života Pán Bůh učinil skrze něj mnoho zázraků a pak nejvíce po jeho smrti.
0: Žil poustevnickým životem kolik let?
1: Svatý Šarbel obdržel 13. února 1875 povolení odejít do poustevny a tam se trval 23 let v poustevně svatých Petra a Pavla až do své smrti, kdy umírá 24. prosince 1898.
0: V úvodu pořadu jste říkal, že mnoho zázraků se událo už za života Šarbelova. Znamená to tedy, že po jeho smrti těch zázraků přibylo ještě více?
1: Máte pravdu. Vzpomenul bych třeba, kdy za jeho života kobylky napadly úrodu nejenom na klášterních polích, ale také vlastně i ve vesnici. Představený řekl svatému Šarbelovi, ať se modlí, aby byla úroda zachráněna. Svatý Šarbel požehnal svěcenou vodu, kropil pole, přikázal, aby tato zvířátka, tyto kobylky, prostě šly na pole, kde úroda roste divokým způsobem a ne kde je pěstována lidskou prací, a kobylky odešly. Úroda byla zachráněna. Svatý Šarbel odešel do poustevny na popud velkého zázraku, kdy jeden z mnichů mu do lampáče, do olejové lampy, místo oleje nalil vodu a svatý Šarbel si tímto světlem svítil ve své celé, tímto světlem, které bylo napájeno vodou místo olejem. Po jeho smrti asi 40 dnů viděli vesničané silné světlo nad jeho hrobem. Ostatky byly vyzvednuty a tehdy zjistili mniši, že z jeho těla, z rakve, vytéká tekutina. Snažili se nějak tento problém vyřešit, asi 40 let vytékala tato tekutina z jeho těla až do doby, kdy papež Pavel VI. Blahořečil 5. prosince roku 1965 svatého Charbela. Ale v té době už přicházeli k jeho hrobu, ať už křesťané, ale také muslimové i nevěřící, prosit o pomoc se svými těžkými problémy. Máme dnes v Anaj založeno v knihovně až 300 000 dopisů, které tam byly doručeny jako ukazy, že lidé přijali jeho pomoc a medicína toto nemůže si vysvětlit. 300 000 dopisů bylo v letech 1950 až rokem 1970. A stále přicházejí lidé, kteří prožívají velké boží milosti na přímluvu tohoto světce. Naposledy před 2 týdny jsem třeba v Těšíně potkal paní z Žiliny, která říkala, ano, byla jsem uzdravena za přímluvou tohoto světce, pan doktor mi sepsal dokumentaci před, pak potom dala jsem to přeložit do angličtiny a zavezla tam do knihovny, do kláštera v Anaj, kde je i tato moje záležitost zaedividována.
0: Já se přiznám, že úplně poprvé o svatém Charbelovi jsem slyšel na poutním místě Cvirín u Krnova. Před několika lety kněz tam nabízel pomazání olejem svatého Charbela. Je to olej, který tedy nějak vytékal z toho jeho těla, uchoval se a s ním se to pomazání dělá dodnes?
1: Ne, není to už tato vodná tekutina, která vytékala z jeho těla. Nyní maroničtí kněží v Anaj žehnají při zvláštním ritu olivový olej, používají u toho relikvie svatého Charbela a tento takzvaný olej svatého Charbela je nabízen, distribuován po celém světě. Pomazání tímto olejkem je svátostí, na kterou můžeme používat zvlášť při modlitbě k svatému Charbelovi a to s velkou vírou, důvěrou, že tento světec se přimlouvá za nás v našich potřebách u Pána Boha.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Charbelu Mahlufovi hovoří páter Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, jak se tedy svatý Charbel dostal k vám do Dobratic? Jedná se o malou farnost v Beskydech. A jak se dostal k vám Janu Vojnarovi?
1: Svatý Charbel si nás našel. Říkám svědectví, ne informace, ale svědectví o tom, že svatý Charbel přišel nejenom ke mně, ale do naší farnosti. To jste dobře řekl. Protože nejdříve to bylo, že jsem obdržel skrze známé na Oravě, skrze manžele Bolkovi, tento uspomínaný olej svatého Charbela. Pak vlastně mi přišla na podzim loňského roku knížečka, taková malá brožurka od patra Matuša Marcina, která se jmenuje O mocném působení svatého Charbela. A mě velice oslovily tyto zázračné věci dnes, které se dějí. Na posledním listu této brožurky byla uvedena adresa domu úlavy svatého Charbela ve Staré Lubovni s telefonním číslem. Já jsem tam zavolal, řekl jsem té paní, která zvedla telefon, že mě to oslovilo a tak jsem se jenom mimochodem zeptal a ostatky relikvie svatého Charbela by nebyly? A ona říká, těžko, jo, relikvie prvního stupně získáte už snad jenom v Libanonu, ale my vám můžeme nabídnout relikvie třetího stupně, kousek látky, kterou se dotkli jeho rakve. Ale za týden asi paní znovu volala a říkala, my jsme se rozhodli, že vám relikvie, ostatky prvního stupně, kapičku krve svatého Charbela věnujeme, ale musíte si přijet. Tak jsme se vydali na Slovensko, jsem s jednou rodinou navštívil tento dům úlavy a to bylo 10. února roku 2024 s tím, že 11. února slavíme Světový den nemocných. svátek Panny Marie Lurdské. A tak jsem dal jenom na internetové stránky, že dovezeme relikvie svatého Šarbela, že bude uctění, pomazání olejkem, a to byl ten velký první zázrak v Dobraticích, nevím, jak to nazvat. Když jsem vycházel ze zpovědní místnosti, viděl jsem, že do kostela na nedělním či svatou proudí nejenom místní lidé, ale přijíždějí Střinecká, Jablunkovská, Svridecká. Jeden člověk přišel o Berlích, jedna rodina přivážela na vozíčku asi 12-letou ochrnulou dcerku. A ta mše svatá byla zcela jiná. Ta byla naplněna Božím duchem. Tito lidé všichni jsme to tak živě prožívali, že i místní se divili, co se to děje při této mši svaté. Každé slovo bylo živé. Já jsem až dojetím tehdy plakal, protože toto jsem vůbec možná nezažil. Tak to začalo u nás v Dobraticích.
0: To byl příchod ostatků svatého Šarbela do Dobratic. Co se dělo potom? Následovala další setkání?
1: Ano, já jsem se zamýšlel, jak dál. V internetu jsem našel, že ve farnostech, kde jsou ostatky svatého Šarbela, slaví takzvaný den úcty svatého Šarbela. A to se slaví vždy 22. každý měsíc po celém světě. Tak jsem neváhal a od února slavíme každý měsíc den úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Přišli mnozí ještě další lidé z širokého okolí. Nejenom že svata byla adorace, byla modlitba svatého Růžence. Trvalo to asi tehdy 2,5 hodiny. Skončili jsme a lidé zůstali v lavicích sedět, neodcházeli. Tak jim bylo dobře. Prožili opět mocný dotek Ducha svatého. A takto přijíždějí až dodnes, vždy 22. v měsíci do farnosti, kdy prožíváme takový dar vnitřního uzdravení, upevnění ve víře. Někteří přijeli i z Brna nebo z Polska, od Bělska Białe, a mezi jinými přijíždí pravidelně k nám jáhen Pavel Ramík, za co jsem velice vděčný a který mi hodně pomáhá.
0: Využívám toho, že jáhna Pavla Ramíka máme dnes ve studiu spolu s otcem Janem. Farnost Skalice nesousedí přímo s Dobraticemi. Co vás do Dobratic přivedlo?
2: Celá ta historie začala už dávno a tehdy, když začalo moje první setkání se svatým Šarbelem, tak jsem absolutně netušil. To bude tak dlouhý příběh, že bude trvat desítky let a nakonec skončí tím, že vypomáhám jako prvále jáhen ve farnosti Dobratice. Můj osobní příběh se svatým Šarbelem začal po revoluci v 89. roce, kdy se u nás uvolnily různé informace, taky samozřejmě náboženského charakteru, kdy se k nám dostávaly různé tiskoviny, ale taky se rozšiřovalo spojení na internetové platformě. Na internetu jsem vlastně poprvé zjistil nějaké blížší informace o svatém Šarbelovi. Nesmírně mě tento světec zaujal, především naprostou strohostí svého života, askezi, kterou v dnešní době nejsme ani schopni pochopit. Tehdy mě tohle to všechno velice oslovilo, plus to množství zázraků. Další dobu jsem se myšlenkami na svatého Šarbela zabýval, několikrát jsem četl jeho životopis, na mapě jsem si vyhledal, kde vůbec je Libanon, kde je město Anna i kde jsou ty jednotlivé poustevny. A určitou dobu jsem v myšlenkách setrvával u svatého Šarbela, nicméně vír života, různé životní povinnosti, celou záležitost se svatým Šarbelem zatlačili poněkud do pozadí, když v skutečnosti je to, že na svatého Šarbela jsem nikdy úplně nezapomněl. Manželka jednou přišla domů a říkala mi, že v Dobraticích je nějaká pouť, jak to nazvala, k svatému Šarbelovi a že by tam chtěla jít. Když vyslovila jméno svatý Šarbel, hned se mi rozsvítilo v hlavě, říkám, určitě běž. Svatý Šarbel je veliký světec, u nás ho moc neznáme, ale to se určitě povede. Běž tam za nás dva, protože manželka už dvakrát s naším synem šla pěšky pouť do Santiago de Compostela. Každou pouť projdou asi 800 až 900 kilometrů. takže nějakých 15 kilometrů z Bašky, kde bydlím, Baška totiž patří do farnosti Skalice, tak těch 15 kilometrů z Bašky do Bratic pro ní je spíš taková lehká procházka. Říkala, já to pojmu jako pojď a půjdu pěšky. Večer přišla velice nadšená. Říkala mi, bylo tam obrovské množství lidí a celé 2 hodiny se zpovídalo. Manželka mi velice nadšeně vypravila o tom, že byla krásná adorace, modlil se růženec, přesvata, pomazání olejem svatého Šarbela, uctívání ostatku. Říkala, určitě půjdu příště. Šla pěšky a znovu se vrátila velice nadšená. Krásný čas tam prožila, jak se jí ty věci dotýkají.
0: A kdy tedy nastala ta doba, že jste se rozhodl s manželkou do Bratic jít?
2: Když jsem viděl její nadšení po obou návštěvách, tak jsem si říkal, musím tam opravdu zajít sám a podívat se si to, co říká, je opravdu takové, jaké to říká, protože mi říká věci, na které nejsem úplně zvyklý. Chodíme oba dva velice často na pouti do blízké Mariánské svatyně, do Frýdku. Něco takového není úplně na každé pouti vidět. Takže jsme se nakonec domluvili tak, že manželka šla pěšky, já jsem vzal auto na 22. května to bylo, protože jsme se s otcem Janem znali z takového toho, řekněme, úředního styku z biskupství, tak jsem se zeptal, jestli potřebuje s něčím posloužit, jestli mám někde pomoci a tak dál. Takže jsem se zúčastnil adorace, zúčastnil jsem se modlitby svatého Růžence, neustále jsem sledoval dění kolem a byl jsem nesmírně překvapený tím, že přesto, že kostel do Braticích není moc velký, skutečně celou dobu slavnosti se zpovídalo, nespovídal jeden kněz a neustále stala taková malá frontička 2, 3, 4 lidí před svatostí smíření. I já jsem službu svatosti smíření využil a musel jsem opravdu chvilku čekat, než na mě došla řada, což není úplně běžné. Potom byla mše svatá, od oltáře trošku lépe vidět do řad věřících. Věřící byli nesmírně usebraní, velice soustředěně prožívali mši svatou. Další nezvyklá věc, která mě zarazila, bylo, že téměř 90% věřící šlo ke svatému přijímání. A to není běžné ani na velkých poutních místech. Po mši svaté bylo uctívání ostatku svatého Šarbela, taky mazání olejem svatého Šarbela. Potom celá akce oficiálně požehnáním skončila. Ale lidé ještě spontánně postavali před kostelem, v kostele tvořily se hloučky. Mluvilo se o tom, jak velká to byla pěkná slavnost, jak byli lidé osloveni tím, co zažili, co viděli. I já sám jsem byl oslovený tím vším, co jsem prožil. Hluboce se mě ty věci dotykaly. Nakonec jsem se domluvil s otcem Janem, jestli mu to nebude proti mysli, že bych na příští den svatého Šarbela určitě přišel také a že bych mu mohl možná nabídnout další služby, které by eventuálně věřící přicházející na tuto slavnost mohli využít.
0: Vy jste jahen, předpokládám tedy, že jste vykonával jahenskou službu a ještě něco navíc?
2: Naši věřící obvykle vidí trvalého jahna většinou ve službě při oltáři. To je taková ta viditelná část služby trvalého jahna. Mnohem důležitější je ta část, která není úplně běžně dennodenně vidět. Je to služba, kdy trvalý jahen může sloužit přímo mezi věřícími. Protože mám odbornou přípravu, nabídnul jsem otci Janovi, že bych mohl mít takovou službu pro věřící, kteří se účastní dnu svatého Šarbela. Vycházel jsem totiž z toho, že ke svatému Šarbelovi přicházejí ti, kteří prožívají nějaké těžkosti ve svém životě, ať už to jsou těžkosti v mezilidských vztazích, problémy v rodinách, problémy se svým zdravím, možná problémy ve víře. Lidé samozřejmě zajdou ke svatosti smíření, ale je to svatost, která odpouští hříchy. To je ohromná věc. Neznamená to automaticky, že tím samým je uzdraveno jejich srdce. Lidé potřebují své problémy někomu říct, někomu se svěřit, možná třeba uslyšet i nějaký komentář. A to je přesně to, co jsem otci Janovi chtěl nabídnout. Otec Jan velice rád tuto službu přijal, takže při dalším dni svatého Šarbela jsem pak byl k dispozici lidem, kteří prožívali nějaké osobní těžkosti, nějaké krize ve svém životě mohli přijít, mohli jsme si o tom něco povědět, mohli jsme všechny jejich problémy potom zahrnout do modlitby s požehnáním. A skutečně hned při první oslavě dne svatého Šarbela přišli tři lidé. Každého člověka jsem vyslechnul. Jeho problémy jsme ve společné modlitbě předložili Pánu Bohu. Lidé dostali požehnání. Kromě tady téhleta služby otec Jan taky zajistil přímluvce, kteří nabídli přímluvnou modlitbu. O tuto službu je taky velký zájem. Je to služba, kdy lidé můžou přijít, řeknou intenci, na jejíž úmysl by se chtěli modlit a přímluvci svolávají Boží milosrdenství, Boží milosti, dobro, pokoj do srdcí těch, kdo přišli prosit o modlitbu. Služba má velký ohlas. Myslím si, že je to jedna z věcí, kterou každý člověk potřebuje.
0: Co všechno mohou účastníci dne svatého Šarbela v Dobraticích očekávat? Na co mají být připraveni?
2: Upřímně řečeno, myslím si, že by měli být připraveni na dotek Boží lásky. Myslím si, že by měli být připraveni na to, že když přijdou s upřímným srdcem a předloží Pánu Bohu opravdu to svoje nejhlubší nitro, odejdou uklidnění, uspokojení, ubezpečení, zaopatření Boží láskou, Božím milosrdenstvím a myslím si, že každý z nich ve svém srdci ucítí dotek Božího dobra. Otec Jan se velice prozřetelně snaží vytvořit atmosféru zbožnosti pro všechny poutníky, protože každý z nás je trošičku jiný, každý z nás prožívá svoji zbožnost jiným způsobem. Někoho osloví rozjímavá modlitba růžence, která je tam k dispozici. Jiný se velice rád stíší před nejsvětější svátostí, kdy si může přímo tváří v tvář s Bohem skrytým v nejsvětější svátosti, abych tak řekl, vykomunikovat svoje problémy. Může mu svěřit svoje nitro, ty svoje nejbližší, ty, na kterých jim záleží, může mu svěřit ty, za které jemu osobně Bůh dal zodpovědnost. Samozřejmě celá slavnost nutně musí vyvrcholit mši svatou, oběti samotného Ježíše Krista, která je přinášena za všechny ty, kteří přišli do Dobratického kostela, nejenom za ty, ale za všechny ty, které Bůh miluje, kteří jsou všude rozseti po celém světě. Během mše svaté, předem mši svatou, během adorace i během modlitby růžence mají věřící možnost napsat na lístečky problémy, se kterými přicházejí, ty přímluvy se nakonec, jejich intence, potřeby se nakonec čtou v přímluvách. Celé společenství se potom přimlouvá za potřeby, se kterými ti jednotliví věřící přišli, protože těch potřeb a intencí poutníků je mnohem víc, než se stačí při přimlouvách přečíst. Nakonec se zhromažďují na takové velké průhledné nádoby u hlavního oltáře, která tam se trvá během celé slavnosti, takže věřící dokonce můžou jakým způsobem i matatelně vidět, že jejich potřeby jsou neustále předkládány při každém mši svaté samotnému Bohu. Nakonec mohou věřící přistoupit k pomazání olejem svatého Šarbela, to je svátostina. Mohou taky uctit ostatky svatého Šarbela a jiných svatých pocházejících z Libanonu. Ostatky jsou tak krásném relikviáři ve tvaru libanonského cedru. Konec konců relikviář máme dneska sebou tady ve studiu. Díváme se na něho. Co druhou

0: Oče Jene, vím, že jste se v roce 2024 vypravil přímo do Libanonu za svatým Šarbelem. Něco o té pouti vaší?
1: Já musím nejdříve začít tím, že to, že přišel do naší farnosti, do Dobratic, svatý Šarbel, to zasáhlo nejenom farníky a lidi v širokém okolí, ale především mě samotného. Já jsem dostal velkou milost, touhu k modlitbě. Rád se modlím modlitbu svatého ružence. Rád přicházím do kostela, abych před nejsvětější svátostí oltářní adoroval. Prožívám večery četbou, tu především s Bohem. Po celý den žijí s ním. A tak mě Duch Svatý vedl, dal mi tu velikou touhu vypravit se do Libanonu za svatým Šarbelem. Našel jsem polskou cestovní kancelář, kdy z Varšavy jsme letěli do Libanonu. Tam jsem prožil celé 2 dny u hrobu a v poustevně svatého Šarbela v Anaj. Prošli jsme pěšky 14 kilometrů dlouhým údolím Kadiša, kde žilo v jednu dobu až 2000 mnichů v poustevnách, kde se ukryli před muslimským pronásledováním. Navštívili jsme hlavní mariánská poutní místa, kde přicházejí nejenom křesťané, ale i muslimové, především matky s dětma, a vroucně, velice vroucně se modlí a prosí o přímluvu Pannu Marii. Tam totiž svatí nejsou jenom svatými pro křesťany, ale jsou svatými pro všechny. Z Libanonu jsem si přivezl do farnosti relikvii světice libanonské svaté Ravky. Přivezl jsem si opět relikvii prvního stupně svatého Šarbela, která nyní v druhém relikviáři je takovou putovní relikvií, která putuje od jedné rodiny k druhé a oni se modlí a prosí o přímluvu svatého Šarbela ve svých vlastních problémech a těžkostech. Ale především na této pouti do Libanonu mě Pán Bůh obdaroval věřícími, kteří jsou většinou z farnosti Tychy, kteří už tuto spiritualitu, duchovní život svatého Šarbela žijí několik let. Tam přijíždí profesor Alexander Baňka, který nás také provázel v Libanonu. Má přednášky v této farnosti, jednou za měsíc je tam formační setkání a takhle jsme navázali úzký vztah, kdy také z farnosti Tychy nás posledně navštívila v Dobraticích paní z této rodiny svatého Šarbela.
0: Maronická církev? Co je to za církev? Pro ty, kteří o ní třeba ještě neslyšeli nikdy. Tam se Jahna Ramika.
2: Maronická církev, stejně tak jakoby další církevní společenství z Blízkého východu, tady u nás v Evropě není moc známa. V skutečnosti je to, že maronité, stejně jako například koptové nebo arménští křesťané, jsou prvokřesťanské církve, ty, které vznikly v dobách prvních křesťanů. Tyto církve působí především na středním východě. Zachovaly si svůj charakteristický ráz, své zvláštní modlitby, své rity. Co je však pro nás důležité, je to, že to jsou církve, které jsou ve společenství římskokatolické církve v plné podřízenosti papeži a v plném společenství s ostatními církvemi. Takže všechny svátosti, které tyto církve udělují, jsou platné i pro nás, pro římskokatolíky. A samozřejmě, když například koptové nebo maronité, arménští křesťané jsou přítomni našim obřadům, mohou také svátosti přijímat.
0: Oče Jene, vy jste do Libanonu jel na pouť, ale předpokládám, že jste nejel do naprosto neznámého prostředí. Měl jste velice kvalitní průvodce sebou.
1: Jak jsem už vzpomenul, profesor Alexander Baňka z Polska nás uváděl také do rodiny svatého Šarbela, která jako takový

0: institut, můžeme říct třetí řád na ten způsob, už žije v Libanonu. Seznámil jsem se především s lidmi, kteří jsou pověřeni maronickým patriarchou křížení této spirituality po celém světě. Je to maronický kněz Antoine a otec rodiny Raymond Nader. Přijíždějí do Polska jednou v roce, mají duchovní cvičení pro lidi, kteří tady se na tyto duchovní cvičení přihlásí, tak je na Slovensku a do jiných zemí. Já si uvědomuji, že třeba i literatura o svatém Šarbelovi, o svaté Ravce a teď už vyšla také krásná knížka Raymonda Nadera, je více v polském jazyce a ve slovenském jazyce. Jsou to nám blízké jazyky a můžeme z nich také čerpat. U nás vím, že na Cvirině už je několik let tato úcta k svatému Šarbelovi. Františkáni minorité slouží touto cestou v Brně a třeba i v Košicích, v katedrále mají ostatky svatého Šarbela v Žilině a na jiných místech.
1: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Šarbelu Mahlufovi hovoří páter Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, přišel na slavnost svatému Šarbelovi do Dobratic už také nějaký zástupce diecéze nebo ostravského biskupství. Jak na tuto činnost nahlížejí představení?
0: Děkuji za tuto otázku. Už od té chvíle, kdy jsem měl jet, jak jsem vzpomněl, pro relikvie svatého Šarbela na Slovensko do domu Úlavy svatého Šarbela ve Staré Lubovni, informoval jsem o této věci našeho biskupa Martina Davida. Pak znovu jsem mu říkal, jak probíhají tyto dny úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Pokusil jsem se také jej pozvat na tento den, ale bohužel do této chvíle ve vyplněném diáři otce biskupa se ještě nenašlo místo. Konzultujeme všechny tyto záležitosti s vikářem pro pastoraci Danielem Výchou. On už sám byl na tento den úcty svatého Šarbela právě tehdy, když já jsem byl v Libanonu, on byl v Dobraticích a sám mohl prožít to, co se tam děje. Ale také jsme jej navštívili v jeho kanceláři a dopodrobna jsme mu vylíčili celou situaci. Jsem rád, že mi je velkou podporou a on o těchto věcech zase informuje otce biskupa.
1: Oče Jene, co by nám svatý Šarbel asi chtěl vzkázat, nám žijícím v tomto uspěchaném, hlučném světě v současné době, kdy se honíme za tolika zbytečnými věcmi?
0: On nás pozval na duchovní cestu a my se můžeme vydat po této duchovní cestě, spiritualitě, kterou nám nabízí. Může nám být vzorem ve své poslušnosti vůči představeným. Můžeme se zamyslet, jak naše poslušnost v dnešní církvi vypadá. Jak se necháme vést našimi představenými. Může nám být velkým příkladem v tom, jak vážil každé slovo v tichosti, mlčenlivosti. On žil Božím slovem ve svém nitru a často mluvil jenom, když byl tázán. Jaká je inflace slov v dnešním světě? Myslím si, že by bylo mnohem méně problému, kdybychom si věci nejdříve promysleli a pak zvážili, která slova je třeba vyslovit. Nejenom v modlitbě nás může vést, ale také svým vlastním sebezáporem. Vždyť v klášteře v Anaj jedl dvakrát denně a to už i to druhé jídlo kolikrát vynechával. V poustevně těch 23 let jedl jenom jednou denně. A kolikrát se ještě postil, to znamená celý den nejedl. Když lidé prožívali nějakou těžkost, bolest, prosili o modlitbu, přidal k modlitbě také půst. je důležité se vydat na tuto cestu, hledat v jeho životě, jak nás Duch Svatý tímto svědcem dnes oslovuje. Vzpomenul bych jeho slova, kdy říká, buďte mnichy uprostřed tohoto světa. K tomu nepotřebujete hábit žeholní šat. Zasívejte zrno modlitby a vůni kadidla. Buďte svatí, posvěcujte tuto zem. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jistí, že když myslíte na Boha a v srdci máte jeho lásku, jeho síla vás bude podpírat a bezpečně vás dovede k cíli. Kéž tato slova vezmeme vážně.
1: Oče jiné, mohl byste uvést nějakou modlitbu, která má vyloženě maronický charakter, kterou se také v Dobraticích modlíte při setkání?
0: Vzpomenul bych korunku k svatému Šarbelovi, kterou se také i já osobně rád modlívám, ale z této korunky tu první modlitbu, takzvanou Otče pravdy. Tato modlitba pochází ze mše svaté maronického ritu, kterou se denně modlíval, když sloužil mši svatou svatý Šarbel, a pak šestidenní agonii, kdy umíral, často se vracel k této modlitbě a když se ji nemodlil celou, tak alespoň některé části znovu a znovu opakoval. V této modlitbě se člověk obrací přímo k Bohu. Já poprosil Jána Pavla, aby nyní se jí pomodlil.
2: Otče pravdy, hle, tvůj syn, oběť, ve které máš zalíbení, přijmi za mě jeho smrt, skrze kterou mi uděluješ milosti. Hle, oběť tvého syna, přijmi ji z mých rukou a budu s tebou smířen. Nehledi na hříchy, které jsem spáchal před tím majestátem, ale pohledni na krev, která byla vylita na Golgotě za mé spasení a přimlouvá se za mě. Zhlédni na ní a přijmi mé prosby. Tíží mě hodně hříchů, ale tvé milosrdenství je velké. Pokud je položíš na misky vah, tvá dobrota je převáží jako nejmohutnější hory. Nehledi na moje hříchy, ale na velikost své dobroty, na Kristovu oběť a posvěcení, které jsou větší než moje provinění. Protože jsme zhřešili, porobodli ho hřeby a kopí. Jeho utrpení nám přineslo spásu. Mám ho následovat. Sláva Otci, který nám poslal svého syna. Sláva Synu, který nás vysvobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, který nám ve své lásce dal život. Jemu buď sláva na věky.
1: Já vám oběma velice děkuji za vaši návštěvu v ostravském studiu, za tolik naděje, kterou svatý Šarbel vlévá do našich srdcí v té naší dnešní době. Na závěr pořadu by bylo dobré uvést adresu webových stránek farnosti, kde se mohou zájemci o svatého Šarbela dozvědět více. Oče jiné.
0: Děkuji za tuto nabídku, ale znovu říkám, že chci vydávat svědectví o mocném působení svatého Šarbela nejen v mém životě, ale také v celé farnosti. Jestli ucítí někdo z vás takové vnuknutí Božího ducha, pozvání svatého Šarbela, samozřejmě přijeďte. Každého 22. měsíci začínáme od 16 hodin a všechno je napsáno na internetových stránkách farnosti Dobratice. Jestli nevíte, kde to je, můžete si tu malou vesničku najít. Jezdí tam také vlak, mnozí přijíždějí, aby prožili celé odpoledne, celý podvečer v modlitbě, v usebrání a prožili velký Boží dotek, velké uzdravení ve svém nitru, ve svém srdci na přímluvu tohoto velkého světce.
1: Kromě 22. dne každého měsíce je možné se s vámi setkat i jinde?
0: Jsem také nemocniční kaplan ve Frýdecké nemocnici. Každý týden navštívím asi 100 pacientů. Rád se modlím s nimi, k svatému Šarbelovi na bizim pomazání olejkem svatého Šarbela. Mnozí přijíždějí do kostela v Dobraticích jiné dny pomodlit se u relikví svatého Šarbela, přijmout pomazání olejkem svatého Šarbela. Přijíždějí nám mše svaté farní, ale také vyjíždím na pozvání třeba do exercičního domu v Českém Těšíně a tam se snažím nabídnout takové jednodenní sobotní duchovní obnovy, abychom poznávali spiritualitu svatého Šarbela, ten duchovní odkaz, abychom tohoto světce hlouběji poznali a podle jeho odkazu žili.
1: Hosty pořadu byli otec Jan Vojnár a jáhen Pavel Ramík. Při poslechu dalších pořadů proglasu se z ostravského studia naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnarčík.

Je 21 hodin, od mikrofonu Proglasu vám hezký večer přeje Alena Rubášová. Nyní je čas pomodlit se večerní chvály a po nich se můžete těšit na koncert vážné a duchovní hudby.

0: A k paní moderátorce se připojuje otec Martin z fary od svatého Augustina. Budeme se, milí, modlit texty nedělní, a totiž nedělní ze 4. týdne žaltáře, protože je 20. neděle v liturgickém mezidobí. V novějších breviářích to bude strana 1273, texty jsou po sobě a mariánská antifona k tomuto dní je na straně 802. V původním breviáři nalistujte stranu 1145, všechno následuje. Mariánská antifona je na straně 711. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pravý Bože na výsosti, předivný jsi v své moudrosti, kterou všechno spatřuješ, nebe, zemi spravuješ. Chvála všemohoucímu, chvála vševědoucímu.
1: Jediným slovem své moci učinil jsi všechny věci. Nic tobě nemožného, ani nic nesnadného. O Bože všemohoucí, buď chválen dnem i nocí.
0: Ty jsi v nebi kůry andělské, v světě pokolení lidské, stvořil, by ti sloužili, na věky s tebou byli. Buď tobě za to chvála, věčná a neskonalá.
1: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty jsi věčná dobrota, uvádíš do života. O Bože dobrotivý, budiš nám milostivý. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja.
1: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
0: Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
1: Mocné bude na zemi jeho potomstvo. Pokolení řádných lidí bude požehnáno.
0: Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navždy.
1: Září v temnotách jako světlo řádným lidem. Je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
0: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
1: Neboť na věky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý.
0: Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
1: Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
0: Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste v slávě.
1: Uzří to hříšník a rozlobí se, bude skřípat zuby a schřadne. Zajde touha bezbožníků.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
1: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte. malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja. Z listu Židům z 12. kapitoly. Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi. Přistoupili jste k soudci Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova. Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Jeho moudrost převyšuje všechno.
1: Jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. Ženo, jak veliká je tvá víra, staň se ti, jak si přeješ.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ženo, jak veliká je tvá víra, staň se ti, jak si přeješ. Od Boha pochází všechno dobré, proto ho upřímně prosme. Bože, vyslyš naši modlitbu.
1: Otče a Pane všech, ty jsi poslal na svět svého Syna, aby na každém místě bylo oslavováno tvé jméno.
0: Posilni svědectví své církve mezi národy.
1: Učiň, ať ochotně přijímáme apoštolské učení.
0: Aby náš život odpovídal pravdám naší víry.
1: Bože, ty miluješ spravedlivé.
0: Zastaň se těch, kdo trpí bezpráví.
1: Osvoboď nevinně vězněné, dej světlo slepým.
0: Ujmi se vyhnanců, ochraňuj cizince.
1: Splni touhu věrných zemřelých.
0: A doveď je skrze svého Syna ke slávě vzkříšení. A připojujeme dvě prosby, jednak za zahynuvší a zraněné a pozůstalé po neštěstí polského autobusu v Maďarsku, a potom také myslíme na všechny oběti zemětřesení v Indonésii.
1: Bože, vyslyš naši modlitbu.
0: Připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi připravil všem, kdo Tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom Tě milovali za všech okolností a nade všechno. A tak, abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní Tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společenství, zejména vám, kteří jste z plzeňské diecéze, kde váš pan biskup Tomáš Holub má dnes narozeniny. Ať dobře vstoupíte do dalšího prázdninového či pracovního týdne. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná koncert vážné a duchovní hudby. Dnes budeme nejprve poslouchat písně o Panně Marii, španělskou středověkou hudbu, oslavující zázraky Panny Marie, pocházející ze sbírky dvora Alfonze X. Autor je anonymní. Zpívají Hana Blažíčková a Barbora Kabátková, soprán, a doprovázejí Martin Novák, bicí nástroje, Margit Ibelakr, dulce melos, neboli renesanční strunný nástroj, druh citery a předchůdce klavíru, a také Hana Blažíčková, gotická harfa. Příjemný poslech.

Dozněly písně o paně Marii anonymního autora. Zpívali Hana Blažíčková a Barbora Kabátková, doprovázeli Martin Novák na bicí nástroje, Margit Ibelakr, Dulce Melos a Hana Blažíčková, gotická harfa. Dále budeme poslouchat litanie loretánské Jana Dismase Zelenky. Kammerchor Stuttgart doprovází Tafelmusik Barok Orchestra. Diriguje Frieder Bernius.

Vyslechli jsme litanie loretánské Jana Dismase Zelenky. Kammerchor Stuttgart doprovázel Tafelmusik Barok Orchestra, dirigoval Frieder Bernius. V závěru koncertu vážné a duchovní hudby na Proglasu si vyslechneme hudební obětinu Johanna Sebastiana Bacha. Zahrají Gottfried von der Goltz a Martin Job na housle, Karl Kaiser na flétnu, Eckhard Weber, Viola da Gamba a Michael Behringer, čembalo a klavír. Příjemný poslech.

0: Dozněla hudební obětina Johanna Sebastiana Bacha. Hráli Gottfried von der Goltz a Martin Job housle, Karl Kaiser flétna, Eckhard Weber viola da gamba a Michael Behringer čembalo a klavír.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: to někdy na jaře 95., kdy jsem já napsal první text a první hudebník, na kterýho jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.
1: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
2: Dnešní část nese název Přátelství. Někdy se namítá, že přátelství kvetlo jen ve světě pohanském. Křesťanství hlásá nutnost odpoutat se od všeho, i od příbuzných a přátel, přemáhat city a sklony. Zdokonaluje sice lásku, ale pravá láska je univerzální, široká, zahrnuje všechny. Proti tomu se dá uvést, že křesťanství zdokonaluje poměr člověka ke společnosti. Ta by však byla bez přátelství studená a tvrdá. Křesťanství zušlechťuje duše. Jemná duše se pak ráda sděluje přátelům. V písmu čteme nejpěknější příklad věrného přátelství mezi Davidem a Jonatanem. Tento příběh najdeme v 18. až 20. kapitole první knihy Samuelovi. Když David zabil Goliáše, Jonatan ho měl rád jako svou vlastní duši. Přátelství nedovedla rozbít ani nenávist okolí, ani válka, ani vzdálenost. O přátelství mluví často kniha přísloví. Doporučuje rozlišovat mezi přáteli pravými a příživníky, kteří se pochlebují. Sirachovec dává rady, jak si pravé přátele získat, stát se hodnými lásky, bát se Hospodina. I poměr Krista Pána k učedníkům měl ráz skutečného a pravého přátelství. Už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli, čteme v 15. kapitole Janova evangelia. Vřelost těchto citů prozrazuje i důvěrný styk Krista se svatým Janem evangelistou nebo pláč u hrobu Lazarova. Je však také pravda, že kázání Mesiáše i apoštolů se soustředilo k tomu, aby vyzvedli lásku, tedy pojem širší a základní. Přátelství však je jedním ze způsobů, jak lásku uskutečňovat. Richard od svatého Viktora vidí v přátelství odlesk života nejsvětější trojice. Proto prý není dokonalé přátelství mezi dvěma, nýbrž mezi třemi. Je tu i klasické dílko Elreda z Rivelu, cisterciáckého opata ze 13. století, nazvané O duchovním přátelství. Jeho autor vynikal od mládí společenskou povahou a také jako opat viděl kolem sebe stále mnoho přátel. Je přesvědčen, že přátelství pochází přímo od Boha a je stopou jeho dokonalé jednoty. Ve světě, jak ho Bůh stvořil, mělo panovat dokonalé přátelství mezi všemi lidmi. Láska a přátelství byly totéž. Hřích nás však rozdělil, vznikl egoismus a žádostivost. Křesťanská láska se snaží o to, aby přemohla hřích, proto musí být univerzální, zahrnovat dobré i zlé. Přátelství je ale cosi užšího, je jen mezi dobrými. Křesťané mají jedinečný prostředek, jak přátelství navazovat a udržovat. Lásku k Bohu. Bůh je ve středu kola života. Čím více se tlačíme ke středu, tím více se blížíme k sobě navzájem. Přátelství v Bohu je trvanlivé, protože Bůh je věčný. Na cestě k cíli člověka je přátelství prostředkem dokonalosti, neboť skrze přítele člověka se staneme přáteli Bohočlověka. Od přítele člověka se naučíme přátelsky obcovat s Bohem. Podle Elreda je duchovní přátelství, je-li čisté, cestou, která vede k mystickému stupni spojení s Bohem. pozměnil si pro sebe text svatého Jana. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Píše se rok 1892. Je 10. srpen, svátek svatého Vavřince. Odpoledním lesem v suchém dolu u Police nad Metují kráčí pěšinou v mlází 14-leté děvče jménem Kristýna Ringlová. Hledá houby, je vedro a hub je málo. Příjemný lesní chlad ji alespoň osvěží. Náhle Kristýna uvidí u pěšiny vysokou, štíhlou postavu v černém až na zem splývajícím rouše, které přiléhá těsně k tělu. Hlavu má zahalenou černým šátkem, že ani vlasy nejsou vidět, líce vpadlé, bledé, oči skelné, ani jimi nepohne, hotová mrtvola. Postava, která se nachází asi 6 kroků, se náhle přiblíží. Pronese dvakrát tato slova.
1: Pozdrav pán Bůh. Pozdrav pán Bůh.
0: Když se vyděšením omámená Kristýna dává na útěk k domovu, zaslechne za sebou potřetí.
1: Pozdrav pán Bůh.
0: Tak nastává v poklidné obci Suchý důl zvláštní událost, jak je uvedeno v místní kronice, kterou vede řídící učitel Jan Štál. My právě sedíme v budově Soudolského obecního úřadu s panem starostou Vítězslavem Vítkem a je tu s námi také pan magistr Vojtěch Klíma, archivář státního okresního archivu Náchod, který nám teď poví něco více o samotných začátcích zjevení.
2: Zjevení bylo celkem 23, poslední zjevení bylo 8. ledna 1895. V době prvního zjevení vlastně Kristýna Ringlová byla 14-letá žačka tehdejší suchodolské školy momentálně.
0: Za 14 dní po prvním zážitku se zjevením se Kristýna opět vydává do lesa a ani si neuvědomí, že se ocitne na stejném místě jako minule. Pan řídící učitel v kronice o tom píše. Krásná vznešená paní silné vysoké postavy plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blankitných očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu a libý úsměv hlásí vznešenost zjevu. Postava byla zahalena v dlouhý šedý plášť, tak, že žádného údu viděti nebylo, tím méně chůze, jaké zříti bylo, ač zjev dříve asi na 6 kroků vzdálený od děvčete, přiblížil se až na 3 kroky k němu, jal se k němu takto mluviti.
1: Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo Boží. Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála? Nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více.
0: Nyní se už Kristýna tolik nebála. Zamířila domů, vzala tušku a papír a to, co viděla a slyšela, si zapsala. Prý to udělala automaticky, snad z nějakého vnuknutí, a to pak činila pokaždé celkem 23krát. Dříve nebo později, jak by se dalo čekat, Kristýna narazila na první problémy.
2: První větší, řekněme, odpor vůči suchodolským zjevením přišel ze strany tehdy nově ustanoveného královéhradeckého biskupa Brynicha, který 15. října 1893 vydává první parstýřský list, jímž doporučuje věřícím, aby do Suchodola nechodili, nemodlili se tam a neměli věřit na zázraky, které se tam údajně měly odehrát, eventuálně až po prověření ze strany církve. V roce 1894 přijeli dva církevní představitelé z Hradce Králové, vyslýchali jednak samotnou Kristýnu, jednak představitele komitétu, který měl na starosti zbudování kaple a křížové cesty, soudní brány a úpravu původní studánky. Výsledkem byl druhý pastýřský list biskupa Brynicha z 12. srpna 1894, v němž přímo zakazuje jakoukoliv návštěvu a ve své podstatě neuznává suchodolská zjevení. On jednak argumentoval tím, že sama Kristýna není na takové, řekněme, duševní úrovni, aby těm zjevením porozuměla, nebo že se jí zjevili. Nejen ze strany biskupa, i ze strany tehdejšího mochovského faráře Sigismunda Boušky padl i názor, že zjevení jsou vymyšlená matkou Kristýny, která ze zjištních důvodů navedla svoji dceru, aby tvrdila, že se jí údajně zjevila Panna Maria. Již zmíněný komitet, který se skládal z představitelů Suchého dolu, Police a Ledhuje, Kristýnu vyslýchal a došli k závěru, že Kristýna je po duševní stránce zdráva. Do konce svého episkopátu Brynich na suchodolská zjevení svůj názor nezměnil. Pokud se nepletu, i ve Vambeřicích, pokud tam putovali čeští poutníci, byly výstrahy znění, kdo chodí do Suchodol, nedostane rozřešení.
3: Kristýno,

0: lze přežít se zjevením.
1: Nasledoval i konflikty s představiteli státní moci. Například 2. ledna 1895, kdy se mělo odehrát zjevení, které Kristýna avizovala již 2 měsíce dopředu. Tehdejší brumovský okresní hejtman Karel Pohl úmyslně nechal předvést Kristýnu na ten čas, kdy se mělo odehrát to zjevení. Kristýna nechtěla uposlechnout, ale četníci ji sebrali a odvezli do Broumova. Kristýna následně byla obviněna z násilí vůči četnictvu a byla potrestána odnětím svobody v trvání 1 měsíce se 2 posty.
2: Jak to násilí od slabé dívky mohlo vypadat proti četnictvu?
1: Upřímně si to nedovedu představit. V roce 1902 proběhla tiskem zpráva, že Kristýna má být těhotná s blíže neznámým mladým knězem. Toto obvinění bylo následně vyvráceno.
3: Problémům Kristýny však zdaleka nebyl konec. Byla totiž dokonce obviněna z vraždy.
1: Tato etapa začala v roce 1901, kdy se Kristýna přes Františku Štulířovou z Dolního Štěpánova u Olomouce, která po českých zemích prodávala různé poutní obrázky, seznámila s její neteří Anežkou Špačkovou, které u zmíněné Františky Štulířové sloužily jako služky. Následně se začátkem listopadu 1901 obě dvě děvčata rozhodla, že podniknou cestu do rakouského poutního místa Mariazell. Ovšem z této cesty se vrátila pouze Kristýna a Anežka Špačková byla pohřešovaná. Její tělo se našlo nedaleko Mariazell až v září roku 1902. Obvinili z toho Kristýnu, mnoho věcí svědčil i proti ní, jelikož i po té době, co se Kristýna rozešla s Anežkou, Kristýna posílala za Anežku pohledy jejím rodičům. Samozřejmě ti to poznali podle písma, jelikož to bylo odlišné. Kristýna se k vraždě nepřiznala, ale přitížilo jí to, že před soudem dosti často měnila své výpovědi. Soudní proces probíhal na Olomouckém soudě, který 4.7.1903 vynesl rozsudek smrti oběšením. Ten byl ovšem následně 24. ledna 1904 zmírněn na 15 let vězení s několika posty a trest jen odpíkala celý. Několikrát bylo žádáno o její propuštění, ať už ze strany její matky, která v roce 1910 umírá, následně ze strany jejího bratra, který zahynul za první světové války v roce 1915. Kristýna byla propuštěna až na žádost manželky jejího bratra v roce 1916. Poté se Kristýna přestěhovala zpět do Suchého Dola, kde začala pečovat o postavenou kapličku, která mezi tím dosti zkátrala. Poté na krátkou dobu se přestěhovává na Moravu do vesnice Spytihněv, kde se stará o děti. V roce 1939 se Kristýna stěhuje zpět do Suchého Dolu a obydlí nachází v jednom ze 2 vyřazených železničních vagónů, které byly do Suchého Dolu dovezeny v roce 1924 nebo 6. Od roku 1939 do roku 1955 Kristýna tedy bydlí v jednom z těch 2 vagónů, které vlastně sloužily jako obydlí pro nejchudší obyvatele Suchého Dolu. V roce 1955 se Kristýna vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu stěhuje do pečovatelského domu v Rožďalovicích. Následně v roce 1957 byla převezena do podobného ústavu v Hřicích, kde 27.10.1957 umírá a jejím výslovným přáním bylo, aby byla pohřbena na svatogohradském hřbitově v Hřicích. Asi neměla na Suchý Důl dobré vzpomínky. Část lidí byla na její straně, část lidí většinou církevní představitelé a takoví, řekněme, pokrokově smýšlející lidé byli proti ní a proti vlastně zjevením.

0: Kristýno břízo u cesty,
1: Kristýno mrtvé nevěsty,
0: důkazy, provazy, milosti.
2: V místě zjevení byla postavena kaple, pod ní se nachází růžencové schodiště a křížová cesta. U studánky vznikla nádrž na vodu a kamenný most s nástavbou, takzvanou soudní branou, která tvoří začátek křížové cesty.
3: Kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1897 a po dlouhá léta ve své podstatě byla stavbou nelegální, jelikož nebyla nahlášena ať už politickým úřadům a nebyla schválena i církevně. K posvěcení kaple došlo až v roce 1998. září.
4: Změnil se nějak postoj církve po změně biskupa, kdy odešel biskup Brynich a nastoupil biskup Doubrava?
3: Biskup Doubrava navštívil samotné místo, kde se měla udát ta zjevení. Zde se pomodlil a vyjádřil se v tom smyslu, že je to velmi hezké místo, ale samotné zázraky na ty názor nezměnil.
4: A tento stav vlastně, dalo by se říct, trvá dodnes?
3: Ze strany církve trvá dodnes. Lidi sem chodí stejně a myslím, kdyby ze strany církve ty zákazy platili, tak v roce 1990 by tehdejší biskup Očenášek nepovolil vysvětit kapli.
2: Dostáváme se do současné historie místa. Začneme další mimořádnou událostí, a sice požárem dřevěné kaple, která byla úmyslně zapálena. Více nám teď řekne suchdolský pan starosta Vítězslav Vítek.
5: 8. července v roce 2010 mě bylo oznámeno ve 12 hodin, že pravděpodobně hoří dřevěná kaplička. Tak jsem nechal všechno pryč, jel jsem nahoru a už tam bylo požářiště, dá se říct doslova. Právě ten den mělo zasedat veřejná schůze zastupitelstva obce. Svolal jsem toho do kulturního domu. Byla to veliká účast občanů a občané a zastupitelé rozhodli, že se ta kaple musí postavit znovu. Takže jsme požádali krajský úřad Karlovarského kraje zkráceným procesu, aby byla vyhlášena veřejná sbírka. Na tom požářišti se konalo několik benefičních koncertů. Byly tady skotské dury z Prahy. Velkou nápomoc nám pomáhala paní starostka města Police. Na to se vybralo přes 100 000 korun na těch benefičních koncertech. A můžu říct teda, že veškeré občany, složky obci, podnikatele celého Polická Bromovska přispěli a celkem se vybralo na kapličku 1 735 885 korun. Tato sbírka se konala, dá se říct, 1,5 roku. Veškeré dřevo na kapli věnovala rodina Ticháčkových. Rodina Ticháčkových, to byla číslo pomyslné jedna, byla to Šolcovna, se říká, a Šolcovna znamenala, že to byl největší statek obci a ten dělal i toho Šolce, jako teď se říká, starosta. Základní kámen byl položen 12. června 2011. Slavnostní vysvěcení proběhlo 8. července 2012. Svěcení provedl sám kardinál Duka. V kapli se konají různé svatby, křtiny, koncerty a o kapli se stará obec společně s Růžencovým bratrstvem z Police nad Metují. A ročně tomu Růžencovým bratrstvu na dohodu dám nějaké finance, že jo. Teďka třeba konkrétně na Štědrý den, ve 14 hodin, tam bude chrámový sbor z Police nad Metují, to jsou davy občanů, který každoročně na to chodí. A už to je taková tradice a už to bude zachovaný. No. Můžu říct teda, že během letního období jsou davy osob, nejenom z Čech, teda z Německa a z Polska. Vidíme to i na veřejné sbírce. Potom jsme rekonstruovali vlastně celou křížovou cestu. Něco bylo z projektu česko-polského. Veškeré kříže se opravili. Ještě bychom chtěli renovovat soudní bránu. S tím obnovit ten pramen, no, že tam začíná být málo vody. No. Obec má spolupráci s obcí Vambeřice. A tu obec jsme si vybrali z toho důvodu, že jich dávno chodili procesy do Vambeřic. V roce 1990 se obnovilo. A teď chodí vlastně z Polická i Broumovská procesy z Police nad Metují přes Suchý Důl, Slavný až do Vambeřic, kde se koná mše. A my jako sobci v Americe velice dobře spolupracujeme, jezdíme tam na veškeré ty jejich slavnosti do baziliky Vambeřic. Panem Soutisem, panem farářem se velice dobře znám. No a ještě bych mohl říct akorát teda, že jsme dělali několik cirka brigád a bylo to vždycky sobota, neděle, po 3 týdny před vysvěcením a můžu říct teda, složky, občané, chalupáři. Vzali svoji techniku, malý bagry, malý traktury. Já si jenom připravil občerstvení.
1: Kristýno ve vagóně v polici nad metrují, Kristýno svatá ve vyřazené sluji.
0: Kristýno poustevnice, služebnice místa,

0: Kristýno, za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevení.
1: Na faře v sousední Polici nad Metují jsem také vyhledal místního pana děkana Mariana Levického.
2: Otče, já bych se vás chtěl zeptat, jaký je postoj církve, respektive vaší farnosti k poutnímu místu v Suchém dole. Víme, že biskup vlastně zakázal shromažďování lidí, nicméně potom otec kardinál Duka vysvětil znovu kapli v roce 2012. Jak to tedy je v současné době?
3: Pro účely náboženské postaralo se Polické ružencové bratrstvo, které tady fungovalo ještě v době předrevoluční, takže oni se scházeli po domech a v roce 1998. září povedlo se u pana arcibiskupa Karla Černaška vyžádat povolení na vysvěcení této kaple, protože od postavení ta kaple vysvěcená vlastně nebyla. A tak to vysvěcení dalo nový impuls k tomu, že ružencové bratrstvo se o tou kaplí stará dodnes. Každý měsíc, jestli počasí jenom umožňuje, tak jsou vlastně v kapli zelené. Takže možná říci, že ta kaple má svoje místo v srdcech lidí. To jsme viděli, kdy vlastně vychořela a kolik lidí se dalo do toho, aby ta kaple zase nově byla postavená. Škoda, že ta, která schořela, dočkala by se v příštím roce 120. výročí od vzniku. Takže vznikla v roce 1897. Ale ta nová bude mít v příštím roce už 5 let a funguje. Je útočištěm počestných, kteří tam přecházejí. Ona prostě žije svým životem. A možná ještě více stala se vědoma lidem, kteří předtím možná oni ani věděli málo nebo vůbec nic. Tím aktem vandalismu vzniklo tolik solidarity mezi lidma a přitom i zastupitelstvo s panem starostou, kterému vlastně možná děkovat za to, že hned po té požáru se i hned rozhodlo, že postaví se nová s tím vším, co se dalo zachránit, ale zachránilo se opravdu málo. Pan kardinál Dominik vysvětil a posvětil tuto kapli. On to nám vlastně slíbil, protože to jsme s ním ještě dojednávali, jako kdy byl biskupem tady v Hradci, no a pak potom boží síla ho přesunula kousek dál. Takže se vrátila. Účast byla jako vynikající. Možná ne až taková, kdy tady vlastně na začátku 20. století největší pouť přitáhla k Podolicím až 15 000 poutníků. Takže není divu, že se rozvinula likérka, že se město těšilo na ty, kteří tam přicházeli. Dnes možná už to nejsou tisíce, ale ty stovky, kteří prostě procházejí tím místem, je jich celkem slušný počet taky. A občas, kdy tam jdu i já, většinou někdo tam otevře dveře, protože to jsou otevřené do kořan. Kdyby chtěl někdo modlit se i v noci, není to v té kapli nemožné. Faktem je, že tato kaple má svoje místo a nikdo jinak neříká, sice má titul Panny Marie Ružencové, ale všichni říkají zelená kaplička, protože ta zelená barva tam prostě je jí tam nejvíce. A je dobře, že se vrátila na své místo i slouží poutníkům, ale i pocestným tým, kteří prostě procházejí, navíc ze zvědavostí. Ale je taky mnoho těch, kteří tam vlastně nechávají svíčky, jiní zase občas se stane, že tam nechají nějaké psaníčko, poděkování, nějakou prosbu. Nebudeme se vrátit až do hluboké minulosti, protože to nám by nic nedalo. Či bylo to pravé, nebo nebylo to pravé. Účel svůj splnilo, plní a doufám, že plnit bude.
1: Na závěr našeho pořadu jsem si promluvil s paní Janou Zíbrovou, zakladatelkou jednoho z našich prvních domácích hospiců Duha v Hořicích. Poví nám totiž něco o překvapivých souvislostech mezi hospicem a Kristýnou Ringlovou.
4: V únoru roku 2012 mi přišel domů dopis od jedné ženy z Mnichova Hradiště, která mi upozornila v tom dopise na místo mariánských zjevení v Suchém dole a poslala mi brožuru, kde jsem se vlastně mohla seznámit s Kristýnou Ringlovou. A v dopise také mimo jiné psala, že za vznikem domácí hospice Duha v Hořicích stojí právě Kristýna Ringlová. Samozřejmě to vzbudilo ohromný zájem nás všech a my jsme také vyhledali hrob, který je na Hořickém hřbitově, a vlastně jsme se začali o Kristýnu Rinkolu nějakým způsobem zajímat a zjistili jsme, že v závěru svého života byla hospitalizovaná právě v Hořické nemocnici, ale přímo na místě, kde je zázemí domácího hospice Duha v Hořicích. A byl to infekční pavilon, který vlastně měl pacienty s tuberkulózou nebo s jakoukoliv další infekční nemocí, a ona tam na tom hořickém pavilonu vlastně zesnula. A potom si přála být pohřbená v Hořicích, na hřbitově. My, když jsme to místo nalezli, tak jsme zjistili i z toho dopisu, že se o to místo hrobu v Hořicích stará její příbuzná. Nicméně ten hrob nebyl v úplně dobrém stavu, tak jsme požádali našeho kamaráda, kamenosochaře, aby ten hrob opískoval, a o to místo jsme se začali starat. Bylo pro nás i zajímavé, že vlastně jsme také byli konfrontováni s prosbou v tom dopisu, kdy vlastně ta dotyčná psala, abychom se přimluvili o nemocného kněze. My jsme od té doby těch dopisů dostali víc, protože jsme zveřejnili na našem webu, že se o to místo hrobu Kristýny Ringlové staráme, a čas od času přijde nějaká prosba. Naposled to byla prosba, myslím, že z Českých Budějovic, kde rodiče prosili, aby jsme se přimlouvali o nemocnou 20-letou dívku s nádorem mozku. Také si vzpomínám, že v době návštěvy Suchého dolu jsem navštívila strýčka Marie Svatošové ve Zbečníku, to je nedaleko vlastně od toho místa, kterému v té době bylo 84 let, a ptala jsem se ho, jestli nepamatuje tu dobu, kdy se Panna Maria zjevovala. A on mi řekl, že si pamatuje na maminku, která jim říkala, pojďte se děti podívat ven na ten kopec za domem, je tam velká záře, v Suchém dole je Panna Maria, budeme se k ní modlit. A byl to takový zvláštní jev, který byl na nebi. Netoužíme samozřejmě v Hořicích po senzaci, ale nějak víme, že je možné vlastně prosit Pannu Marii prostřednictvím Kristýny Ringlové, takže o ten hrob se staráme a také nějaký prosíme o přímluvu za naše pacienty.
1: Uzavíráme příběh starý více než 120 let. V našem pořadu jsme mimo jiné vycházeli i z publikace Ireny Jirků Příběh suchdolské kapličky, která vyšla v roce 2012. Chtěl bych poděkovat všem našim respondentům za ochotnou spolupráci na pořadu. Panu archiváři Vojtěchu Klímovi, panu starostovi Vítězslavu Vítkovi, politickému děkanovi Marianu Levickému a také André Novotné za zapůjčení hlasu v ukázkách. Je případ Kristýny Ringlové již téměř zapomenutá minulost? Nevím. Existuje stále mnoho otazníků, které uzavřenost příběhu zpochybňují. Byla Kristýna skutečně vražetkyní? Celý život trvala na tom, že mluvila pravdu, a v Šolcově lese měla skutečná zjevení. Setrvávala také až do konce života na tvrzení, že je nevinná a že byla za smrt Anežky Špačkové odsouzena neprávem. V 60. nebo 70. letech 20. století došel do Suchého dolu německý psaný dopis z Vídně nebo z Mariacel, kde jakýsi kněz na smrtelné posteli napsal, že Kristýna Ringlová je nevinná, neboť znal jméno skutečného vraha, který se mu vyznal, ale nemohl jej nikdy kvůli zpovědnímu tajemství vyzradit. Když umíral, napsal do Suchého dolu, zřejmě však nevěděl, že Kristýna již nežije. Dopis byl však bohužel za minulého režimu ztracen. Co vlastně Kristýna v lese viděla? Těžko říci. Toto tajemství si vzala sebou do hrobu. Byla četná uzdravení lidí, vyprošená v Šolcově lese skutečná? A později přimlouvá se skutečně Kristýna za ty, kteří se modlí u jejího hrobu? Napadá mne, zda není rekordně rychlé znovu vybudování kaple po požáru ze sbírek lidí a její opětovné vysvěcení také zázrakem. Na tyto otázky si musí každý odpovědět sám. V každém případě nemůžeme tomuto místu upřít silný genius loci a to, že místo je jako stvořené pro rozjímavou modlitbu, jak se ostatně vyjádřil i hradecký biskup Josef Doubrava. Místo a takzvaná zelená kaplička žije i dnes svým vlastním životem, jak nám připomíná místní politický děkan. A podotýká, že dnes už nemá cenu se vracet do minulosti a zjišťovat, zda zjevení byla pravá či nikoli. Místo svůj účel splnilo, plní a můžeme doufat, že plnit bude. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Martin Weisbauer ze studia Vojtěch.

0: Při poslechu pořadu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer. Světoznámá hradecká firma Petrov vyrábí klavíry a pianina už od roku 1864. Její činnost ale zdaleka nekončí jen u výroby hudebních nástrojů. V našem pořadu se podíváme také na to, jak Petrov podporuje děti, mladé hudebníky i celé rodiny. Dozvíte se, jaké zážitkové programy Petrov připravuje pro děti od 7 let a poutavou formou tak propojuje hudbu, techniku a umění. Dlouhodobě podporuje hudební vzdělávání, mladé klavíristy, koncertní projekty i kulturní dědictví regionu. Poslechneme si také, jak může tradice, stará více než 160 let, inspirovat i nejmladší generaci. A tím vším nás bude provázet přímo majitelka firmy paní Zuzana Ceralová-Petrofová, která představuje již pátou generaci rodiny Petrofů a která úspěšně navázala na tradici svých předků. V roce 2014 získala čestný titul manažerka roku. Paní ředitelko, já jsem moc rád, že jste si na mě tady zde ve vaší firmě v krásné kavárně udělala čas a na úvod našeho pořadu, přestože bude zaměřen na děti, bychom si možná mohli představit trošku více vaši firmu, aby naši posluchači věděli, co všechno vlastně jste dokázali za celou tu dobu.
1: Tak já moc zdravím všechny posluchače vašeho rádia a děkuji moc krát, že jste přišel za mnou udělat tento rozhovor. Firma Petrov se datuje k roku 1864, kdy můj prapradědeček vyrobil první klavír. A od té doby se hodně změnilo, prošla druhá, třetí generace a vlastně, když byla ta třetí generace a firma byla na vzestupu, prodávali jsme tehdy do 45 zemí celého světa a naše výrobky získávaly zlaté medaile na různých výstavách v zahraničí, tak v roce 1948 přišla konfiskace a vlastně vláda si vzala veškerý náš majetek a vlastně jsme měli zákus jako rodina vstoupit do továrny, takže firmu řídil stát. No a pak můj tatínek v roce 1991 začal privatizovat továrnu a trvalo to velmi dlouho. A to už byla ta čtvrtá generace naší rodiny. A výsledek byl ten, že jsme si museli vlastně koupit továrnu zpátky, protože jsme dostali v restituci pouze 4%. No, o to víc jsme se museli všichni snažit, abychom ty peníze otočili výrobky, které se pak prodají. Museli jsme hodně inovovat, změnit výrobní postupy, vrátit se k některým postupům, které tady byly kdysi za našich předků, hodně k ruční práci. A dneska musím říct, že firma, například značka naše, Ant Petrov, kterou jsme v průběhu let vypěstovali, tak má úplně novou konstrukci. Vlastně získala ocenění to nejvyšší v Americe mezi top 5 ikonama světových značek pian. Takže se ho si moc považujeme. Jsme rádi, že na naše nástroje hrají umělci jak čeští, tak zahraničí. Pro ty, kdo mají rádi mainstreamovou hudbu, tak Taylor Swift natočila své poslední CDčko na našem Ant Petrofu ve Švédsku. Nebo Billie Eilish s naším pianinkem objela celý svět a s bratrem naspívali, natočili song pro film Barbie. A další samozřejmě jmenujeme našeho Matyáše Nováka, skvělého pianistu z Hradce Králové, který s náma vyrůstá. Potom Ivo Kahánka, ředitel dnešní konzervatoře v Praze, Jana Simona a další. Takže jsme moc rádi. A dneska firma prosperuje a prodává do 65 zemí celého světa. A naše nástroje jsou známí pro svůj takový kulatý, romantický tón.

0: Když se řekne firma nebo výrobna pián a klavírů, tak si každý představí asi nějakou továrnu, ale my sedíme v krásné hale, kde je zasedací síň, jsou tady výstavní prostory, je tady krásná kavárna. Popište, jak vlastně váš podnik vypadá dneska.
1: Děkuju. Tak my sídlíme na adrese na Brně 1955, už 150 let. Předtím jsme 10 let byli na Starém Městě naproti katedrále Svatého Ducha, kde jsme začínali jako rodina. A tady na té adrese máme výrobu pián, to znamená, piano se skládá ze 7000 součástek, že a my většinu toho vyrábíme tady u nás na dvoře, takže ta výroba je poměrně obsáhlá, ale je tady v Hradci Králové na této adrese. A pak máme zrekonstruovanou budovu bývalé výroby a skladování, kterou už nepotřebujeme a to se nacházíme právě v ní. A tomu říkáme dneska Petrov galerie, protože to je kulturní centrum nejenom pro nás, ale pro Hradec Králové, protažmo pro celou republiku, protože se tady odehrává řada krásných koncertů, eventů, všechno, co tady vidíte, pronajímáme. Je to na ploše 1700 metrů čtverečných, takže koncertní sál pro 500 až 800 lidí, piano showroom s pianiny, s klavíry, možnost výstavy obrazu, střídáme to jednou za 2 měsíce, takže tady máme spoustu výtvarníků, s kterými spolupracujeme. No a takový to místo pro setkávání, kde kam lidi rádi chodí, protože máme i svoji kavárnu a na všechny ty akce, které tady jsme schopni pořádat, tak máme najetý cateringy podle toho, jak si přijde zákazník, takže takové centrum.
0: Já jsem si všiml, že zde neprovozujete jenom akce hudební, to znamená třeba koncerty, ale i různé výstavy. Dokonce tady byla i výstava ptactva exotického, tuším, a podobně, že?
1: Ano. Ty prostory jsme záměrně dělali multifunkční proto, aby Hradec získal další rozměr možnosti různých prezentací. Takže kromě toho, co jste jmenoval a co já jsem říkala na začátku, tak tady probíhají například sportovní utkání, jako třeba soutěž ve skoku na trampolíně, to jsou děvčata, anebo naopak box, což je tady velmi populární, jsme schopni udělat takovou arénu na box a soutěží se o pohár Antonína Petrofa. Nebo samozřejmě děláme spoustu aktivit s dětmi, se školami, od těch nejmenších až po vysoké školy, kdy tady probíhá řada koncertů, absolventské koncerty, zušek, nebo různá studentská uskupení si přijdou zahrát, protože jedna z našich náplní je například kavárenský koncert, který se tady odehrávají vždycky jednou za 14 dní ve čtvrtek a řada z těch vystupujících jsou třeba studenty vysoké školy a podobně.
0: Máte zde vystaveno mnoho vašich výrobků, ale asi to nebudou úplně všechny, které vyrábíte. Kolik vlastně druhů těch pian a pianín a klavírů máte dneska ve vaší nabídce?
1: No, my jsme se to snažili zúžit, protože jsme toho měli strašně moc v nabídce a pak jsme si řekli, že jako už to nejsme schopni ufinancovat, abychom na skladě drželi spoustu dílců podle toho, jaké modely jsou k dispozici a tak jsme to trošku zredukovali. Dneska děláme standardně černé kusy pianin ve 3 výškách a vlastně 6 dalek klavírů a kromě toho, že si můžete vybrat moderní styl nebo klasický, řekněme, tak jsme schopni dělat i nástroje na míru a to barevné třeba. Teď tady má jedna dáma objednaný takový petrolejovou barvu, takovou tyrkysovou tmavou, nebo děláme standardně barvu červená Ferrari, vysoký lesk samozřejmě, a nebo hodně běží bílá barva, ale jsme schopni udělat i rokoko, to znamená takovou patinu tam dát, jako tu bílou, ne lesklou, ale matnou a k tomu zlaté dekorace, jako znám z Ludvíka 14. 16. No a na poslední řadě spolupracujeme s různými umělci, takže se na tom propisuje

Barvu zvuku a na ten charakter toho zvuku má vliv především konstrukce nástroje a pak vlastně kladívka, která se do nástroje umisťují a jejich opracování a rezonanční deska, která se tam používá, kterou my používáme smrkovou a vlastně do dneška si tady vyrábíme sami. To opláštění, jak já říkám, tak tam můžeme improvizovat víc a tam právě dopřáváme tím zákazníkům různé možnosti. A nemá to úplně takový vliv na tu barvu zvuku a na jeho intenzitu, řekněme. Výjimka je možná, když jsme nedokončili jeden projekt a tak jsme se to jaksi nedozvěděli, když jsme tady měli nabídku s jednou firmou, která vyráběla takový ten pohledový beton a zkoušeli jsme společně vyrobit křídlo, které mělo speciální moderní tvar a bylo právě o to vynutí z betonu. A takže jsem se to nedozvěděla, jestli ten zvuk byl nebo nebyl utlumený. Náš vývojář si myslí, že by to na to mít vliv nemělo. Víme dneska, že reproduktory například se dělají z betonu, ale my tím, že jsme ten nástroj nedokončili, tak nevíme, jak by to bývalo dopadlo s akustikou.

0: Podívejme se teď na děti, kterým má být náš pořad věnován. Vy jste před chvílí zmiňovala, že děláte i různé velikosti, respektive výšky pianin. Které vaše výrobky třeba jsou vhodné pro malé děti, které se učí například na zuškách?
1: No, nejoblíbenější model do zušek je naše pianino výšky 125, což je černé provedení vysoký lesk. A vlastně to vyhovuje asi všem kategoriím dětem, které se učí hrát na hudební nástroj. Pokud jsou to malé dětičky, tak jim pomáháme tím, že jim tam dáme takové stupinky, aby dosáhli na pedál. To všechno se dá dneska regulovat, ale aby jsme vyráběli pro děti menší, nižší pianino, takové najdete u nás v muzeu tady v Hradci Králové a je jenom jedno jediné jako prototyp, protože se neosvědčilo a ty rodiče, když potom zvažují, jestli ten nástroj koupí a vědí, že jim má vydržet více generací, tak se to vlastně nikdo nekoupí.
0: Děláte také exkurze pro děti, třeba jak zušky, tak i další školy, aby se seznámili tady s těmito vašimi výrobky?
1: Děláme a děláme to moc rádi. Zaváděla to u nás moje sestra Ivana, která tady vybudovala v Hradci Králové na naší adrese muzeum, což dalo velkou práci, protože s tatínkem hledali po archivech různé materiály, abychom dali dohromady celou tu historii naší těchto 60 let. A pak jsme se rozhodli, že toto muzeum přestěhujeme do centra města. A to tam je dneska k dispozici v infocentru naproti Muzeum východních Čech v Hradci Králové. A zase jsme ho povýšili o další možné například interaktivní prvky. A takže dneska tam najdete audiovizuální prvek, že hrajete na piano a to je propojené s elektronikou a zároveň si můžete podle výšky tónu, barvy tónu namalovat obraz. Takže ten si pak pošlete na svůj mobil nebo do počítače a máte vzpomínku na nás, na muzeum. Takže děláme to a děláme to proto, já zrovna dneska dopoledne jsem měla tu čest provázet tady pražskou školu, přijeli malí dětičky z druhé třídy, přijeli k nám vlakem z Prahy a bylo to moc fajn, protože byli zvídaví, tak je potřeba přizpůsobit vždycky té věkové kategorii tu prezentaci, ale vlastně co jim říkáme, že jsme rodinná firma, že překonáváme těžkosti, že musíme, aby se udrželo také dlouhý biznis, tak je to normální, že se někdy daří, pak se zase nedaří, že je potřeba vychovávat nové generace, aby nám pomáhali, co znamená řemeslo, co znamená akustika a tak dále, takže jsou tam i různé kvízy, myslím si, že je to pro učné pro děti všech věkových kategorií.

0: Co třeba tyto malé děti, nebo obecně školní děti, případně jejich učitelé u vás nejvíc zajímá? O co je největší zájem?
1: Samozřejmě o hru potom, což je dobře, protože všichni se to chtějí vyzkoušet a o to víc teďka, že tam zjistili, že u toho můžou i namalovat obraz, takže ti, co skutečně chodí do Lidušky už a hrají, tak pro ně to je obzvlášť zajímavý, že tvoří ten obraz takový jako, řeknu, romantický nebo zkrátka podle hudby, ale má to nějaké prvky. Ale ten obraz si může vytvořit vlastně každý, i ten, kdo na ten nástroj vůbec nehraje. A já vždycky doporučuji, ať se to každý zkusí, nejenom kvůli tomu obrazu, který pak nakonec namaluje, ale hlavně ta hra je přece jenom jistým způsobem koncentrace na něco, co prostě musíte tomu dát tu pozornost tu chvíli. Musíte hrát všemi prsty, to znamená, že musíte procvičit v tu dobu všechny kognitivní funkce a propojit je vlastně. Je to velmi emočně jako hezká věc, takže cítíte pocit ze hry a vlastně to, jak spolupracujete s tím nástrojem. A to si myslím, že je to nejdůležitější, že když se to ty děti odnesou, že je to vlastně něco hezkého hrát na ten hudební nástroj, že jim to přinese takové jako uspokojení duše, tak to si myslím, že je to nejlepší, když mohou vyzkoušet.
0: Tak to musí být pro ty děti opravdu velký zážitek. Chodí sem k vám na exkurze třeba i jiné skupiny dětí, když teď odečtu ty zušky?
1: Ano, chodí sem. Dneska ráno to byla základní škola, to byli druháci, takže osmiletí děti a často k nám jezdí i středoškoláci nebo druhý stupeň vysokých škol a mám ten dojem, že ve čtvrté nebo v páté třídě dokonce u nás píšou ve vlastivědě, takže oni vlastně se dozvědí, že v Hradci Králové se vyrábí piana, že tam existuje nějaká rodinná firma a díky tomu nás často pak navštěvují v závěru roku při svých výletech, které mají se třídou. A jsme za to rádi a vždycky se jim věnujeme, jsme na to připraveni. No a u těch starších pak jsou to samozřejmě středoškoláci a nebo vysokoškoláci, kteří jezdí i z univerzit ze světa. A tady pak jsou různé odborné záležitosti, jako například, že si na nás mohou vyzkoušet nějakou case study, prostě případ toho, jak se vyrábí piana, jak funguje rodinná firma, kam vyvážíme do světa, nebo případně zahraniční obchod a tak dále. Takže už jsme udělali mnoho takových studentských prací a často jsme jako oponenti diplomových prací, které studenti u nás například na různá témata, musím říct, od marketingu přes výrobu si chtějí udělat. No, takže.
0: Tady v Hradci je i hudební katedra při univerzitě. Spolupracujete nějakým způsobem i s nimi?
1: Určitě. Já mám tu čest, že v tomto období jsem šéfka správní rady Univerzity Hradec Králové. A takže vím, jak univerzita funguje a moc ráda ji podporuju. A proto máme spoustu společných projektů. Mimo jiné i to, že studenti sem chodí si přehrávat nebo dělat praxi. Často nám pomáhali i v muzeu nebo marketingem. A dneska oni mají nádherný opravenou budovu původní, tu pedagogickou fakultu. A mají tam nástroje nejenom od nás, ale různé. A jsme za to moc rádi, protože například jsme využili jejich učebny, když jsme tady měli Petrofest, tak vlastně jednotlivé ty učebny sloužily k tomu, aby se tam zdokonovali studenti z celého světa a dostávali masterclassy od výborných profesorů světových. A potažmo my jsme pak zase u nás tady v Petrov galerii nabídli sál a koncerty, kde si mohli večer koncertovat. No.
0: Když bychom se teď podívali na tu praktickou stránku, to znamená, když by třeba nějaká školní třída, ať už je to z klasické školy nebo ze základní umělecké školy, chtěla si u vás objednat exkurzi, určitě je potřeba se dopředu nějak domluvit a je také možné tu exkurzi postavit podle nějakého individuálního programu na nějaké individuální dohodě?
1: A vždycky to je na individuální dohodě, jo, protože musíme se domluvit, aby jsme na to měli čas, abychom si vyčlenili prostě čas a lidi a buď začínáme v muzeu a domluvíme se s kolegy, který dneska v muzeu jsou, nebo my i se svojí sestrou děláme komentované prohlídky, ty pravidelné jsou jednou za čtvrt roku. A myslím si, že jsou už do konce roku vyprodané, ale to nevadí. Takže rádi poskytneme i pro zájemce něco úplně individuálního.
0: Dostanou se děti třeba i do provozu, pokud by měli zájem?
1: Brali jsme děti do provozu, ale v tuhle tu chvíli to nechceme dělat, protože my potřebujeme si tady vyřešit své nějaké vnitřní stěhování strojů a tak dále. Takže když teďka půjdete na dvůr, tak uvidíte, že tam jedna z těch hal se vybourává, protože se tam dělá podlaha. A já bych nerada si vzala na zodpovědnost jako nějaký úraz, takže teď to není vhodný, ale jakmile to zase bude vhodné, tak to samozřejmě děláme.
0: Děláte pro děti také nějaké speciální prázdninové programy nebo akce?
1: Myslím si, že neděláme, protože v prázdninách Hradec Králové je vylidněn a my tím, že tady fungujeme v Petrov galerii a v provozu vlastně přes rok pořád, tak také máme prázdniny a je tady pak zavřeno v těch horkých měsících. Ale muzeum, právě infocentrum v Hradci Králové, tam se dá pravidelně chodit, pořád tam nejsou žádné. A naopak, tam v létě budou moc rádi, když se děti přijedou podívat, rodiči.
0: Takže o prázdninách do muzea, infocentra a během školního roku zase přímo sem do fabriky.
1: Přesně, do Petrov galerie, můžou si zahrát na celou škálu nástrojů. Všechno, co je u nás vystavené, tak je hratelné. A pokud přijedou děti s rodičema, můžou si u nás dát zákusek nebo rodiče kafe, máme výborné svoje Petrov kafe a zároveň, když se podívají na www.petrovgalerie.cz, tak tam najdou celou škálu koncertů a akcí, které tady v Petrov galerii prodáváme a dá se to vlastně dopředu online koupit a můžou přijet a užít si to tady celý den.

0: Naše firma podporuje i umělce, a to nejenom světové a známé, ale i děti, které mají talent, jako například skvělá Nora Lubadová nebo Adam Zamirovský a samozřejmě Matyáš Novák, který je dneska profesionál a hraje úžasně, nedávno hrál v Carnegie Hall a je to náš hradečák a jsme na něj pyšní. A zároveň podporujeme skupinu umělců v takzvané Petrov Art Family, což je napříč žánry, napříč světem, řekněme taková asociace umělců, která sympatizuje se značkou Petrov a těm moc rádi pomáháme, točíme s nima CDčka, půjčujeme jim nástroje a podobně. No a k tomu se vážou klavírní soutěže, které velmi rádi podporujeme, a to například v Tuzemsku je brumovská klávesa, tady v Brumově krásná mezinárodní soutěž, nebo soutěž Amadeus, také mezinárodní v Brně, nebo klavírní dua, mezinárodní soutěž, která se děje v Brně jednou za 2 roky, předtím byla v Jeseníku, a nebo náš Petrov International Competition, soutěž světová, která momentálně se odehrává v Mexiku, ale příští rok uvažujeme o Chorvatsku.
1: Paní ředitelko, já vám moc děkuji za váš čas, za zajímavý rozhovor a doufám, že bude náš pořad i inspirací pro případné další zájemce.
0: Děkuji moc krát já za váš čas a jenom dodám, že všichni jste srdečně vítáni a budeme se moc těšit. Děkuji, na shledanou.
1: Končí radioreport, ve kterém jsme si představili firmu Petrov z Hradce Králové, a to především z hlediska podpory dětí a mládeže. Pořadem nás provázela majitelka firmy Zuzana Ceralová-Petrofová. A od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 17. srpen 2026. Na Proglasu dostane prostor komorní hudba. Budeme dnes nejprve poslouchat smyčcový kvintet číslo 3 Františka Vincence Kramáře. Zahraje Stamicovo kvarteto a Karel Plocek jako host violončelista. Stamicovo kvarteto hraje ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, housle, Jan Pěruška, viola a Petr Hejný, violončelo. Přeji příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu dozněl smyčcový kvintet číslo 3 Františka Vincence Kramáře. Účinkovalo Stamicovo kvarteto a Karel Plocek. Dále budeme poslouchat smyčcový kvartet S-dur harfový Ludwiga van Beethovena. Zahraje tentokrát Pražákovo kvarteto ve složení Václav Remeš a Vlastimil Holek housle, Josef Klusoň viola a Michal Kaňka violončelo.

0: Smyčcový kvartet S-dur harfový Ludwiga van Beethovena uzavřel dnešní blok komorní hudby na Proglasu. Účinkovalo Pražákovo kvarteto ve složení Václav Remeš a Vlastimil Holek housle, Josef Klusoň viola a Michal Kaňka violončelo. Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Každý staví jistotu svého života na jiném základě. Můžeme to kolem sebe vidět dnes a denně. Kazatel Jiří Hurta za chvíli ukáže, k jaké naději a dokonce k jaké jistotě zve čtenáře prvního listu do Korintu apoštol Pavel. Připomenutí toho, že Pán je věrný, má totiž mnohé důsledky a i na ty se v dalších chvílích dostane. Vítejte u pořadu Studna slova. Dobrý a klidný poslech.

Řekli jsme si posledně, že troufalým silákům víry v korinském sboru, kteří si mysleli, že si mohou ve víře dovolit mnohé, co se jejich slabším bratřím mohlo stát kamenem úrazu, například i stolování v pohanských chrámech, postavil apoštol Pavel před oči varující obraz starého Izraele, jehož svévole a nepodrobenost Boží vůli na cestě pouští se pro mnohé stala skázou. Ve 12. a 13. verši pak apoštol píše: a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli